další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Naša láska letí

Český rozhlas Olomouc pravidelně vyjíždí v polovině června do Čáslavy, kde se konává festival Banjo Jamboree. Připravila jsem do dnešního pořadu Na cestě první ochutnávku z letošního ročníku, takže je jasné, že v následující hodině bude znít bluegrass v nejrůznějších podobách. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Letošní Banjo Jamboree zahájila kapela Rusty Strings tradičně skladbou Will the Circle Be Unbroken. V pátek vystoupilo 6 kapel, včetně jednoho ze zahraničních hostů. Jednotlivé vystupující si budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc postupně pouštět. Na všechny se dostane, každý bude mít svůj prostor v pořadu Na cestě. Dnes to bude jen letmá ochutnávka. A protože k bluegrassu patří i gospely, poslechneme si teď jeden v podání kapely Abalon, která hrála jako druhá.

Banjo Jamboree patří k nejstarším festivalům svého druhu na světě. Letošní ročník zdobila číslice 54. V posledních letech se příznivci bluegrassu scházejí v Čáslavi, kde našli skvělé zázemí v areálu Vodranty, včetně přilehlého koupaliště. Letos nás sice občas skropil déšť, ale bylo teplo, takže i na to koupání v sobotu došlo.

Dohrála kapela Goodwill, jeden z pravidelných vystupujících na Banjo Jamboree, energetická bomba a zároveň důkaz, že tady se hraje bluegrass v nejrůznějších podobách, od tradičního až po tvrdou modernu. Každoročně pořadatelé zvou taky zahraniční hosty. Letos byli 4 a v pátek vystoupil Piotr Bulas a Garage Folks, kteří přijeli z Polska a teď si je poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Garáž Folks a Piotr Bula zpáteční večer oficiálně zakončili, ale hrálo se až do sobotního rána na několika místech. Sobotní pozdní ráno zahájili paběrky Marko Čermáka. Marko Čermák je legendární muzikant, ilustrátor, zároveň propagátor pětistrunného banja, který s paběrkami hraje Trump Grass. Velmi oceňuju, že Marko byl na banjo jambory od samého začátku až do sobotního závěru, seděl v hledišti a pozorně sledoval bluegrassový cvrkot nejenom na pódiu. Vyzkoušel si i různé modely banja u vystavovatelů nejenom zvučných jmen. Své nástroje a nejen banja na banjo jambory představovali jejich výrobci. Marko Čermáka a paběrky si teď v pořadu Na cestě poslechneme ve skladbě Hoganovo jezero.
1: Ta halda dříví počká, nech koně chvíli stát.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dohrála kapela Blackout Bluegrass Band, která vyhrála konkurz na internetu, protože zájem kapel o vystupování je velký. Díky konkurzu se tak na Banjo Jambory každoročně objeví nová zajímavá kapela. Další z kapel méně známých, které si poslechneme, je Madame, která hrála skladby s českými texty, často s folkovým nádechem.

Součástí Bench Jamboree je i doprovodný program, různé dílny a workshopy, třeba i se zahraničními hvězdnými hosty. Programy pro děti, prezentují se výrobci hudebních nástrojů, probíhá řízené jamování nejenom pro mladé muzikanty. A taky se společně vyfotí všichni benžisté, vystupující i ti z publika. Jsou vystavené fotky z minulých ročníků a letos se nově představilo i Bluegrassové muzeum. Teď zahraje kapela Kaben s Pepou Malinou.

sobotním koncertu pak vystoupili další tři zahraniční hosté. Nejblíže to měli Union City Grass, kteří přivezli texty ve slovenštině, které si poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ďakujeme pekne.
1: Pořadatelem Banjo Jamboree je Bluegrassová asociace České republiky v čele s předsedou prezidentem Petrem Brandeisem. Taky se v rámci festivalu konává valná hromada této organizace. A tam mimo jiné vydává i bluegrassové listy. Petr je součástí několika kapel a v Čáslavi se představil s Bluegrass Cvrkotem, kde hraje i jeho bratr Brandy, zároveň jeden z moderátorů festivalu. Dalšími byli relativně nováčci Martin Rezek a Libor Čenda Cenek. A Bluegrass Cvrkot teď zahraje v pořadu Na cestě.

A teď přišel čas hlavních hvězd sobotního koncertu na Banjo Jamboree. Hlavním dramaturgem festivalu je Ondra Kozák, který za bluegrassem jezdí po celém světě a taky ho vyučuje, takže má dobrý přehled, co se kde děje a může tak na Banjo Jamboree pozvat a přivést kvalitní zahraniční hosty. Ze Švédska přijela kapela The Original Five s muzikou energickou, výborně šlapající.

Líbilo se mi, že obě hlavní hvězdy hrály na banjo jambory už po 8. večerní a ne až v závěru koncertu. Sestry Priceovy s kapelou přijeli ze Spojených států amerických a přišli na řadu hned po švédském bluegrassu.

Price Sisters vedli na banjo jambory i workshop bluegrassového zpěvu a když na závěr svého vystoupení přidali písničku a kapela, bylo v hledišti ticho neuvěřitelné.

Závěr sobotního večera patřil českým kapelám Monogram a New Aliquot s hostujícím banjistou Davidem Bendou. My se pochopitelně budeme do Čáslavy na Banjo Jambory vracet. Dnes to byla jen ochutnávka ze 54. ročníku. Od příštího pokračování z Banjo Jambory budou v pořadu Na cestě vždy dvě kapely, takže čas vymezený jednotlivým vystupujícím bude mnohem delší a dostane se na všechny. Pro dnešek nám poslední skladbu zahraje New Aliquot a banjista David Benda. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
5: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám?
0: No.
1: Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysokém Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysokém Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky, není to krásné?
0: Je to krásné, jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu, jsem tam na těch výjezdech s Pepou, když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničem jiném nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o
0: humoriádě.
1: O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás horem
0: se.
1: Dolem.
0: A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: lahodné
0: směsi.
1: Ano, to je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady, ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta
0: sklíčka
1: je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte, pojďte, pojďte, pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Dovolte, co to děláte, to nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
2: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci.
2: Aha.
4: Ale dáme slepýho pasažera, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluv od kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.

0: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
1: Jsem Kokrhel.
0: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
1: No dovolte na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
0: Vidíte to? Tak aby jsme postavili na kafe.
1: Ale já jsem váš představený Kokrhel.
0: Takže jste to nenapsal. Mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
1: Koukejte, abych si vyprosil podobný tón, ano?
0: No jo.
1: Kde to vlastně jsme?
0: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
1: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
0: No na nádraží.
1: No to taky vím, ale na kterým?
0: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
1: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
0: Ale když jsem abstinent.
1: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
0: No musí, to by to jináč netisklo.
1: Mokrá, povídá.
0: No teď říkám mokrá.
1: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prvé ptal? Pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
0: No když je přednosta mokrý jelen, tak musím být jelen.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jaroslav Marván, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
4: A pořád se na to dá koukat a
3: pořád to funguje.
4: Pěkný. To je
3: dneska,
4: super.
3: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Hlásí se vám posádka dnešní humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jste opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdraví vás oba dva Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak a zdravíme Standu.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme. A pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló, haló. No, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od Ružiny z Rychnovska včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Jsme vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
2: Všichni. Jo takhle, myslíte naše humoriádníky?
5: Jo, to je pravda. No, kamarádi po hlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující, to super. Jo, vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí. Ano, děkujeme.
8: Ano, ano.
2: A Petře?
8: A já bych si dal toho
2: Buriana. Dobře, máme to tam. Mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak, zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava,
2: hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, ano, taky, ano, přesně máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře, tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: Ty páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co fakt nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete jet, chcete jet ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
11: A jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
11: Ale je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak mi dejte ten lístek do Svijan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
10: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peróně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: A jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No, tak co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden paš, na jiný by se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 10 koruny dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, furt. Nejám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda. Hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo, takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. Když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí, takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3, pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice, už ani do novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnější vztahu, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespeara, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi byl oblečení si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, jak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Tak ho. Říkal jí. Máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie, jsem ožral jako prase. Ale pozor! To ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMSka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 01 04. Přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
6: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská. No, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou, krásné profilně na odpoledne.
7: Vám taky.
6: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
5: Dobrý den.
6: Tak já bych určitě byl pro volbu B, jinak s váma musím souhlasit, protože jak jste říká přesně,
7: že jsou super,
6: dokud
7: že
6: jo? Jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
7: ano,
6: na hodnotě je nevezmeme.
7: Ano, tak jděte rychle
6: ale
7: utratit.
6: Ale dovolte mě prosím vás krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
5: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
7: Nešlo, berte to jako,
6: já jsem to věděl.
7: Berte to jako pozorovatel.
5: On to jenom zkoušel, Jirka.
7: Buďte,
5: on ví, že to neprojde.
7: Buďte pozorovatel a to pak
6: jo,
7: je docela legrace.
6: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
5: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
6: Proto ledím váš pořad, vždycky moc rádím.
5: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se moc krásně, přátelé,
5: naschledanou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
7: Já vás také zdravím.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Krásný den, skromně říže vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
5: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
7: Dobrý den.
10: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotného.
5: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
11: Já vás zdravím, Jirka Světavý. Ano. Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako a souhlasím do plnejch a jdu na pizzu. Mějte
7: super,
11: se krásně.
7: Super, tak dobrou chuť.
5: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marie přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
11: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tam, vydržte.
7: Ježíš, já nemám plavky s sebou.
11: Budeme tak, když co, o co
7: je. To je pravda.
5: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédi Šulisty. Ano, šibeně holkou. Tak děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televariete, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko, mě
1: ano,
0: už...
1: Ano, ano.
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám dynil, soudruhu, řediteli jsem našla.
0: Zlatka.
1: Ano, prosím, a ty kouká už.
0: Děkuji.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzala do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte. No.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám ano. program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No, já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No, tak já umím.
0: No, a co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte
1: chcete
0: se.
1: Chcete to vědět úplně přesně.
0: No tak přibližně,
1: ano,
0: prosím,
1: jenom prosím,
0: tak
1: mám tady, ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, no. Víte.
1: No, soudruhu řediteli, já si dovolím připomenout, že mám ve skříně ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemoh.
0: Jo, je... No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá
1: ano.
0: odhalování rezerv.
1: No,
0: tak přineste tu lahvinku ano, a vývrtku a dvě skleničky, jo, Jarmilko?
1: Ano, ano.
0: Jo.
1: Ano.
0: Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidá. To je to moravský,
1: tak,
0: že
1: ano,
0: jo?
1: Ano, tady
0: no.
1: je vrták.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdelka s Dvořákem
4: všichni
3: přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. Mhm. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové, zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem, protože já občas poslouchám takhle záznamu neočekávaný.
3: Z Alfy, vy posloucháte než... Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. A no vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je...
1: Uměla by to podat.
3: Ježiš, jak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Děkuji. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to on je Marii hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zas.
1: Za rok bude zas, těšíme se zas. Dobrý den. Halo.
5: Dobrý den, jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala... když jste hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju. A
3: já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
1: Jenomže Maria se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň, krásná.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Zdravuji moc.
1: Na shledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Ačko
1: máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
6: Hezký den,
3: vám taky.
1: Nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
7: Martila z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejste moje příbuzná? Já mám Marc.
7: No,
3: Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
1: Nevadí,
3: tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano.
7: Tak jo.
1: Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, mluvá dva, paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A... přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak
3: zdravíme.
1: Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem mohu, s ním, mohu, jsem s ním, mohu. Ano, jsem ano. S ním.
11: Dobrý den. Guten Tag.
10: Dobrý den.
11: Herr Direktor Žižala.
10: Žižala, tedy moje.
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Guten.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně. Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: Dobře. A že bych mu, Jarmilko, že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Já.
10: No.
9: Já.
6: Jo, já?
10: No.
6: Wollen Sie wissen, eine Stamperdl? Ist unsere Weihnachten?
11: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so. Tschechischer Rotwein.
6: Ja, ja.
11: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
10: Co říkal?
6: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment,
10: no,
6: já...
10: Já to nemůžu. Vy jste mi to takhle... Řekně nemůže, to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
6: Das... Wein.
11: So viel Mühe.
6: Ne, nemůže.
10: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
6: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
11: Gasthaus.
10: Do prčic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
6: Musíte něčím tvrdšíma vydlabat.
10: No, ono se to drolí. Ono se to drolí strašně.
6: A kousek po kousku.
10: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
6: To nevadí, já mám zádu přední.
10: Jo, to se bude muset...
6: Já to pak přesedím.
10: No, no, nepoučujte mě, to já vím.
11: Já bych nerada,
10: ale aby... Já jsem se moc dostala do toho.
6: No jo, já vím, ale tak... Ale kousek pořádně.
10: No jo, já to dlabu.
6: Já
10: to dlabu.
6: Já to podržím, no.
10: Víte, jak já rád dlabu, ne, co?
6: No, já vím. No jo, tohle to je...
10: Řekněte mu...
6: On tu není. Snad odešel.
10: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat? Podívejte se.
6: Špunty.
1: Humoriáda. A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví Eine Stamperdle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Weihnachten, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
1: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
1: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Starostové ze Šluknovského výběžku se snaží odvrátit uzavření dětského oddělení nemocnice v Rumburku. V Novém Boru na Českolipsku může veřejnost dnes vidět novou cyklostezku. Ovoce a zelenina z expozic zahrady Čech skončí ve skladu potravinové banky. Dnes bude převažovat oblačno, teploty do 21 stupňů. Krásné páteční ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Starostové měst a obcí ze Šluknovského výběžku budou dnes v krásné Lípě na Děčínsku jednat se zástupci kraje a společnosti Krajská zdravotní. Chtějí odvrátit avizované uzavření dětského oddělení nemocnice v Rumburku.
2: Krajská zdravotní plánuje zrušit dětské oddělení kvůli tomu, že jeho primář odchází do důchodu a nepodařilo se za něj sehnat náhradu. Podle mluvčí společnosti Miloslavy Kučerové vykázala nemocnice za první polovinu letošního roku ztrátu ve výši 36 milionů korun. I proto se starostové obávají o budoucnost zdravotnického zařízení. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Zájemci v Novém Boru na Českolipsku si můžou dnes od 13 hodin projít novou cyklostezku, a to v rámci kontrolního dne. Na kolech nebo kolečkových bruslích na ní zatím nemůžou, čeká na kolaudaci. Stavba už měla být hotová, podle mluvčího města Jiřího Lebiše se prodloužila hlavně kvůli počasí.
3: Stavba jako taková byla prodloužena až do 24. září, kde důvodem jsou hlavně následky smrště, které zasáhla Nový Bor. A popadané stromy zasáhly také prostor stavby cyklostezky a před pokračováním prací bylo nutné trasu vyčistit.
1: Potravinová banka v Litoměřicích získala netradičního dárce. Do skladu banky v těchto dnech putuje ovoce a zelenina, která zdobila veřejné expozice na veletrhu Zahrada Čech. Potraviny teď pomohou hlavně potřebným. Po celém Česku dnes začínají rejus dny. Podobné akce chtějí upozornit na plýtvání nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i surovinu pro další použití.

0: tému a počítejte tam tedy s uzavírkou. To byly zprávy v 5. Pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po páté posloucháte Český rozhlas Sever. Je pátek, před námi víkend, tak snad bude povedený. Hezký den, hezké ráno vám všem, pokud míříte do práce, ať se z té práce dostanete co nejdřív domů, ať vám šéf nedá nějaký úkol, který by vás v práci zasekl. Hezký den vám všem, za okamžik kalendárium, abychom si blíže řekli, jaký ten dnešní den je, tedy 18. září. A k tomu přidáme písničky, které nestárnou. Těšte se na Pavla Bobka a Věru Špinarovou.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Hezké dobré ráno, páteční 18. září. Krištof má svátek. Všem Krištofům všechno nejlepší a v tuto chvíli samozřejmě trošičku dopodrobná se podíváme na dnešní program dnešního dne, co nám přináší, co budeme slavit a co si budeme užívat. Je tady Petr Jungmann a kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 18. září. Svátek mají chlapi nosící Krista v srdci. Nositelé jména Krištof. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Kanadský novinář Henry Jervis Raymond a bývalý bankéř George Jones založil jeden z nejvlivnějších světových deníků The New York Times před 175 lety v roce 1851. Přehrada Desná v Jizerských horách se protrhla před 110 lety v roce 1916. Jen rok po otevření voda smetla část obce a zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu spojenou s havárií přehrady v našich zemích. Do několika stovek cestujících čekajících v kolejišti na osobní vlak do Adamova vjel na nádraží v Brně Židenicích opožděný rychlík přesně před 85 lety, v roce 1941. Většina z čekajících byly dělníky adamovských strojíren a brzy ráno ještě za tmy cestovali do práce. 18 z nich přišlo o život a mnoho dalších bylo zraněno. Strojvedoucí rychlíku nehodu ani nepostřehl a teprve v cílové stanici zjistil následky. První vesmírná turistka a současně první Iránka muslimka Anuše Ansari vzlétla na palubě Sojuzu do vesmíru před 20 lety. Její hlavní doménou je ale podnikání. Žatec a krajina žateckého chmele se staly před 3 lety součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 55 má 7-násobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong. O všechna vítězství vinou dopingu přišel. A 45. narozeniny má bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Český rozhlas Sever.

0: Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever, 6:02. Popřeji vám, abyste prožili hezký den. Co když ale člověk vedle vás nezažívá jen špatný den, ale psychickou krizi a vy nevíte, co říct. Stejně jako existuje první pomoc při fyzickém zranění, nově se u nás učí i první pomoc pro duševní zdraví. A to by mě zajímalo, jak na to, protože já si s tím občas nevím rady. Za malou chvíli se dozvíte podrobnosti.
1: Počasí.
0: Teď samozřejmě podrobnosti o počasí. Je to bez deště, radarové snímky ukazují opravdu čistou oblohu. Teploty je chladněji. Musím říct, že ráno jsem si musel vzít svetřík. Most 9 stupňů hlásí, 8 stupňů je v Děčíně. A jaká je ta předpověď? Ta bude celkem jasná, bude jasno a jasno by mohlo být po celý dnešní den. Ojediněle tedy se potom zatáhne a objeví se přehánky, ale jen opravdu místy. Teploty nejvyšší dnešní 21 stupňů.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: po uši.
1: A přeju vám dobrou duši. Ano, první pomoc už dávno neznamená jen obvast, resuscitaci nebo zlomenou nohu. Nově se můžeme učit také, jak reagovat, když někdo v našem okolí prochází psychickou krizí. Národní ústav duševního zdraví totiž přišel s kurzem první psychické pomoci. Naučíme se v něm rozpoznat duševní obtíže, citlivě o nich mluvit a včas nasměrovat člověka k odborné pomoci.
2: Tak, už jste zjistili, že ten člověk si chce vzít život. Co je tím prvním krokem, co uděláte?
3: No, asi bych se ho ptala, proč to chce udělat?
2: Ne, proč se neptáme? Musíme se ptát přímo po tom činu. Chceš si vzít život?
3: To znamená, že to slovo nebo ten čin vyslovíme.
2: Přesně tak. Tady ty otázky typu proč, vždyť to není potřeba, nebo vždyť koukej, jaký má život, jsou vlastně pro toho člověka naprosto zbytečný. Musíme mu ukázat, že jsme připraveni se bavit o konci života a pokud zjistíme, že plánuje, tak teprve pak nastanou ty další kroky.
4: I takhle vypadá část kurzu první pomoci pro duševní zdraví. Monika Dvořáková, výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví, prochází modelové situace a účastníky programu učí, jak v konkrétní chvíli reagovat. Kurz ale není jen o těch nejzávažnějších situacích. Účastníci se během něj seznamují třeba s depresemi, úzkostmi, psychózami nebo problémy spojenými s užíváním psychoaktivních látek. Učí se také, jak reagovat při panické atace nebo potraumatické události.
5: Fyzická první pomoc je celkem rozšířená a běžně se vyučuje, ale přitom statisticky víme, že ta psychická první pomoc bude spíše potřeba v České republice, ale i jinde ve světě. Jeden z pěti lidí zažívá nějaké obtíže v oblasti duševního zdraví.
4: A velký význam může mít taková pomoc podle výzkumnice Lucie Derumo-Steinerové z Národního ústavu duševního zdraví na pracovišti. Lidé tam spolu tráví podstatnou část dne a můžou si tak všimnout, že se s kolegou něco děje, často dřív než jeho blízké okolí.
5: Čím dříve se problém podchytí, tím dřívější je uzdravení, což v kontextu pracovního prostředí znamená, že člověk nechybí, bude vykazovat stejnou míru produktivity.
4: Zatím je kurz tady určený hlavně firmám a organizacím, které chtějí proškolit své zaměstnance. Do budoucna ale Národní ústav duševního zdraví plánuje program otevřít i veřejnosti. Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

co říkáte, Český rozhlas Sever s vámi za 2:30. Jana Moravcová tady bude. Připomene vám, že dneska máme premiéru v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Užívejte dnešní den společně s námi.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Z jezera Most ve čtvrtek odpoledne policisté vyzvedli lidské tělo. Na ostatky policii upozornil soukromý potapěč. Kriminalisté zatím neurčili totožnost utonulého. Současně ale nevylučují, že by se mohlo jednat o mladíka, který se v jezeře utopil začátkem srpna. Liberecká střední průmyslová škola letos slaví 150 let od svého založení. Aktuálně je největší střední školou v Libereckém kraji. Dnes připravila pro studenty a pedagogy oslavy. Na sobotu škola naplánovala program pro veřejnost. Novinky k 55. sezóně představí Činoherní studio v Ústí nad Labem dnes večer. Má podtitul Kdo nám vládne a tým připraví tři premiéry. Odvoláním v kauze psychiatra Jana Cimického se bude dnes zabývat Městský soud v Praze. Obvodní soud pro Prahu 8 Cimického za 4 znásilnění a 35 případů vydírání potrestal 5 lety vězení. Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která po prohře Finů s Estonskem ovládla skupinu C. Týmy, které se na velké akci dosud nestřetly, se utkají v Turíně v pondělí od 16 hodin. Bude většinou oblačno, ráno ještě mlhy, přes den přehánky a teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Srážka osobního vozu se zvěří aktuálně komplikuje provoz na silnici 8 u Velemína na Litoměřicku a v Děčíně u knihovny na nábřeží počítejte s uzavírkou a to kvůli pořádání dne IZS. To byly zprávy o 17:30, pěkné ráno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Víte, jaká je nejčastější otázka v pátek v práci, kterou si pokládáte s kolegyněmi nebo s kolegy? Tak co budeš o víkendu vařit? Tak něco dobrého naplánujte. Ať vám to doma voní a pokud byste třeba náhodou dělali španělský ptáčka, dejte vědět, já přijdu. Hezký den, hezké ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli skupina Katapult, teď už Péťa Kotwald.

0: proč odkládat dobré věci na zítře, když můžou proběhnout právě dnes, ne někdy příště, právě dnes si užívejte života. 10 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Po 13. hodině budete poslouchat poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Jako téma si tentokrát vybrali mdloby a mžitky.
1: Krásný páteční den.
2: Vám všem. Téma zní mdloby a mžitky.
1: Tohle téma už jsme před delší dobou měli a protože se tím trápí hodně z vás, věnujeme těmto potížím další díl.
2: Dozvíte se, co se v těle děje při omdlení, jestli ztrácíme vědomí nebo také přestáváme ovládat svaly.
1: Povíme si, proč se nám zamží před očima, objeví se tma nebo záblesky a co nám tím chce tělo nebo mozek naznačit.
2: Ztrácíte i vy někdy pevnou půdu pod nohama, podlamují se vám kolena a omdlíte třeba na minutu nebo dvě?
1: Možná, že vám poradíme dnes, kdy se na základě vašich četných dotazů, které zůstaly v naší schránce z dřívejška, k tématu vrátíme.
2: Tak nezapomeňte poslouchat dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě. Poslechnout si můžete i reprízu po 20. hodině večer. Těšíme se na vás, my oba.
1: A také nás můžete sledovat na stránce veseleazdravie.cz, kde jsou všechny naše odvysílané díly a najdete tam nově i video z našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Ve 6:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Dobrý den, dobré ráno všem. V tuto chvíli je potřeba si říct, jak teple se obléknout.
1: Počasí.
0: Vezměte si něco teplého na sebe. Teploty jsou kolem 10 stupňů. Ve Šluknovském výběžku 10 stupňů máme i na Litoměřicku. Tam obvykle bývá tepleji, ale dneska po ránu také chladní a chladné počasí. Jak dneska bude, většinou oblačno. Po ránu mlhy, přes den se na horách mohou vyskytnout ojedinělé přeháníky. Nejvyšší teploty do 21 stupňů Celsia. Krásný den.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever.

0: za 10.06 Český rozhlas Sever s vámi. Tekuté zlato, víte, co to je? Olivový olej. Máte ho rádi? Olivový olej má dobrou pověst nejen v kuchyni, ale i v kosmetice. Babské rady vám to teď připomenou.
1: Babské rady.
2: Extra panenský olivový olej je poklad Středomoří. Podporuje vstřebávání živin a má protizánětlivé účinky. Prokázána je také podpora tvorby buněčných membrán a mozkové tkáně. Konzumace 2 až 3 polévkových lžic olivového oleje denně vás činí odolnějšími i zdravějšími a dokonce štíhlejšími, protože díky tomuto oleji budete mít tendenci méně jíst a potlačíte také silné chutě na sladké. Olivový olej působí jako prevence proti úbytku vápníku a dokáže pozitivně ovlivnit hladinu cholesterolu. Vnitřní i vnější užívání tohoto olivového zázraku ovlivňuje kvalitu i vzhled vlasů a pokožky. Hydratuje, vyživuje a zároveň dokáže zbavit kůži i vlasy nečistot. Ve veganské kuchyni se říká olivovému oleji tekuté zlato. Extra panenský olivový olej je po otevření nutno spotřebovat ideálně do 4 měsíců.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 5-6 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký den vám všem. Nejdéle věznění Čech zůstává za mřížemi soud o jeho osvobození rozhodne v listopadu. I tohle se dozvíte ve zprávách v celou. Příjemný den, hezké vstávání vám všem. Za 5 minut 6. hodina raní. Krásný pátek.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Noví lékaři zajistí na poliklinice v Lounech interní ambulanci, kardiologii a gynekologii. Nejdéle vězněný Čech zůstává za mřížemi, soud jeho osvobození rozhodne v listopadu. Šéfové parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska budou jednat o migraci a rozšiřování Evropské unie. Bude většinou oblačno, ráno s mlhou, přes den přehánky, hlavně na horách a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová. Krásné ráno. Na lounské poliklinice začali pracovat noví lékaři. Podle mluvčí města Pavly Kutlu bude pokračovat interní ambulance a kardiologie. Ordinace nabídne pacientům moderní prostředí i nové přístroje na měření tlaku. Ve třetím patře se zároveň otevírá gynekologická ordinace zaměřená na denzitometrii, tedy vyšetření hustoty kostní tkáně a případné léčby osteoporózy. O vyšetření mohou požádat i muži.
3: Na denzitometrii mají nárok všechny ženy od 60 let nebo rok po menopauze. Muži mohou podstoupit vyšetření od 70 let. K vyšetření pacient potřebuje žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře spolu s kartičkou pojištěnce. Zloun, Jakub Kalaf, Český rozhlas.
1: Nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil zůstává ve vězení. Za mřížemi je už 39 let. Mostecký okresní soud o jeho případném propuštění zatím nerozhodl. Ve čtvrtek vyslechl posudek psycholožky. Ta osvobození nedoporučila. U Navrátila podle ní zůstává porucha osobnosti a nikam se neposunul. Podle vedení věznice navíc nedodržoval pravidla nápravného programu. K projednávání případu se soud vrátí v listopadu. Navrátil se odpikává doživotní trest za dvě vraždy a jeden pokus o ni. V roce 1988 si vyslechl rozsudek smrti. Po revoluci ho soud zmírnil na doživotí. Vedení pražského letiště Václava Havla dnes bude řešit tvořící se dlouhé fronty. V těch se v posledních dnech ocitají cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Těch se totiž týká nová elektronická evidence evropského vstupu a výstupu. Vedení chce čekací doby zkrátit, ale taky zjistit, proč se letiště na situaci nepřipravilo předem. S problémem se v poslední době potýkají i jiná evropská letiště. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například migraci anebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se tentokrát připojí také zástupci Itálie. Schůzka se koná nedaleko Vídně.
4: Slavkovský formát vznikl před 11 lety jako prostor pro užší spolupráci Česka, Slovenska a Rakouska. Trojice se v něm snaží sladit postoje k evropským otázkám i řešit společná témata, jako třeba energetiku nebo dopravu. Jedním z konkrétních příkladů je spolupráce

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Srážka osobního vozu se zvěří aktuálně komplikuje provoz na silnici první třídy číslo 8 nedaleko Velemína na Litoměřicku. Vy tudy projedete se zvýšenou opatrností. Taky dál šťastnou cestu a krásné páteční ráno s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Zítra na Kamencově jezeře v Chomutově bude velký celostátní hasičský festival, kdy se sjedou sbory dobrovolných hasičů. A tak dneska v pořadu Dáme řeč se budeme věnovat hasičům, dobrovolným i profesionálním. Potřebovali jste někdy pomoc hasičů? Máte v obci dobrovolné hasiče a jste hasičem sami? A co vás na této práci baví? Volejte po 9. hodině 475 212 212 nebo už teď. Pojďme poděkovat hasičům a napište mail na damereč@rozhlas.cz. Dobré ráno vám všem s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Tomáš Linka, teď Ilona Čáková.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi 11 minut po 6. hodině. Hezký den vám všem v pátek 18. září, kdy svátek má Kryštof. Užívejte si s námi dnešní den, aby se vás nic špatného nepotkalo, tak takové varování tady bude mít od Petra Berana s dnešní krimi historkou. Dávejte si pozor na podvody.
1: Krimi historky.
2: Půjčit si peníze v momentě, když už tonete v obřích dluzích, se v právní řeči nazývá podvod. Muž z Litoměřic si od známého postupně půjčil téměř 50 tisíc a bez váhání mu na to podepsal směnku. Jenže už při jejím podpisu velmi dobře věděl, že má na krku 11 exekucí a celkově dluhy přesahují 500 000. Přesto dál předstíral, že poctivě vrátí každý haléř a situaci nezachránil ani později dohodnutý splátkový kalendář. Zpátky totiž poslal jenom jedinou tisícovku. Kriminalisté ho obvinili z podvodu a u soudu mu teď hrozí až 2letý trest.
1: Krimi historky.

0: tu po čtvrt na sedm, posloucháte Český rozhlas Sever. Slavice bude o víkendu na mnoha místech, třeba i na Rozhledně. Jak slaví Rozhledna svoje výročí, konkrétně Dymník na Děčínsku, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku ještě stále tma, musíme si zvykat, že ty dny se zkracují a docela zima. 10 stupňů je v Chomutově i v Teplicích. Dnešní předpověď, nejvyšší teploty 21 stupňů, bude většinou oblačno, po ránu mlhy, místy se mohou vyskytnout přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Krásný den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: A my teď zamíříme do kraje, kde to má moc rád a kde nás o víkendu, konkrétně zítra, čeká hudba, turistika a den plný zážitků. Také budou sobotní oslavy 130 let rozhledny Augustovy věže, neboli rozhledny Dymník na Děčínsku. Co všechno je pro vás připraveno, o tom si s Romanou Kořínkovou z odboru cestovního ruchu v Rumburku povídala Eva Bucharová.
2: Co se na oslavě bude dít? Návštěvníci se určitě mohou těšit na bohatý program. My budeme oslavovat přímo jak na rozhledně, tak pod rozhlednou v prostorách parkoviště pod rozhlednou u výletní restaurace Dymník. A můžeme se těšit na tři koncerty, a to konkrétně Krásolipského komorního sboru, country folkové kapely Záskok a jazz bandu pod vedením Reného Habicha ze Základní umělecké školy Rumburk.
3: Tak. A pro turisty nějaký výšlap nabídněte.
2: Součástí této akce budou i hvězdicovité výlety z okolních měst, to znamená z Krásné Lípy, z Varnsdorfu, ze Šluknova, z Dolní Poustevny, kdy kluby českých turistů zmíněných měst budou pořádat výlety. A ani Rumburk nebude pozadu, s Klárou Mágrovou se vydáme od koupaliště směrem na rozhlednu Dymník a návštěvníci se dozvědí cestou spoustu zajímavostí.
3: Pojďme k doprovodnému programu.
2: Návštěvníci se můžou těšit na různé dílničky, nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Dům dětí mládeže Rumburk zajistí sportovní aktivity pro děti. Bude tam i ukázka turistického značení. Lesy České republiky mají také připravené aktivity pro děti a zároveň budou prodávat zvěřinu na místě, takže určitě i nějaká dobrá ňamka bude. No a samozřejmě si budou moci návštěvníci zakoupit také občerstvení.
3: Co rozhledna bude přístupná?
2: Bude přístupná.
3: A když je hezké počasí, co je z ní vlastně vidět?
2: Pokud nám počasí opravdu přeje, tak z rozhledny jsou krásné výhledy, hlavně na České Švýcarsko, na Lužické hory, ale i na Krkonoše nebo Jizerské hory.
3: Na 19. září na oslavy 130 let rozhledny Dymník pozvala Romana Kořínková z cestovního ruchu Rumburk, tak my děkujeme a těšíme se na shledání na Dymníku a pod Dymníkem.
2: Těšíme se na vás, určitě přijďte.
1: No, bude to určitě nádherný, tak se těšte a možná se tam zítra potkáme.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3:30 vy jste s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno, tak už víme, že se bude slavit na Dymníku, už víme, že budou slavit zítra hasiči v Chomutově a slaví se také v Jablonci nad Nisou, tam nás pozve Jana Moravcová ve zprávách v půl. I nadále příjemný den, i nadále dobré ráno na severu Čech.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Po celém Česku dnes začínají reuse dny. Akce mají upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpět do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo, a to téměř o 8 procentních bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě. Magistrát v Děčíně čeká na revizní zprávu geologa o stavu skalního masivu nad Teplickou ulicí. Podle ní se pak město rozhodne, jak se svahem naloží dál. Menší sanace nestabilních kamenů provádí městská skalní četa. Na větší opravy by se muselo přizvat odbornou firmu. Činoherní studio v Ústí nad Labem zahajuje 55. sezónu. Na dnešní večer od 17 hodin připravilo koncerty, prohlídky divadla i představení novinek. Divadlo chystá 3 premiéry. V Jablonci nad Nisou dnes začínají dvoudenní oslavy 160. výročí od povýšení na město. Na Mírovém náměstí u radnice budou po oba dva dny prodejní stánky a taky kulturní program. Čeští volejbalisté se v 8. finále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Hrát se bude v pondělí v Turíně. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Dnes bude převažovat oblačno, ráno ještě mlhy, přes den přehánky a teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte řidiči na silnici 2. třídy číslo 269 u Snědovic na Litoměřicku a problémy očekávejte taky aktuálně na dálnici D8 u Broza nad Ohří ve směru na Ústí na 37. kilometru. Překáží porouchané vozidlo. To byly zprávy o 6:30. Krásné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Možná si to neuvědomujete, ale před námi je oficiálně poslední letní víkend tohoto roku. Protože co? Protože ve středu začíná oficiálně podzim. Tak si to léto ještě užijte. Hezký den, teď už písničky, které nestárnou. Za chvíli Petr Spálený, teď Petra Janů.

Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Pěkný den, 10 minut po půl sedmé, pátek 18. září, co přinese dnešní den. V Teplicích začíná jarmark chutí. Na kolonádě Domu kultury to bude hodně pestré, čekají vás přednášky od 10 do 17 hodin v kinosále a v kinoklubu Domu kultury. V Teplicích třeba na téma duševní zdraví nebo jak řídit své stravování, tajemství střevního mikrobiomu, no a na pódiu se pak bude vařit s Markétou Hrubošovou, Lukášem Úhrem, Honzou Hermánkem a dalšími skvělými kuchaři. Na místě budou stánky plné chutí a v 16 hodin odstartuje běh s chutí. Je připravená 3-kilometrová trať za Domem kultury. Více se o tom dozvíte od našeho severočeského stopaře po 10. hodině dopolední. Mimořádně si dnes můžete prohlédnout Jiráskův mlýn v Lounech. Nahlédněte do jedné z nejvýznamnějších technických památek Lounska. Komentované prohlídky Jiráskova mlýna vás zavedou do běžně nepřístupných prostor a představí historii mlynářství i technologie, které po desetiletí proměňovaly obilí v mouku. Prohlídky budou 17-19 hodin, vstupenky jsou v prodeji na pokladně oblastního muzea v Lounech. A v areálu střední zemědělské školy v Děčíně začíná tradiční výstava Libverda. Až do neděle tady proběhne tahle zemědělská a zahradnická výstava, která je určená pro všechny. K vidění budou kytky, ovoce, zelenina, okrasné květiny, prezentace zemědělské techniky, malá farma se zvířaty, prodej regionálních produktů a k tomu třeba zahraje děčínská dechová kapela. Tak si užívejte tyto krásné dny.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den, minutu po 7:15, Český rozhlas Sever s vámi. Za chvilku znovu otevřeme řidičskou abecedu. Už jsme se dozvěděli třeba, jak jezdit na kruháči, co dělat, když se vám někdo lepí na zadní část vozu. No a dneska nechte se překvapit. Za pár minut se dozvíte.
1: Počasí.
0: Teď ale překvapení samozřejmě v podobě počasí, jaké bude. Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu je na telefonu. Hezký den.
2: Bude ráno.
0: Tak jak to teď po ránu vypadá u nás na severu Čech?
2: Tak to ani máme, dá se říci, většinou oblačno. Srážky se nám zatím ještě nevyskytují a na stanicích aktuálně měříme od 7 do 11 stupňů Celsia a na horách tam máme okolo 11 stupňů.
0: Znamená to, že přes den bude pršet?
2: A vypadá to, že by se nám ty srážky měly spíše místy vyskytovat na horách a jinde, spíše jenom ojediněle. A na obloze vlastně budeme mít většinou oblačno a večer by nám ta oblačnost měla částečně ubývat. A to, co se týče těch nejvyšších dnešních teplot, tak ty očekáváme od 18 do 21 stupňů Celsia a ve šluknovském výběžku tam jen do 19 stupňů Celsia.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: A dneska no.
1: Český rozhlas Sever.

0: Za 10 minut 7 posloucháte Český rozhlas Sever. Pokud nás v pohodě posloucháte za volantem, jedete v pohodě, nic vás netrápí, tak jen tak dál. Pokud náhodou přijde nějaká komplikace, proto tady máme řidičskou abecedu po celé září. Dnes uslyšíte, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
2: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
1: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
2: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
1: Co se pak děje dál?
2: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
1: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
2: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Je to tak. Šťastné cesty. Zítra uslyšíte, jak policie používá při kontrole provozu drony. I nadále příjemný den vám všem. Hezký pátek na severu Čech.

Za 4:07 hezký den, hezké ráno všem. Ve zprávách celou se dozvíte, že v Litvínově zateplí budovu městského úřadu. Podrobnosti už za chvíli. I nadále příjemné páteční vstávání vám všem.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Litvínov zateplí budovu městského úřadu, kde sídlí vydávání občanských průkazů a pasů. Žatec si dnes připomíná 3 roky od zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. Okolo nového boru budou lesníci odstraňovat následky vichřice. Dnes bude převažovat oblačno, ráno s mlhou a teploty do 21 stupňů. Krásné páteční ráno zprávy a Jana Moravcová. Na více než 32 milionů korun vyjde snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Litvínově na Mostecku. Město zateplí fasádu a vymění okna na novější budově, kam si lidé přicházejí pro nové občanské průkazy a pasy. Projekt počítá i s vnitřní modernizací budovy. Práce začnou letos na podzim a skončit mají v průběhu příštího roku. Podle vedení města bude nutné příslušné agendy úřadu přestěhovat. O tom, kde je obyvatelé nově najdou, bude radnice informovat později. Dnes jsou to 3 roky od zápisu Žatce a krajiny Žateckého chmele na seznam světového dědictví UNESCO. Město od té doby vybudovalo parkoviště s 68 místy, obnovilo turistické značení a zpřístupnilo první upravenou část prostoru pod hradbami. Podle koordinátorky památky Olgy Bukovičové rozšířilo taky propagaci chmelařského dědictví.
5: Máme putovní výstavu o Žatci a krajině Žateckého chmele, která nám cestuje nejen po Ústeckém kraji, ale v letošním roce už v Karlovarském kraji. Vytvořili jsme sérii těch edukačních projektů, jejichž příkladem jsou i ty naposledy chmelové příběhy.
4: Chmelařské dědictví představují taky ve vlastní expozici v Národním zemědělském muzeu v Praze. K letošnímu výročí zápisu navíc Žatecké regionální muzeum K.A. Polánka vydá 2 komiksy z obrázků, které děti kreslily během muzejní noci. Návštěvníci lesů v Novém Boru na Českolipsku musí dbát zvýšené opatrnosti. Zaměstnanci lesů České republiky budou totiž odstraňovat následky srpnové vichřice. Informace oznámilo vedení města na webových stránkách. Práce potrvají přibližně 3 týdny a lesníci se budou postupně posouvat po okolí.
6: Pracovníci státních lesů začnou v oblasti nad cyklistickým oválem, pokračovat budou v okolí cyklostezky směrem na Sloup v Čechách a nakonec v lese směrem na Janov. Pokud lidé v lese narazí na výstražnou pásku, pracující techniku nebo těžbu, měli by se místu vyhnout. Město žádá veřejnost o respektování doporučení. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
4: Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr po dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal.
0: Počasí.
4: Dnes bude převažovat oblačno, ráno ještě mlhy, přes den se na horách místy vyskytnou přehánky, jinde jen ojediněle a večer bude oblačnosti částečně ubývat. Teploty do 21, na horách do 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Komplikace čekejte řidiči na D8 v tunelu Panenská ve směru na Německo. Pozor na 84.5 kilometru. Tam překáží porouchané vozidlo a čekejte zdržení v pravém jízdním pruhu, ten je uzavřen. To byly zprávy v 7. Pěkné ráno s námi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: pilotů letadel. Ti totiž využívají předem stanovené trasy, které vyžadují jen malé úpravy. Prostě mozek musí myslet, přemýšlet a má rád, když se improvizuje. Tak hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech a přidávám písničky, které nestárnou. Budou tu Petr Rezek a Činasky.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem. Zase

0: 11 minut po 7 hodině, ne, neprší. Pršet by dneska ani moc nemělo, více o počasí za chvíli. Teď si řekneme, je 18. září, svátek má Krištof a to ostatní nechám na Petru Jungmanovi, který přichází s kalendářem.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 18. září. Svátek mají chlapi nosící Krista v srdci. Nositele jména Krištof. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Kanadský novinář Henry Jervis Raymond a bývalý bankéř George Jones založil jeden z nejvlivnějších světových deníků The New York Times před 175 lety v roce 1851. Přehrada Desná v Jizerských horách se protrhla před 110 lety v roce 1916. Jen rok po otevření voda smetla část obce a zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu spojenou s havárií přehrady v našich zemích. Do několika stovek cestujících čekajících v kolejišti na osobní vlak do Adamova vjel na nádraží v Brně Židenicích opožděný rychlík přesně před 85 lety v roce 1941. Většina z čekajících byly dělníky adamovských strojíren a brzy ráno ještě za tmy cestovali do práce. 18 z nich přišlo o život a mnoho dalších bylo zraněno. Strojvedoucí rychlíku nehodu ani nepostřehl a teprve v cílové stanici zjistil následky. První vesmírná turistka a současně první Iránka muslimka Anuše Ansari vzlétla na palubě Sojuzu do vesmíru před 20 lety. Její hlavní doménou je ale podnikání. Žatec a krajina žateckého chmele se staly před 3 lety součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 55 má 7-násobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong. O všechna vítězství vinou dopingu přišel. A 45. narozeniny má bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na osm, Český rozhlas Sever s vámi. Hokejem budeme žít za chvilku, konkrétně jednou šikovnou hokejistkou. Daniela Pejšová bude hrát v nové sezóně v Zámoří za San Jose. My ji navštívíme, abychom se dozvěděli podrobnosti už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Venku teploty kolem 12 stupňů. Tato teplota je aktuálně na Litoměřicku 10 stupňů, máme v Žatci. Dnešní maximální teploty 21, bude většinou oblačno, zataženo po ránu mlhavo. Přes den opravdu jen místy se vyskytnou přehánky.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 7:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Naše svělá hokejistka pojede, teda poletí do zámoří. Čeká jí první změna v profesionální zámořské lize, která je ženskou verzí slavné mužské NHL. Ano, teplická rodačka, česká reprezentantka se po 2 letech v Bostonu stěhuje do San Jose. Její nový tým je nováčkem nejlepší dámské světové soutěže.
1: Byl ten expanční proces, přidali se 4 nový týmy do naší ligy a jeden z nich je San Jose. Ty mě vlastně kontaktovali během tady toho expančního procesu, akorát já jsem měla ještě smlouvu na příští rok v Bostonu, ale mohla jsem přejít a zdálo se mi to jakoby... Pro mě to byla hodně zajímavá nabídka, takže jsem se rozhodla, že se přestěhuji do Kalifornie. Asi jsem potřebovala nějakou změnu po těch letech v Bostonu a mám z toho zatím super pocit, hrozně se těším na tu sezónu, takže uvidíme, jak to půjde.
2: Řekla 24-letá hokejistka. Pejšová má za sebou 2 roky v Bostonu.
1: Ta první sezóna moc mě jako nevyšla, bylo to přece jenom něco nového. Já jsem ještě vůbec neměla žádné zkušenosti s tím severoamerickým hokejem. Vzala jsem si to tak, jak to bylo, prostě bojovala jsem furt. Minulou sezónu už to bylo o hodně lepší, dostala jsem o mnoho více prostoru, takže si myslím, že zase to byla součást toho procesu nějak a doufám, že příští sezónu to bude ještě lepší. Je to něco jiného, samozřejmě je tam i ten menší let, je to jiný styl hokeje, takže musí se na to člověk zvyknout.
2: Zjistila Daniela Pejšová, která už v 17 letech odešla hrát z Česka do Švédska. A právě ze severské země se před 2 lety přesunula za oceán, kde se jí zalíbilo.
1: Já jsem si Boston hrozně zamilovala, fakt je to krásné město, moc jsem si to tam užila, měli jsme tam i super partu, což taky pomohlo. A takže já ten čas, co jsem strávila v Bostonu, jako na to budu vzpomínat hodně dlouho, ale už se těším, až si udělám nějaký nový vzpomínky zase jako v Kalifornii.
2: Pejšová je zatím jednou z 10 českých hokejistek, které patří do kádru týmu ženské PVHL. Z jejího splněného snu má radost také její rodina.
1: Jsem hrozně pyšný a taky oni si užívají hrozně taky to, že můžou jako jet na ty moje zápasy, třeba tady, když jsme v Evropě. Takže jo, ty si to užívají, i mamka ráda strašně jezdí. Vlastně moje mamka i kouká jako na moje zápasy v Americe, že stává prostě v 1 ráno a kouká se, pak ráno stává, jde do práce, takže za to jsem hrozně moc vděčná. Mamka už si to počítala, říkala, že to vychází líp, že už se aspoň vyspí díl trošku, no.
2: Poukázala s úsměvem na další výhodu nového angažmá hokejistka Daniela Pejšová, která bude hrát v nové sezóně za San Jose. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Pěkný den za 4 minuty. 7:30, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Začínají u nás reuse dny. Co to je? Možná to slyšíte poprvé, tak my vám to vysvětlíme ve zprávách v půl konkrétní. Jana Moravcová se na to chystá. Hezký den i nadále. Dobré ráno na severu Čech.

0: jsme.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Z jezera Most ve čtvrtek odpoledne policisté vyzvedli lidské tělo. Na ostatky policii upozornil soukromý potapěč. Kriminalisté zatím neurčili totožnost utonulého. Současně ale nevylučují, že by se mohlo jednat o mladíka, který se v jezeře utopil začátkem srpna. Liberecká střední průmyslová škola letos slaví 150 let od svého založení. Aktuálně je největší střední školou v Libereckém kraji. Dnes připravila oslavy pro studenty a pedagogy. Na sobotu škola naplánovala program pro veřejnost. Novinky k 55. sezóně představí Činoherní studio v Ústí nad Labem dnes večer. Má podtitul Kdo nám vládne a tým připraví tři premiéry. V Česku dnes začíná třetí ročník Reuse dnů. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání a nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která po prohře Finů s Estonskem ovládla skupinu C. Týmy, které se na velké akci dosud nestřetly, se utkají v Turíně v pondělí o 16 hodin. Bude většinou oblačno, ráno ještě s mlhou, přes den s přeháňkami. Teploty naměříme do 21 a na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Kvůli porouchanému vozidlu očekávajte řidiči je aktuálně omezení na D8 v Panenském tunelu na 84. a 5. kilometru. Pravý jízdní pruh je uzavřen, očekávajte zdržení, jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné páteční ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Mám před sebou Miko Index, možná to slyšíte poprvé. Je to oficiální pravděpodobnost růstu hub. Tak ten Miko Index má pro dnešní dny hodnotu 69 ze 100. Což jsou prý skvělé podmínky, je to průměr pro celou republiku a nejlíp je na tom Liberecký kraj, tam je Miko Index na hodnotě 90 ze 100. Tam prostě o ty hřiby budete zakopávat. Krásný den, dobré ráno na severu Čech i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Maria Rotrová, teď Iveta Bartošová.

0: Když už jsme písničkou pozdravili Markétky, je potřeba pozdravit i Krištofy, kteří dneska mají svátek. Všechno nejlepší, jste s Českým rozhlasem Sever. Superstar ta běžela už v týdnu v televizi a my jsme si o ní povídali včera v pořadu Dáme řeč. Vrátila se na televizní obrazovky a v tom prvním ročníku v přímém přenosu byl k vidění i Mirek z Mostu.
1: Musím říct, že jsem se díval, ale je to skutečně, jak říkáte vy, na ty první ročníky, kdy tam právě byly tady leti jako Šárka Vaňková, tím, že ta je vlastně jako Mostečanka, nebo tady, že je v okolí, tak jsem koukal na tady ty první ročníky, dokonce jsem měl tu možnost zúčastnit se natáčení jednoho z těch dílů v Praze. Táta mi sehnal lístky, takže jsme šli vlastně s kamarádama, měli jsme takový vytištěný obličeje jako masky právě Šárky Vaňkový, takže jsme v tom publiku byli čtyři Šárky Vaňkový vedle sebe a fandili jsme o 106, takže to byla moje zkušenost ze Superstar, ale říkám, to bylo asi jeden z posledních dílů, pak už jsem se na to moc nekoukal. Samozřejmě na Hvězdnou pěchotu se člověk podívá rád, to mě baví, ale musím říct, že letošní ročníky nebo ty další ročníky už jsem pak nesledoval.
0: Co vy jako zpěvák? Zpíval jste někdy na veřejnosti?
1: A já jsem fantastický zpěvák. V koupelně si zpívám. Ale musím říct, že jsem zpíval i na veřejnosti, že děláme takový festiválek pro kamarády a vždycky si tam dám jednu rockovou písničku a na to se těším. Takže to je moje jediné zpívání před publikem, před veřejností, jedna jediná rocková písnička Scooby Kiwi od Harleje.
0: Scooby, to si musím pustit. Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Samozřejmě i dnes zajímavé téma. Zítra v Chomutově na Kamencově jezeře proběhne velký hasičský festival. Bude tam spoustu dobrovolných sborů dobrovolných hasičů a my hasiče probereme dneska v pořadu Dáme řeč. Potřebovali jste někdy pomoc hasičů? Jak aktivní jsou dobrovolní hasiči ve vaší obci? Pochvalte je. Jste nebo byli jste hasičem, hasičkou, co vás na tém baví? Volejte po 9. hodině už teď, napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Hezký den, dobré ráno na severu Čech.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Starostové měst a obcí ve Šluknovském Výběžku dnes budou jednat se zástupci krajské zdravotní o budoucnosti nemocnice v Rumburku. My chystáme podrobnosti, které se dozvíte již za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď samozřejmě podrobnosti o počasí u nás na severu Čech. V tuto chvíli zataženo, oblačno, teploty kolem 10 stupňů. 10 stupňů máme v Litvínově, 10 stupňů máme také v Krásné Lípě. Dnešní maxima 21 stupňů, bude zataženo, oblačno po celý den, po ránu místy mlhy. Přes den jen místy, jen ojediněle a hlavně na horách přeháníky. Hezký den vám všem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 11 minut 8 hodina raní Český rozhlas Sever s vámi. Dobré ráno. Starostové měst a obcí ze Šluknovského výběžku chtějí odvrátit uzavření dětského oddělení v rumburské nemocnici. Dnes o tom budou jednat v Krásné Lípě se zástupci kraje a společnosti Krajská zdravotní, která sdružuje 7 nemocnic v Ústeckém kraji. Starostové se od nich také chtějí dozvědět, co s nemocnicí zamýšlí v budoucnu. Na jednání se chystá i naše reportérka Daniela Pilařová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Já vysvětlím to dětské oddělení, primář tamního oddělení dětské do důchodu a nepodařilo se za něj sehnat náhradu. Podle tiskové mluvčí krajské zdravotní Miloslavy Kučerové navíc vykázala nemocnice ztrátu jen za první pololetí letošního roku 46 milionů korun. A tak mají starostové obavy, aby krajská zdravotní nepokračovala v utlumování péče. Navíc se jim dostala do ruky koncepce, která vykresluje její budoucnost jako jakousi komunitní nemocnici, kde bude především léčebna dlouhodobě nemocných, a to si starostové rozhodně nepřejí. A obrací se na ně také lidé ve městech a obcích a vyjadřují svoje obavy z omezování zdravotní péče v Rumburku. Už v roce 2017 se museli vyrovnat s tím, že bývalý provozovatel nemocnice město Rumburk uzavřelo porodnické oddělení a teď je tedy na řadě pediatrie. Podle nezávislého krásnolipského starosty Jana Koláře dostali samosprávy zatím od krajské zdravotní informaci, že by v Rumburku měla nadále fungovat dětská pohotovost. Jestli tomu tak opravdu bude a jaké plány krajská zdravotní s nemocnicí má, to bychom se snad měli dozvědět na dnešním jednání, kam přijedou nejen zástupci společnosti, ale také Ústeckého kraje.
0: Rumburská nemocnice za sebou má těžké časy, krajská zdravotní se jí ujala poté, co skončila v insolvenci, je to tak?
1: Ano, tak to je. Nemocnice patřila nejdřív městu Rumburk. V roce 2019 odmítli rumburští zastupitelé uhradit ztrátu za předchozí rok ve výši 52 milionů a celkově dosáhly její dluhy až bezmála 100 milionů korun. Nemocnice skončila v insolvenci a v roce 2020 ji za 63 milionů koupil Ústecký kraj. O rok později přešla pod společnost Krajská zdravotní. Fungují tam základní 4 obory. Interní, dětské, gynekologické a chirurgické oddělení. Krajská zdravotní pak do rumburské nemocnice taky investovala několik desítek milionů korun, například do vybavení moderními přístroji. A provádět operace tam dojíždí lékaři třeba z děčínské nemocnice. Ještě dodám, že tohle zdravotnické zařízení je spádové pro asi 55 tisíc lidí ve Šluknovském výběžku.
0: Danielo, děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Za 5.8 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příjemný den, krásný pátek vám všem. Dnešek je poslední termín pro zasedání volebních komisí. I tohle se dozvíte ve zprávách v celou. I nadále hezké vstávání vám všem. Užívejte dnešní den.

0: Město Rumburk a Klub českých turistů Krásná Lípa vás zvou na oslavy 130. výročí Augustovy věže na Dymníku. Přijďte v sobotu 19. září od 14 hodin oslavit výročí jedné z dominant šluknovského výběžku. Těšit se můžete na Krásnolipský komorní sbor, prťáky, jazz band umělecké školy Rumburk, taneční skupinu The Wings a roztleskávačky Cheerkets. Na programu budou také historické fotografie, sokolníci s dravými ptáky, ukázka turistického značení, tvořivé dílny pro děti i dospělé a vlastivědná vycházka s průvodcem. 130. výročí Augustovy věže na Dymníku, sobota 19. září od 14 hodin. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Sever.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklový let s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Hrozba zrušení dětského oddělení v rumburské nemocnici je tématem jednání starostů se zástupci krajské zdravotní a kraje. Obce se připravují na říjnové volby, dnešek je poslední termín pro zasedání volebních komisí. Ústecké činoherní studio večer zahájí novou sezonu. Bude většinou oblačno, ráno mlhy a teploty do 21 stupňů. Krásné páteční ráno, zprávy a Jana Moravcová. Starostové města obcí ve Šluknovském výběžku se snaží odvrátit uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. Budou o tom dnes jednat se zástupci kraje a krajské zdravotní. Ta oznámila uzavření oddělení na konci roku. Primář oddělení odchází do důchodu a nepodařilo se za něj sehnat náhradu. Podle mluvčí krajské zdravotní Miloslavy Kučerové je nemocnice ztrátová. Zdravotnické zařízení v Rumburku je spádové pro zhruba 55 tisíc lidí. Dnes je poslední termín pro první zasedání volebních komisí pro říjnové komunální a někde i senátní volby. V Ústeckém kraji se týkají Děčínska a Lounska. V Teplicích se členové komisí pro volby do obecních zastupitelstev sešli ve čtvrtek. Jejich členové složili slib a zvolili předsedy a místopředsedy.
2: Prosím, přečtěte si znění slibu a podepište se.
3: První zasedání okrskových volebních komisí zahajuje Pavla Doksanská z teplického magistrátu.
4: Do komisí se nám přes volební strany dostalo 7-8 členů.
3: Pro Daniela Richtra to je první zkušenost.
5: Člověk to chce vidět, jak to funguje, že? Slyšíme něco o demokracii.
3: Letošní novinkou pro senátní volby jsou QR kódy, které usnadní orientaci zrakově postiženým lidem. Teplicko ale bude senátora volit až v roce 2030. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Novinky k 55. sezóně představí činoherní studio v Ústí nad Labem dnes večer. Má podtitul Kdo nám vládne a tým připraví 3 premiéry. Brechtovu hru Svatá Johana z Jatek, autorskou inscenaci Dopamin a taky Drákulu. Další novinkou bude představení pro Batolata. Průběh večera přiblíží ředitel divadla Michal Somoš.
6: Přiblížíme aj vizuál této sezóny autorského duha Čumlivský Horvát. S tím bude spojená aj výstava právě těch plakátů k sezóně a potom představí se dva hudobné projekty, které jsou úzko spjaté vlastně s divadlem personálně.
0: Pro zájemce pak divadlo připravilo i prohlídky budovy. Cestující ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Důvodem je hlavně spuštění nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů. Situaci dnes na mimořádném zasedání provede vedení letiště. A s problémem se v poslední době potýkají i jiná evropská letiště.
1: Počasí.
0: Dnešek bude na severu převážně oblačný, ráno ještě s mlhou, přes den na horách místy přehánky, jinde jen ojediněle a večer pak bude oblačnosti částečně obývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, ve Šluknovském výběžku do 19 a na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte řidiči v Ústí nad Labem v ulici Široká a s uzavírkou počítejte v Ústeckých Neštěmicích. Uzavřená je Mlýnská ulice, důvodem jsou práce na inženýrských sítích. To byly zprávy v 8. Krásné páteční ráno s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tři minuty po 8. posloucháte Český rozhlas Sever, dobré ráno, tak a je to tady, už to slyšíme, už to na známých vidíme, možná to také na vás skočilo, podzimní rýma, nachlazení, je potřeba posílit imunitu. Proto dnešního po 11. dopolední bude u nás právě včas, do studia přijde pan doktor Dalibor Jílek, což je primář oddělení klinické imunologie a alergologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Téma imunita pod lupou, co jí skutečně posiluje a co jsou mýty. Tak hodně zdraví a přidávám písničky, které nestárnou. Budou tu Petr Novák a Michal David.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 10 minut po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Jsou věci, které vám samozřejmě nepřeji, abyste zažili, ale povyprávět si o nich můžeme. Tipněte si, jak rychle mohou být vlny tsunami. To je otázka, na kterou teď nabídne odpověď rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů.

0: Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: čtvrt na devět, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Mimochodem, dneska je poslední termín pro první zasedání volebních komisí v říjnových volbách. V Teplicích se sešli včera, jejich členové složili slib a zvolili předsedy a místopředsedy. My se do Teplic vydáme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď konkrétně tedy tady v Ústí nad Labem svítí sluníčko, ale ono se nám zatáhne. 10 stupňů nám hlásíte z Bíliny, 8 stupňů máme v Děčíně, dnešní maximální teploty budou 21 stupňů, bude většinou oblačno, zataženo místy mlhy teď po ránu. Přes den se na horách sem tam lehce může objevit nějaká přeháníka, ale jen ojediněle. Krásný den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Za 8:30 a vy jste s Českým rozhlasem Sever, možná nás poslouchá někdo, kdo začátkem října bude ve volební komisi. Do těch se hlásí lidi z nejrůznějších důvodů, třeba proto, aby se přesvědčili, že se při volbách nepodvádí. Města a obce se v těchto dnech připravují na zajištění komunálních a někde také senátních voleb. Do senátu se v Ústeckém kraji bude volit na Děčínsku a na Lounsku. Termín pro oboje volby je 9. a 10. října. Dnešek je tedy posledním termínem pro svolání prvního zasedání volebních komisí. V Teplicích se už sešli ve čtvrtek.
1: Prosím, přečtěte si znění slibu a podepište se.
2: První zasedání okrskových volebních komisí zahajuje Pavla Doksanská z teplického magistrátu.
1: Podle nové právní úpravy může být určení té funkce provedeno hlasování. V případě, že některý z přítomných členů nebude souhlasit s tím hlasováním nebo s výsledkem hlasování, provede se určení funkcí losem.
2: A tady teďka všichni příchozí přijdou k vám?
3: Ne, jenom zapisovatel. Převezmou si materiály, které budou teď v průběhu toho zasedání vyplňovat, jsou tam nějaké dotazníky.
2: A zapisovatelé jsou tady už určeni?
3: Jsou jmenováni panem primátorem už dopředu, každý už potom ví, co vlastně potom tady má na starosti.
2: A jsou to většinou tady úředníci magistrátu?
3: Jsou to úředníci magistrátu, všechno.
2: Volební komise jsou v Teplicích tentokrát minimálně 6 člené. Další místa obsadili kandidující strany a uskupení zbytek veřejnost.
3: Do komisí se nám přes volební strany dostalo 7-8 členů.
2: Pro Daniela Richtra to je první zkušenost.
4: Člověk to chce vidět, jak to funguje, že? Furt slyšíme něco o demokracii, tak chtěl jsem vidět jakoby hlavně, jak se dá podvádět, což je jako takový člověk, že v Evropě tohle se moc neděje, že? Ale...
2: Takže ale uvidíte teď v praxi, co je na tom pravdě.
4: Jo.
2: Letos se i zvyšovala odměna tady za tu účast ve volebních komisích. Bylo to třeba i pro vás impuls, abyste se proto rozhodli?
4: No, tak těch 2,5 to je spíš jako tak na přilepšenou.
2: A musel jste se třeba brát dovolenou kvůli tomu?
4: Ne, mě to zrovna vyšlo, že nemám zkušenost.
2: Pravidelnou členkou volebních komisí je už 20 let Eva Hadravová. Zvýšení odměn vítá.
5: Je to milejší, ano.
2: A nějaké zážitky z minulých let, něco, co jste neobvyklého museli řešit?
5: Spíš jenom takové srandičky, jakože lidi něco napíšou, nakreslí na volební hlasovací lístky, ale to je asi tak všechno.
2: Letošní novinkou pro senátní volby jsou QR kódy, které usnadní orientaci zrakově postiženým lidem. Teplicko ale bude senátora volit až v roce 2030. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever, aktuální dopravní informace pro vás chystá Jana Moravcová ve zprávách v půl. I nadále pěkný pátek, i nadále všem Krištofům, všechno nejlepší k dnešnímu svátku.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Magistrát v Děčíně čeká na revizní zprávu geologa o stavu skalního masivu nad Teplickou ulicí. Podle ní se pak město rozhodne, jak se svahem naloží dál. Menší sanace nestabilních kamenů provádí městská skalní četa. Na větší opravy by se muselo přizvat odbornou firmu. Činoherní studio v Ústí nad Labem zahajuje 55. sezónu. Na dnešní večer od 17 hodin připravilo koncerty, prohlídky divadla i představení novinek. Divadlo chystá 3 premiéry. V Jablonci nad Nisou dnes začínají dvoudenní oslavy 160. výročí od povýšení na město. Na Mírovém náměstí u radnice budou po oba dva dny prodejní stánky a taky kulturní program. Odvoláním v kauze psychiatra Jana Cimického se bude dnes zabývat Městský soud v Praze. Obvodní soud pro Prahu 8 Cimického za 4 znásilnění a 35 případů vydírání potrestal 5 lety vězení. Čeští fotbalisté se v 8. finále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Hrát se bude v pondělí v Turíně. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Bude většinou oblačno, ráno ještě mlhy, přes den na horách přehánky, teploty do 21 a na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S uzavírkou od dnešního rána počítejte řidiči v Hošce na Litoměřicku. Uzavřená je ulice k Vinici, důvodem jsou stavební práce a na kruhovém objezdu v ulici Československé armády v Jablonci nad Nisou havarovala dnes brzy ráno 2 osobní auta. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkný pátek s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:55 posloucháte Český rozhlas Sever. Zítra se v Ústí nad Labem připravte na velké dopravní komplikace. Poběží se půlmaraton, takže celé centrum Ústí nad Labem bude uzavřené. Já teda letos ještě neběžím, já bych dal tak čtvrtmaraton, ale příští rok se do toho opřu, to slibuju, snad poběžíte se mnou. Hezký den, hezké ráno i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Jitka Zelenková, teď Helena Vondráčková.

0: 9 minut po půl deváté, Český rozhlas Sever s vámi, pátek 18. září, co přinese dnešní den. Dnes v Teplicích začíná jarmark chutí, na kolonádě Domu kultury to bude hodně pestrý, čekají vás přednášky po celý den od 10 do 17 v kinosále, v kinoklubu Domu kultury v Teplicích. Témata budou různá, třeba duševní zdraví, nebo jak řídí naše stravování nás, tajemství střevního mikrobiomu se taky budou probírat a mnoho dalších. Na pódiu se pak bude vařit s Markétou Hrubešovou, Lukášem Uhrem, Honzou Heřmánkem a dalšími skvělými kuchaři. Na místě budou stánky plné chutí. V 16 hodin pak odstartuje běh s chutí, tady je připravena 3-kilometrová trať za Domem kultury. Vy se podrobnosti o celé akci dozvíte od našeho severočeského stopaře po 10. dopolední. Ústecké činoherní studio dnes večer zahájí sezonu s podtitulem Kdo nám vládne? Chystají se 3 premiéry, Batolárium a další novinky. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. A v areálu Střední zemědělské školy v Děčíně dnes začíná tradiční výstava Lvrda. Až do neděle to bude prostě tradice, zahradnická zemědělská výstava, která je určena pro odbornou i laickou veřejnost. K vidění budou expozice květin, ovoce, zeleniny, prezentace zemědělské techniky, bude tam malá farma se zvířaty, budou se prodávat i regionální produkty a k tomu bude hrát třeba děčínská dechová kapela. Tak, užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9:15, posloucháte Český rozhlas Sever. Město Most chce být super. Zná už plány na přestavbu radnice, knihovny a rozvoj centra. Vyhlásilo vítěze architektonických soutěží Super radnice, Super studio a Super centrum. My pro vás chystáme podrobnosti, jak by to v centru Mostu mohlo vypadat. Dozvíte se je už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti po počasí. Aktuálně, když se dívám na teploty, tak ty jsou kolem 10 stupňů. Stále nám ta teplota nestoupá. 10 stupňů nám hlásí Duchcov, 11 stupňů o stupínek víc je v Lovosicích. Dnešní maximální teploty 21 stupňů, bude většinou oblačno, ojedinělé po ránu mlhy, jinak přes den zataženo, jen na horách se místy budou vyskytovat přehánky, které budou k večeru ubývat. Krásný den vám všem.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Za 10 minut 9 vy jste s Českým rozhlasem Sever i nadále dobré ráno. Upravené titanové plechy by na budově radnice v Mostě mohly být už příští rok. Město zná i plány na přestavbu knihovny nebo dlouhodobou strategii na proměnu centra. Město vyhlásilo vítěze 3 architektonických soutěží a byla u toho také naše reportérka Lucie Hejzlová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Asi úplně nejdřív uvidí obyvatelé Mostu výsledky architektonické soutěže Super Radnice. Co to bude?
1: Jde o uměleckou proměnu radnice a jeho okolí. Soutěž vyhráli čeští autoři a tím spojujícím prvkem je slunce, které se má objevit na atice budovy. Architekti Richard Loskot a Kristýna Magasaníková ze studia She Architect chtějí na vrcholu obvodového pláště použít titanové plechy a ty máčením v elektrolitu nebo zředěné kyselině sírové mění barvu podle velikosti napětí, které do tekutiny proudí. A právě tenhle návrh za zhruba 10 milionů korun je nejblíž realizaci, přibližuje architekt Jan Harciník.
2: Vítězný tým spojených studií Richarda Loskota a jeho partnerky bude nejenom donavrhovávat a projektovat tu úpravu, ale zároveň i dodávat. Předpokládáme třeba v příštím roce, že by se vlastně ta proměna té atiky mohla zrealizovat.
0: Knihovna se má pak proměnit v kreativní centrum, takzvané Superstudio. Co porotu přesvědčilo?
1: Soutěž, která se zaměřuje na přestavbu knihovny, vyhrál berlínský tým Kin Malvezy spolu s krajinářským ateliérem Le Balto a společností Transsolar Klima Engineering. Předseda komise architekt Bernd Vlaj uvedl, že ho přesvědčila mimořádná schopnost návrhu rozvíjet ten potenciál stávající budovy knihovny bez potřeby radikálních zásahů. Teď bude následovat rozpracování návrhu a podle Jana Harciníka by příprava projektu mohla trvat 2 až 3 roky. Budou tam obě základní umělecké školy a město chce budoucí kreativní centrum víc otevřít lidem. Počítá s různými workshopy, besedami, výstavami a vzdělávacími programy.
0: Jaká byla ta poslední kategorie, o které jsme se nezmínili?
1: Nejrozsáhlejším dialogem je dialog Supercentrum. Autoři hledali dlouhodobou strategii na proměnu centra Mostu. Vyhrál tým složený ze švédského studia Manda Works a studia Bistro. Vedení města chce centrum oživit, takže architekti například chtějí propojit jednotlivé lokality různými plácky, zelení a podobně. A vyhlášena byla i jedna další soutěž, a to Moje lávka, která má propojit město s jezerem Most. Tam zvítězil návrh ateliéru Stránský, Hustý a partneři spolu se studiem Acht. Tento tým připravil třeba i návrh na dálniční most přes Vltavu v pražském Suchdole.
0: Lucko, děkujeme za informace a měj se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech. Zítra v Chomutově na Kamencově jezeře proběhne velký hasičský festival, kde se sjedou sbory dobrovolných hasičů. Bude to stát opravdu za to. A tak hasiče probereme v dnešním pořadu Dáme řeč. Potřebovali jste někdy pomoc hasičů? Máte v obci dobrovolné hasiče? Jak jsou u vás aktivní? Jak byste je rádi pochválili? A možná, že zavolá i nějaký hasič či hasička, co ho na jeho práci baví. Tak to všechno samozřejmě po 9. hodině. Budu moc rád, když zavoláte a hasiče pochválíme. Zprávy v celou se blíží. Litvínově získali dotaci na asistenty prevence kriminality. Pomůžou v problematických částech města. I tohle se od nás dozvíte. Příjemný den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Litvínov získal dotaci na asistenty prevence kriminality, pomůžou v problematických částech města. Tématem nové sezóny Ústeckého činoherního studia je otázka, kdo nám vládne. Vedení pojišťovny VZP podalo trestní oznámení kvůli hospodaření svých předchůdců. Bude většinou oblačno, ráno ještě mlhy, na horách přehánky a teploty dnes do 21 stupňů. Krásné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Litvínov získal od ministerstva vnitra dotaci bezmála 900 tisíc korun na financování 4 asistentů prevence kriminality. Peníze město využije hlavně na jejich mzdy, supervize a vzdělávání. Asistenti působí u škol a v částech města, které obyvatelé označili za problematické. Řekla to starostka města Kamila Paloch-Bláhová z ANO. Činoherní studio v Ústí nad Labem zahajuje 55. sezónu. Na dnešní večer od 17 hodin připravilo koncerty, prohlídky divadla i představení novinek. Divadlo taky chystá 3 premiéry, Brechtovu hru Svatá Johana z Jatek, autorskou inscenaci Dopamin a taky Drákulu. Téma sezóny Kdo nám vládne souvisí podle uměleckého šéfa Michala Háby s děním ve světě.
2: Neprofilujeme tu sezonu úplně tak, jakože každá ta inscenace se jako striktně drží té otázky, tak se prostě k ní nějak vztahuje, pojmenovává vlastně jakoby typ lidí, který nám vládnou, ale zároveň nějaké systémy nebo nějaké stereotypy. Používáme znovu pojem hegemonie, prostě snažíme se rozklíčovat, že nám vládne možná něco, co považujeme za přirozené, než to ani nevnímáme.
0: Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP kvůli podezření z podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové jsou důvodem závěry auditu. Ten například odhalil podezřelé smlouvy a dary. Bývalý předseda představenstva VZP Robert Kareš jakákoliv pochybení odmítá.
3: Co se týče těch darů, prosím vás, tak já si trvám za to. A plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly prostě účelné, byly v souladu se statutem a celkově zapadaly do toho ekosystému. To znamená udělat z té PVZP ještě větší pojišťovnu.
0: Rusko volí poslance do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé ve volbách hlasují taky lidi na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Favoritem voleb pod přísným dohledem Kremlu je vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimira Putina. Opoziční stranu Jabloko z hlasování vyloučili ruské soudy. Šéf Kremlu ve svém projevu vyzval k co největší volební účasti. O nové sestavě dolní komory ruského parlamentu budou lidé hlasovat do nedělního večera.
1: Počasí.
0: Bude většinou oblačno, ráno ještě a dopoledne místy mlhy, na horách očekáváme taky přehánky a jinde jen ojediněle, večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes do 21 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 130 cm, průtok byl 84 metry krychlové za sekundu, předpověď je na 130 cm, tendence potom zvolna klesá. Zajištěný vodní stav Ústí dnes 130 cm.
1: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Petrovic na D8 ve směru na Německo překáží porouchané osobní auto na 87,5 kilometru a s uzavírkou počítejte kvůli stavebním pracím řidiči v Mostě. V části v Telno uzavřená je ulice ke kostelu. To byly zprávy v 9 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Budeme probírat hasiče, sbory dobrovolných hasičů, i ty profesionální. Potřebovali jste někdy pomoc hasičů? Máte u vás v obci dobrovolné hasiče, co všechno dělají? Zavolejte, pochvalte je. Jani, ty jsi někdy potřebovala pomoc hasičů?
0: Jo, naštěstí ne, naštěstí ne.
4: Tak se ti to vyhnulo, naštěstí musíme zaklepat. A máš v merku v hlavě nějaký sbor dobrovolných hasičů, který by si chtěla pochválit na nějaký obci nebo?
0: Tak já se setkávám takhle na různých akcích s dobrovolnými máme hasiči a jsou to vždycky sympatiáci a sympatiandy, ženy i muži, takže bych je chtěla pochválit, je to záslužná práce a při té příležitosti bych chtěla pozdravit Ráďu, mého oblíbeného hasiče kamaráda a myslím si, že tak jako obecně hasiči mají obecně sympatie žen.
4: Tak jo, tak hasiče probereme dneska, volejte 475 212 212, dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz, dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Olympik, teď Michal Prokop.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Nevím, jestli hasiči používají dynamit, možná v některých, u některých událostí určitě ano, ale teď byste měli použít telefon vy, kteří chcete pochválit hasiče. Sbor dobrovolných hasičů určitě je i u vás ve vaší obci, tak zavolejte, co všechno pánové a dámy od hasičského sboru dělají, pochlubte se. Samozřejmě ptám se i vás, jestli jste někdy potřebovali pomoc hasičů. Volejte 475 212 212, společně hasiče probereme. Já totiž vás i pozvu na zítřek na velký hasičský festival, který proběhne v Chomutově na Kamencovém jezeře. Tenhle festival je věnován hasičům a hasičské práci. My se tam společně potkáme, uvidíte tam ukázky veškeré hasičské techniky, historické unikáty, moderní speciály. Na akci přijede více jak 30 hasičských dobrovolných sborů, a to nejen z České republiky. Hasiči budou taky vařit poctivý hasičský guláš, zažijete spoustu koncertů a pozor, festival bude slavnostně zakončen hasičskou fontánou nad Kamenickým jezerem, nad Kamencovým jezerem. Půjde o unikátní vodní show, ve které se spojí voda, tlak a světelné efekty. Bude to stát za to, ta akce zítra v Chomutově probíhá od 14. do 22. hodiny. Já mám tu čest tento festival moderovat, takže určitě vás tam rád přivítám. Vstup je zdarma, takže si to určitě všichni užijeme. Ale teď už to nechám na vás, hasiči, a vy pochvalte hasičský sbor od vás vaší obce. Zavolejte, proč si vážíte práce hasičů, kdy jste naposledy potřebovali pomoc hasičů. Volejte nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever, s vámi hezký den. Hasiče dneska probíráme, chválíme je samozřejmě. Ten telefon je váš, takže můžete zavolat. Já se tady musím přiznat, jako kluk jsem nikdy netoužil být hasičem. Nikdy mě to nenapadlo, ale práci hasičů obdivuju, pár kamarádů mezi hasiči mám. Klobouk dolů, já bych ani nedokázal sjet po té tyči dolů. A když vím, jak dlouho si oblékám ponožky, tak bych nezvládnul ani rychlé oblékání, pokud by se jelo k zásahu. Pojďme na první telefonát. Vašek z Postoloprty na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak teď můžete to říct nahlas. Kde je nejlepší sbor dobrovolných hasičů podle vás?
1: No určitě v Postoloprtech.
0: V Postoloprtech. Znáte někoho?
1: No jasně. No tak dřív jsem je znal všechny. Já jsem vyrostl v ulici, kde byla hasičárna.
0: Aha, takhle. Takže jste sledoval.
1: Takže já vždycky, když se vozila siréna, tak jsem utíkal do ložnice k našim. To bylo jediný okno, odkud tam bylo vidět. A koukal jsem, jak se všichni zbíhají a za chvilku vyjíždějí. Prostě ještě se po cestě oblíkají v těch autech. To mě vždycky hrozně bavilo.
0: Hezky. A vy jste netoužil být hasičem?
1: Ne, chraň pánbu, tam se musí běhat.
0: Jasně. No a hasiči, ten sbor dobrovolných hasičů v těch obcích nebo menších městech se nestarají jenom o požáry, aby je rychle zlikvidovali, ale také o kulturu ve městě a o vyžití dětí.
1: No,
0: je to taky v Postoloprtech?
1: No, určitě, tam se pořádali hasičský dny, vždycky vypustili na náměstí pěnu, jo, jako děti jsme v tom prostě lítali. Hasiči se vlastně podílejí na veškerým jakoby tom dění v Postoloprtech, nebo aspoň dřív, já už tam teď chvilku nebydlím, ale dřív se prostě zapojovali vlastně do všeho. No, tam bylo víc takovýchhle spolků a když se pořádala nějaká celoměstská akce, tak vždycky u toho byli hasiči.
0: No jasně, tak jsme pochválili postoloprtské hasiče. Jaký mají auta? Velký.
1: No, červený asi.
0: Červený a velký. A vy sám jste potřeboval někdy pomoc hasičů?
1: Ano, prosím.
0: Fakt?
1: Jo, když jsem bydlel ještě v Postoloprtech, tak jsem byl velmi nezodpovědný majitel rodinného domu. Nevyčistil jsem si řádně komín a bafli mi saze. To si nedokážete představit, co to je za hůčák.
0: Vy jste byl takový Adam Bernau z návštěvníků.
1: Ano. Takže přijeli hasiči, museli vylízt na střechu, zasypat to pískem.
0: Ano. No.
1: A dokonce mi přišla pokuta potom.
0: Fakt?
1: Jo, za výjezd jsem musel zaplatit náku, ale nebylo to hodně, bylo to málo, ale za blbost se platí.
0: Jasně, dobře, díky za telefonát a ještě jednou pozdrav postoloprckým hasičům, mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Napsala Lenka, dobrovolní hasiči pomáhají při povodních, při tornádech, při velkých větrech, pomáhají, když nějaký darebák zapadl les v Českém Švýcarsku a takhle bychom mohli pokračovat. V malých obcích jsou důležitý nejen pro hašení požárů, likvidaci mimořádných situací, ale pořádají i akce pro občany a jejich děti. Tak my jsme teď pochválili ty postoloprtské. Jaké hasiče budeme chválit teď? Je to jen na vás. Zavolejte 475 212 212. Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hasiče chválíme, nejen dobrovolný, profesionální. Znám spoustu dobrovolných hasičů, ti pomáhají v obcích, na Halloweenech, na plesech, dělají dětské dny. Nejvíc dobrovolných hasičů znám z Horního Jiřetína, které zdravím. A před týdnem jsem se seznámil s perfektní partou dobrovolných hasičů z Proboštova, kde jsme slavili výročí sboru a bylo to úžasný. Takže i proboštovské hasiče moc pozdravuji z našeho vysílání. A pojďme na další telefonát. Venuše z Mostu je na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Dobrý den. Tak vy chcete pochválit taky hasiče, je to tak?
1: Ano, chci pochválit mostecké hasiče. Tahali mě z výtahu.
0: Jo, to je nepříjemný.
1: Jela jsem do 7. patra k synovi, najednou výtah se zastavil a já říkám, to je jak v nějakém špatném filmu, dobře? Tak jsem honem vzala mobil, zavolala jsem samozřejmě přes policii, protože jsem neviděla honem rychle, jak tam se leklo číslo na hasiče, to taky jsem si potom hned naučila. No a vlastně přijeli velmi brzo. Byla jsem přesně v prostředku, což pro ně bylo nejhorší mezi třetím šutným patrem, tak si to museli roztáhnout, komunikovali se mnou, že všechno bude v pořádku, tak 68 let, tak už jsem docela... ten už věk, no. No a vlastně mi udělali jako škvíru mezi panelama, tak si říkám, to je opravdu v nějakém hororu, teď budu. A pojďte, my vás vytáhneme, dáte nám ruce, dejte mi nám kabelku, všechno tohle, pěkně nám dáte ruce a my vás vytáhneme. A já říkám, no to teda nepůjdu, takhle jsou ty panely otevřený, náhodou ten výtah se rozjede a mě to přecvakne. A oni se koukli na mě, říkali, pani, to máme zajištěný, vy koukáte moc na horory. Tak mě vzali každej za jednu ruku, jak jsme si řekli po těch kabelkách, že jo, a co? A řekli, nebojte hlavičku pomalu tohle, nebojte. No, fešní hoši teda silní, vytahli mě, raz, dva, tři, byla jsem venku, opucovala jsem se, je vám něco, chcete pomoct, pojďte, tady si s náma popovídáte, no byli fantastický.
0: Je hezký. Fantastický. Tak zdravíme mostecké hasiče.
1: Já jsem jim tehdy poděkovala, já ani nevím, já jsem z toho byla úplně hotová. Ano. Takže teď jim moc děkuju.
0: Ano, mosteckým hasičem. Zdravíme hasiče, díky moc a mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Píše Jirka, přišel jsem na zastávku, hořil odpadkový koš, tak jsem zavolal hasiče. Přijeli rychle, ale koš už uhasnul a jen trapně doutnal a oni přijeli takovou tou velkou Tatrou, aby uhasili čadící nedopalek. Zavolejte i vy, pochvalte hasiče. 475 212 212, dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hasiče dneska probíráme, hasiče dneska chválíme a jsem moc rád, že voláte. Já jsem taky zavolal svému kolegovi Petrovi Liftnerovi. To vím, že chtěl být lesníkem, je muzikantem a jsem zvědavý, jestli chtěl být taky hasičem. Ahoj Petře.
1: Ahoj Zdeňku, hezký den všem posluchačům. Hele, je možný, že když jsem v roce 2011 přijel, nebo 2013 po státnicích a hledal jsem jakoby jak uplatnění v lese a nebylo a nevěděl jsem, co dělat, tak i hasiči bylo téma chvilkový, ale nakonec to nedopadlo.
0: Zeptám se tě. Prosím tě, ty jsi z Ústí nad Labem?
1: Ano.
0: Ale znáš třeba na nějaký obci dobře fungující sbor dobrovolných hasičů?
1: Já jako neskoumám kvalitu, jak fungují, ale věřím, že určitě fungují dobře a mám hodně známých, jak ve Velkém Březně, tak v Malém Březně, tam je super parta, si myslím, znám. Teda znám ty kluky jednotlivě, jo, vždycky pokecáme. Tak to si říkám, že kdybych jako někdy to třeba se přifařil k nějakému sdružení, tak by to bylo třeba k ním, protože už je znám. Jinak Švára je vrchní vyšetřovatel pro Ústecký kraj, takže já vlastně jakoby svým způsobem k tomu často nahlížím a slyším hlášení a vím, jak se to, jakoby, jaký má často výjezdy a co se děje tady, takže to zajímavý.
0: No a ty sám si někdy třeba hrál na hasičské akci, třeba že hasiči měli slavnosti a ty jsi jim tam hrál?
1: Já jsem hrál asi tisíckrát, co jste hasiči, co jste dělali.
0: Jo, hezky.
1: A hasičům na akci, člověče, to si myslím, že možná taky. Vím, že v Řehlovicích mají hasičský plesy.
0: No a nenapadlo tě třeba někdy složit písničku o hasičích?
1: Nenapadlo tě možná o všem, ale zatím vůbec. Včera se mě ptali, jestli nemám nějakou písničku o nejtech. Když jsme křtili knížku o mostech ústeckých, tak říkám, výborně, píšu si to do poradníku.
0: A napiš si i hasiče, že by si měl udělat něco pro hasiče. Jako.
1: Dobře, a ty tam budeš hrát.
0: Super. No a ještě jedna otázka. Potřeboval jsi někdy pomoc ty sám osobně od hasičů?
1: Hele, člověče, je to asi tak měsíc a půl, tak tímhle bych ještě jednou chtěl poděkovat hasičskému záchrannému sboru v Ústí nad Labem, který mě, manželku a malou s kočárkem vyprostil z výtahu.
0: Taky výtah. Ty už jsi druhý výtah v tomhle vysílání.
1: No, když zavoláš jako na poruchy to čísla, co tam vysí, a my ti řeknou, teď jsme v Teplicích přijeden za 2 hodiny, tak říkám, dobrý, nejezděte, poradím se jinak.
0: Jo. No a s kočárkem, vy jste tam byli v tom výtahu s kočárkem?
1: Jo, úplně všichni.
0: A jak dostali ten kočárek ven?
1: Ten šel naposled.
0: Jo, jasně, je mi to jasný.
1: Nejdřív malá, pak žena, a pak jsem vlastně podal kočárek a pak jsem vyskočil.
0: Je to jasný. No. Dobře, díky za telefonát a měj se hezky, ahoj.
1: Taky, ať se daří, hezky našim posluchačům.
0: Tolik Petr Liftner, i vy zavolejte, poděkujte svým hasičům třeba ve vaší obci. 475 212 212 dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: zase s vámi hasiče, nejen dobrovolné, ale i profesionální probíráme. Já už jsem dělal spoustu hasičských akcí, moderoval, účastnil jsem se, vyzkoušel jsem i motání hadice, jsem moták, tam mi to moc nešlo, bez hasičů by to samozřejmě nešlo, v Mostě velká jednotka profesionálních hasičů, kde bydlím na chalupě v Roždělovicích, teď otevírali novou hasičskou zbrojnici a je fajn, že se hasiči podporují. Pojďme na další telefonát, Mirek Stelnice je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím.
1: Já bych k těm chválám, které tady probíhají, chtěl jednu individuální. A to je pana starostu Telnice, pana Jana Doubravy. Ten se bohužel, nebo bohudík, jako hasič už narodil, protože jeho tatínek byl funkcionář celorepublikový a on zatím je, myslím, funkcionář celokrajský. Hmm. Ale o tom nechci hovořit. Ty funkce jsou asi velmi zodpovědné, ale chci se zmínit o práci, kterou tady dělá v Telnici s dětmi.
0: Povídejte.
1: To je obdivuhodné, to je opravdu obdivuhodné, co on s tím zvládne a co všechno stihne. Stihne mezinárodní soutěže s dětmi, stihne celokrajské soutěže, stihne celostátní soutěže a věnuje se těm dětem tak obětavě, že někdy zůstává rozum stát, jestli stihne i ty ostatní funkce, které má. Hmm. Tak jestli můžu, no tak teď bych mu velmi rád poděkoval za tu práci, kterou tady v Telnici odvádí a doufám, že v ní bude pokračovat dál i po případných volbách.
0: Tak to jste řekl nádherně. Ještě se vás zeptám na doplňující otázku. Vy sám jste třeba někdy potřeboval pomoc hasičů?
1: Ne, já jsem byl v jiné ozbrojené složce, ale s hasiči jsem velmi spolupracoval jak s odbornými hasičskými sbory, tak i s těmi dobrovolnými. Tak mám k ním velikou úctu.
0: Ano. A jak je vybavený sbor hasičů u vás v Telnici? Mají dobrou výbavu?
1: No je výbavu.
0: Jo?
1: Mají perfektnou výbavu, perfektní výbavu, jo, jak motor, auty, tak i myslím si, ta odborná výbava osobní je velice perfektní, protože zahučit siréna a za 4-5 minut už houkají auta.
0: Tak to je krásný. Tak zdravíme.
1: Myslím, že jsou vybaveni velice dobře.
0: No tak my vás moc zdravíme a samozřejmě díky za chválu, mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Tak tolik dalších chvála konkrétně do Telnice a píše Jitka, zatím jsem nepotřebovala, ale soused už si asi 3x zabouch klíče a děti mu zůstaly doma, takže musel volat hasiče. Tak zavolejte i vy, 475 212 212, dáme řeč. Ještě jeden telefonát stihneme.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hasiče. Dneska je chválíme, protože zítra v Chomutově na Kamencovém jezeře proběhne velký hasičský festival, kdy se sjedou sbory dobrovolných hasičů z celé republiky. Stokrát si můžeme říct, že hasiče jsme nikdy nepotřebovali, ale jsou na blízku. Když jsou potřeba, přijedou. Párkrát jsem je pozoroval při zátahu nebo při zásahu, když vedle v paneláku schořel byt, nebo zasahovali i u nás baráku ve vchodě u zakouřené kuchyně. Jsou to profíci. Pojďme na poslední telefonát. Gáby Stise je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak vy máte také zkušenosti s hasiči, nebo máte, či měla jste hasiče v rodině, je to tak?
1: No, ano, přesně tak. Můj tatínek byl předseda odborového svazu hasičů, protože už tady není, ale do dneška si, když má jakoby výročí narození, hasiči celé republiky vzpomenou a vlastně jako i mamince vlastně přejou, nebo prostě vzpomenou si na to, jak moc jim pomáhal, protože on se vlastně jako vyšetřovatel přes zákaz ještě tenkrát vystudoval práva.
0: Ano.
1: Šel si opravdu za svým, takže rodina byla, řekla bych, trošičku na druhém místě, myslím to v dobrém, ale prostě hasiči měli přednost v soboty, v neděle, zastupovali je u soudu, když bylo nějaké bezpráví, a opravdu myslím si, že spousta hasičů si na něj i dneska vzpomene.
0: Tak řekněte jeho jméno, ještě nám odlužíte.
1: Vladimír Milfajt.
0: Ano, a ten působil v Tise.
1: Ne, on byl z Litoměřic původně, ale potom samozřejmě tím, že přesedl do Prahy na Žižkov, do domu odborového svazu, tak potom vlastně pracoval až do důchodu tam, a vlastně i potom v důchodovém věku tak vlastně pomáhal, i když už vlastně nebyl ve službě.
0: To jsme pochválili tatínka. A v Tise máte sbor dobrovolných hasičů?
1: V Tise tady jsou borci, no, protože v podstatě my tady máme i ty skály a tak dále, takže nemají ty standardní výjezdy jenom k ohni, ale opravdu se tady jako veře netrhnou, jak bych řekla. Prostě u nich jsou šikovní a opravdu hodně lidí se na nich obrací, protože vědí, co dělají.
0: Vy jste někdy potřebovala třeba pomoc hasičů?
1: Já osobně ne, ale vím, že tady prostě jako je to téměř na denním pořádku, vzhledem k tomu, že tady třeba i pomáhají jako turistům, kteří třeba mají nějakou havárii ve skalách nebo něco takového, takže jako osobně naštěstí ne.
0: Tak držím palce, aby to taky zůstalo a abyste se za hasiči potkávala jenom na těch akcích, které určitě i v Tise probíhají. Díky
1: určitě,
0: moc za telefonát.
1: Mějte se hezky.
0: Naschledanou. Tolik poslední pochvala, poslední telefonát a ještě jeden mail. Zapomněli jste na hasiče z Podbořán? Ty bych také chtěla moc pochválit. No, zapomněli jsme na spoustu hasičů. To bychom tady byli do druhého dne, možná celý týden. Tak všem hasičům dobrovolným moc i profesionálním moc děkujeme a těším se, že se zítra potkáme na Kamencově jezeře v Chomutově.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska jsme probírali hasiče, vzdávali jsme jim úctu a hold. A já tady mám Milana Krále. Ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: Chtěl jsi být někdy hasičem?
1: Ani jsem o tom nepřemýšlel. Já jsem možná byl spíš na té druhé straně.
0: Aha.
1: Ten pyroman.
0: Jo, takhle.
1: Jednou, když jsem byl ještě na základní škole, tak se nám s kamarádem podařilo zapálit les v mém rodném městě. Ale naštěstí teda už to vypadalo, že uteče, a pak jsme to nevzdali a byl tam kousek potok, tak jsme to zase uhasili, takový malinký ohýnek. Ale hasičem jsem nikdy nechtěl být.
0: Potřeboval jsi někdy pomoc hasičů?
1: A to taky naštěstí.
0: Taky ne, naštěstí. A znáš aspoň nějaký dobrý sbor dobrovolných hasičů ve svém okolí? V Litvínově jsou profíci, že jo?
1: V Litvínově jsou profíci, tak na Meziboří, což je mé rodné město, tak tam jsme měli, nebo máme stále dobrovolné hasiče. A ty tam i pořádají akce pro město a tak podobně, tak tam jako pochvala pro ně. No.
0: Takže zdravíme do Meziboří. Milan Král s vámi dneska v dopoledním expresu. A v pondělí budeme probírat smutné téma, bude Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Tak jestli jste se s touto nemocí setkali ve své rodině.
2: Český rozhlas Sever, písně.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Deset hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Odvrátit uzavření dětského oddělení v Rumburku, o tom budou dnes jednat starostové města obcí ze Šluknovského výběžku. Žatecké regionální muzeum K.H. Polánka vydá dva nové komiksy o chmelu. V Česku dnes začíná třetí ročník Rejus dnů. Dnešek bude na severu převážně oblačný, nejvyšší denní teploty do 21 stupňů. Krásné páteční dopoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Starostové měst a obcí ze Šluknovského výběžku budou dnes v Krásné Lípě na Děčínsku jednat se zástupci kraje a společnosti Krajská zdravotní. Chtějí odvrátit avizované uzavření dětského oddělení nemocnice v Rumburku.
6: Krajská zdravotní plánuje zrušit dětské oddělení kvůli tomu, že jeho primář odchází do důchodu a nepodařilo se za něj sehnat náhradu. Podle mluvčí společnosti Miloslavy Kučerové vykázala nemocnice za první polovinu letošního roku ztrátu ve výši 46 milionů korun. I proto se starostové obávají o budoucnost zdravotnického zařízení. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Pěstování a následné zpracování chmele přibližují dva nové komiksy regionálního muzea K.A. Polánka v Žatci. Muzeum je představí a pokřtí zítra při žateckých oslavách kultury a krajiny, říká ředitelka muzea Eva Budková.
7: Na komiksu je nejzajímavější to, že se na něm podílely děti, které kreslily obrázky s chmelovou tématikou o muzejní noci.
4: Vznik obou komiksů stál přibližně 90 tisíc korun. Ministerstvo kultury na ně přispělo 63 tisíci. Děti je budou moct získat při návštěvě muzea se školou nebo s rodiči. Později je chce muzeum podle Budkové nabídnout taky k prodeji. Policisté pátrají po 14-leté Lence Řezničkové z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Informovala o tom policejní mluvčí Lenka Krauzová. Dívka by na sobě měla mít bílé triko, bílé tepláky, černou bundu, bílé boty a malou černou kabelku. Má hnědé oči, hnědé vlasy, výrazně nalíčené rty a obočí. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Po celém Česku dnes začínají Rejus dny. Akce mají upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpět do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8% bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě.
0: Počasí.
4: Počasí pro dnešek, meteorologové hlásí na severu Čech převážně oblačno, místy ještě z kraje dopoledne se mohou objevit mlhy. Večer pak očekáváme částečné ubývání oblačnosti a přes den potom na horách výskyt přeháněk, jinde jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, maxima na horách do 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Srážka osobního vozu s chodcem komplikuje dopravu v centru Ústí nad Labem. Nehoda se stala na křížení ulic Masarykova a Pařížská. Ústí se bouralo taky v přístavní ulici. Tam projedete po nehodě nákladního vozu s osobním se zvýšenou opatrností. Nehoda je taky v Žatecké ulici v Mostě anebo ve ulici Václava Majera v Lounech v části Zahradní město. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Páteční dopolední expres Českého rozhlasu Sever právě teď začíná a my si za malou chvíli představíme asi nejslavnější českou farářku v našem seriálu Slavní Severočeši, Martinu Viktorii Voborníkovou Kopeckou. Pozveme vás také na jarmark chutí do Teplic, který se zaměřuje na zdravý životní styl a vzdělávání a nabídne od farmářských produktů až po exotické potraviny. Pochoutkový rok zmíní dvoubarevné tvarohové řezy Marie Kráčmarové a udělá nám je ale ve své úpravě kuchař Ivan Vodochodský a Babské rady se tentokrát zaměří na tekuté zlato, tedy olivový olej, a přidáme i písničky, které nestárnou. Bude tu brzy Petr Spálený, později třeba Hana Zagorová, teď ale pokračuje Palo Habera a tým.
5: Dopolední expres s Milanem Králem.

0: Petr Spálený, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever i v dopoledním expresu 10 hodin 11 minut k tomu. No a my si teď představíme jednu slavnou severočešku. Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. To je jen jedna žena, když doplním, že je to česká farářka, už vám možná se vytne. Více Milan Knotek.
1: Slavní severočeši.
2: Nejslavnější českou farářkou všech dob je nepochybně Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Časopis Forbes ji v roce 2023 zařadil mezi 200 nejvlivnějších žen u nás. Narodila se v roce 1986 v Lounech. Po maturitě na gymnáziu pracovala v korporátní firmě. Když jí to v soukromé sféře přestalo bavit, vystudovala teologii, speciální pedagogiku a psychologii. Teologie mi dala všechno, co jsem hledala. Našla jsem v ní hodnoty, po kterých jsem toužila, a objevila nový svět, vyznala se v jednom rozhovoru. Kopecká slouží Bohu a lidem v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí a hřbitovní kapličce ve Strašnicích. Od konce roku 2014

0: Zastupuje církev Československou husitskou ve Světové radě církví. Ministr zahraničí Tomáš Petříček ji v roce 2021 jmenoval velvyslankyní dobré vůle České republiky. Největší popularitu si vybudovala jako účastnice populární soutěže Stardance. Společně s Markem Dědíkem skončila v 11. řadě druhá. V České televizi také spolumoderovala pořad Uchem jehly. Napsala několik knih, Deník farářky, Zpověď farářky, Píseň písní, několik tradinářů a také duchovního průvodce pro děti Pavouček Varhánek. Její životní partnerkou je Andrea Salome. Letos v červnu obě spustili nový podcast Teoložky, který má být interdisciplinární výpravou do problémů dnešní doby a lidí v ní.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: se podíváš.
1: Písničkář Pokáč v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. My teď u nás na severu zamíříme do Teplic.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Teplicích dnes totiž začíná šestý ročník Jarmarku chutí. Dvoudenní akce nabízí různé chutě lidského života. Zaměřená je ale hlavně na zdravý životní styl a vzdělávání. Jak je to všechno v Teplicích propojené, tak to zjišťoval náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké dopoledne.
3: Pěkné dopoledne. Vzdělávání během Jarmarku chutí zajistí dneska cyklus přednášek v sále Domu kultury. Poslavnostní zahájení tam právě teď začíná přednáška Patrika Christiana Cmoreje z Fakulty zdravotnických studií a jednoho z mluvčích zdravotnické záchranné služby. Tématem jsou kritické situace v sanitce s pacienty pod vlivem látek, jako je kratom nebo dalších polosyntetických a syntetických kanabinoidů. Michal Svoboda pak v čase oběda bude mluvit především o stravovacích návycích a jak nás ovlivňují. Je pedagogem a psychologem. Ten program přednášek vlastně navazuje na třídenní odbornou konferenci Výživa a zdraví, která tady v Teplicích včera skončila. A Jarmarku chutí už vlastně tradičně předchází. Letos se konal její 30. ročník.
1: Jako jarmark si představím spíš nějaké tržiště. Jak to vypadá tedy ten teplický?
3: To hlavní, jak říkáš, tržiště je připravené kolem Domu kultury, ve kterém jsou ty doprovodné přednášky. Na kolonádě jsou tady stánky opravdu bohaté na různé chutě. V nabídce je pestrá škála pokrmů zabalených, které se dají odnést, ale i připravených ke konzumaci přímo tady na místě. Ke zdravotnímu životnímu stylu patří i pohyb, takže se tu představuje například Teplický florbalový klub a sportovní klub Lokomotiva Teplice. V parku za Domem kultury odpoledne pořádá běh s chutí. Startuje ve 4 hodiny a lidé by se tu měli taky bavit.
1: Mm-hmm. Budou tedy i nějaká třeba hudební vystoupení?
3: Jsou tu dvě pódia, na jednom se bude hodně zpívat a tančit. Návštěvníci uvidí a uslyší především vystoupení dětských uskupení tady z Teplic, z Domu dětí a mládeže nebo skupinu Viva Jump. Na druhém pódiu, které je přímo na kolonádě, se bude hlavně vařit. Návštěvníci se tak můžou inspirovat přípravou různých pokrmů. A děti z Domu dětí a mládeže si připravili také kuchařskou show Mini Masterchef.
1: Láká náš severočeský stopař Robin Rerich do Teplic. Děkujeme a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Michael Jackson a také Paul McCartney, jejich společný duet s názvem Say Say Say. 10 hodin skoro 29 minut pokračuje dnešní dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat dvoubarevné tvarohové řezy, třetí nejlepší recept roku 2025 podle poroty, kuchař Ivan Vodochodský. Všechno pro vás zaznamenal Patrik Rozehnal a připomněl, že jde původně o recept posluchačky Marie Kráčmarové z Klenice ve východních Čechách.
1: No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy.
2: Já myslím, že po tomhle kurzu vaření si Ivan klidně otevře i cukrárnu.
1: Vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo? Kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo?
2: Začali jsme s prací. Samozřejmě s těstem. To máslo jsme přidávali až nakonec. A dávali jsme pozor, aby jsme ho takzvaně nespařili.
1: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
3: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu.
2: Půlku těsta jsme pak obarvili černým kakaem.
1: Černý jak bota to kakao.
3: Jako uhlí z Ostravy.
1: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust.
2: Taky už na to máte chuť? Ale asi bude muset počkat, až to vychladne.
1: No právě, až to vychladne.
2: Ivan to zvládnul, dokonce tak, že mu bylo do zpěvu.
4: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru.
0: Říká Ivan Vodochodský, no a vy poslouchejte dál naše vysílání, až si dvoubarevné tvarohové řezy zkusíte upéct sami, taky vám bude do zpěvu a až je ochutnáte, tak vám možná dojde i řeč. Postup přípravy vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Marie Kráčmarové z Klenice bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Málo kdo ví písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever a Hana Zagorová. 10 hodin, skoro 39 minut. Před námi jsou babské rady a v nich olivový olej. Jak ho používáte doma vy a k čemu ho používáte? My doma například milujeme nějaké italské pečivo, například focaccia, namočenou jenom v kvalitním olivovém oleji. To je pro nás delikatesa. Uplatňuje se samozřejmě i v kosmetice. Jirka Vykoupilová nám tomu teď doplní ještě další informace.
1: Babské rady.
2: Extrapanenský olivový olej je poklad Středomoří. Podporuje vstřebávání živin a má protizánětlivé účinky. Prokázána je také podpora tvorby buněčných membrán a mozkové tkáně. Konzumace 2 až 3 polévkových lžic olivového oleje denně vás činí odolnějšími i zdravějšími a dokonce štíhlejšími, protože díky tomuto oleji budete mít tendenci méně jíst a potlačíte také silné chutě na sladké. Olivový olej působí jako prevence proti úbytku vápníku a dokáže pozitivně ovlivnit hladinu cholesterolu. Vnitřní i vnější užívání tohoto olivového zázraku ovlivňuje kvalitu i vzhled vlasů a pokožky. Hydratuje, vyživuje a zároveň dokáže zbavit kůži i vlasy nečistot. Ve veganské kuchyni se říká olivovému oleji tekuté zlato. Extrapanenský olivový olej je po otevření nutno spotřebovat ideálně do 4 měsíců.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Black Milk ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Ale teď už společně se mnou ve studiu připravená Slávka Brádlová. Pokud to posloucháte pravidelně, víte, že nás čekají kulturní tipy. Slávko, vítej, hezký den.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Dnes v Teplicích začíná jarmark chutí. Bude se to všechno odehrávat na kolonádě Domu kultury, začátek byl už v 10 hodin a program potrvá do 17 hodin. Tahle výjimečná akce se zaměřuje na zdravý životní styl, správnou výživu, pohyb a vůbec celkovou radost ze života. Jsou to trhy s udržitelnými a zdravými produkty, na programu jsou i přednášky o výživě a stravovacích návycích, zábavný program pro děti a různé rodinné aktivity, včetně vaření na pódiu. Můžete zažít ochutnávku s Markétou Hrubešovou, Lukášem Uhrem, Honzou Heřmánkem a dalšími skvělými kuchaři. V 16 hodin pak startuje běh s chutí. Je připravena 3-kilometrová trať za Domem kultury. No a pokud to nestihnete dnes, tak program jarmarku chutí v Teplicích pokračuje i zítra. Další hodně zajímavou akcí je výstava Libverda 2026. Odehrává se v areálu Střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě. Zahájená byla také už v 10 hodin a je otevřena do hodin 18. Je to tradiční zahradnická i zemědělská výstava pro odbornou i laickou veřejnost. K vidění jsou expozice květin, ovoce, zeleniny, okrasných rostlin. Také je prezentována zemědělská technika, zvířata a součástí programu je i prodej regionálních produktů. K tomu všemu zahraje na pohodu děčínská dechová kapela. Pokud máte rádi jazz, tak je pro vás jako dělaná pozvánka do Roudnice nad Labem do Café Říp. V 19 hodin tam začíná skvělý večer s poslechem jazzové hudby v podání hudebníků Hošková, Kolman, Kukula, jazzové trio. Ať už si vyberete cokoliv, hezky se bavte, přeje Slávka Brádlová.
2: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

Až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší ty najmout dám. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší ty najmout dám. Jo, ahoj! Páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší, ty na

Vaby Daněk na Českém rozhlase Sever. Pokračovat brzy bude Petr Naď, také Elton John, až to docele do zpráv Českého rozhlasu Sever, se kterými přijde kolegyně Jana Moravcová. Dozvíte se například, že hrozba zrušení dětského oddělení v Rumburské nemocnici je tématem jednání starostů se zástupci krajské zdravotní a kraje. Více tedy už za pár minut. Stále hezké dopoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Hrozba zrušení dětského oddělení v rumburské nemocnici je tématem jednání starostů se zástupci krajské zdravotní a kraje. V Ústí nad Labem zítra musí řidiči kvůli půlmaratonu počítat s dopravními omezeními. Basketbalisté Děčína vstoupili do ligy jednoznačnou výhrou v Plzni. Dnešek bude převážně oblačný, na horách s přeháňkami a teplotou do 21 stupňů. Krásné páteční dopoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Starostové města obcí ve Šluknovském výběžku se snaží odvrátit uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. Budou o tom dnes jednat se zástupci kraje a krajské zdravotní. Ta oznámila uzavření oddělení na konci roku. Primář oddělení odchází do důchodu a nepodařilo se za ní sehnat náhradu. V Ústí nad Labem se zítra uskuteční 16. ročník Matony půlmaratonu. Kromě klasického závodu jsou pro účastníky připraveny i kratší tratě s délkou do 10 kilometrů. Akci budou podle pořadatele provázet dopravní omezení od centra města až po Předlice. Nejvíce se opatření dotknou oblasti Mírového a Lidického náměstí, která bude v sobotu uzavřena od 6 do 20 hodin.
4: Řidiči musí dále počítat s uzavírkou v ulici Tovární, kam bude možný vjezd až po 18. hodině. V Předlicích nebudou průjezdné ulice U Vlečky a Průmyslová. Dopravní podnik na svých stránkách upozorňuje na změny v městské hromadné dopravě. Linky budou jezdit po objízdných trasách. Z Ústí nad Labem Lukáš Mucha, Český rozhlas.
2: Zájemci v Novém Boru na Českolipsku si můžou dnes od 13 hodin projít novou cyklostezku, a to v rámci kontrolního dne. Na kolech nebo kolečkových bruslích na ně zatím nemůžou, čeká na kolaudaci. Stavba už měla být hotová, podle mluvčího města Jiřího Lebiše se prodloužila hlavně kvůli počasí.
5: Stavba jako taková byla prodloužena až do 24. září, kde důvodem jsou hlavně následky smrště, které zasáhla Nový Bor. Popadané stromy zasáhly také prostor stavby cyklostezky a před pokračováním prací bylo nutné trasu vyčistit.
2: Cyklostezka povede z České Lípy do Nového Boru a bude mít 5 kilometrů. Termín oficiálního otevření zatím není známý. Ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách. Potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Riedl. Úsek naváže na už hotovou část dálnice v Jihočeském kraji. Stavba vyjde na asi 16 miliard korun a dělníci by měli začít s pracemi v roce 2028. Sport. Basketbalistům Děčína vyšel vstup do nového ročníku Národní ligy. V předehrávce úvodního kola zvítězili v Plzni 109-79. Nejlepším střelcem Severočechů byla letní posila Erik Timko, který zaznamenal 23 bodů. S výsledkem byl spokojený děčínský trenér Tomáš Grepl.
6: Těžký zápas v tom, že jsme sezónu začínali na venkovním hřišti a ještě u nováčka soutěže z Plzně. Nám tohle ta role těch favoritů neúplně svědčí. Tím, že jsme si nechali dát ve druhé čtvrtině 30 bodů, tak ten zápas byl velmi dlouho vyrovnaný. Nám se ho naštěstí ve druhém poločase povedlo zlomit. Ten rozdíl neodpovídá úplně tomu, co se dělo na hřišti.
0: Počasí.
2: A dnes bude na severu převažovat oblačno, na horách čekáme přehánky, jinde se vyskytnou jen ojediněle a teploty naměříme do 21, na horách do 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Střet osobního vozu s chodcem dál komplikuje dopravu v Ústí nad Labem v centru, přesněji na křížení Masarykovy a Pařížské ulice. Bouralo se taky v Přístavní ulici v Ústí nad Labem, tam se srazil nákladní vůz s osobním a komplikace po střetu dvou osobních aut. Čekejte dále v Žatecké ulici v Mostě. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pokračuje dnešní dopolední expres Českého rozhlasu Sever, stále příjemný pátek 18. září. Imunita je velmi důležitá součást našeho života. Jak se o ně správně starat, jak je opravdu posilovat a co jsou jen mýty, nejen to, ale třeba i alergie, probereme s naším dnešním hostem. Primářem oddělení klinické imunologie a alergologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, doktorem Daliborem Jílkem, a samozřejmě přidáme opět i písničky, které nestárnou, bude to třeba Jiří Schillinger nebo Michal Tučný.
0: Dopolední expres s Milanem Králem.

0: Express, s vámi je stále Český rozhlas Sever. Z reklam na nás pořád vyskakuje výraz posilování imunity. Co to ale opravdu je? Musíme našemu imunitnímu systému vůbec pomáhat? Co jsou jen mýty, které se kolem imunity tradují? Tak to je téma, které probereme s naším dnešním hostem dopoledního Expressu, primářem oddělení klinické imunologie a alergologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, doktorem Daliborem Jílkem, kterého vítám za mikrofonem. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A já připomenu linku k nám do studia pro vaše dotazy, jako vždy můžete se i vyptát 475 212 212, také e-mail host@sever.rozhlas.cz. Na začátek obecná otázka v krátkosti, dá se nějak jednoduše říct, co to tedy ta imunita je?
1: No, pane redaktore, závidím vám, že tuto otázku považujete za jednoduchou a krátkou. Ono na ní se opravdu nedá odpovědět příliš jednoduše, ale já se o to pokusím. Imunita jako taková je jednou z nejdůležitějších věcí z hlediska biologického, že vůbec my lidé, ale nejen lidé, ale veškerý živočišný svět může existovat. Protože v organismech máme tři takové hlavní řídící orgánové systémy, a to ty první dva vás nepřekvapí, je to systém nervový, pak je to také systém endokrinní neboli humorální, který řídí všechno pomocí hladin hormonů, a tím třetím řídícím systém je, považte, imunita. Imunita, která je s námi vlastně vůbec, co život je na této planetě, tak existuje imunita a je s námi vlastně ty miliardy let, jenom se rozvíjí a u každého toho stupně existence života na této planetě má jinou úroveň. Mhm. A na nejvyšším stupni samozřejmě jsme my, obratlovci, savci, na jejím živním vrcholu jsme my, homo sapiens.
0: Dá se imunita spojit s nějakým orgánem, protože známe samozřejmě žaludek, játra, plíce, mozek a tak dále. Ta imunita, říká se, že vzniká ve střevech. Je to tak?
1: No, je to velké zjednodušení. Spíš je moderní dneska to, že se zájem obrací právě ke střevní lymfatické tkáni jako k důležité součásti imunity. Ale my v učebnicích máme, že máme takzvané centrální imunitní orgány, které se starají vlastně o řízení imunity a hlavně o její vývoj během života člověka. A ty jsou u člověka tymus, to je vlastně žláza, kterou máme, brzlík česky, kterou máme někde v okolí srdce za hrudní kostí. A tím druhým orgánem je spíš rozptýlený lymfatický systém, který zahrnuje například slezinu, mízní uzliny, krční mandle a také samozřejmě i tu lymfatickou tkáň, která je ve střevě. Takže takhle to je. Rozhodně není nějaká priorita té střevní lymfatické tkáně.
0: Mm-hmm. Na začátku jsem zmínil pomáhání imunitnímu systému. Musíme mu opravdu pomáhat nebo stačí žít zdravým způsobem?
1: Kdyby jsme museli imunitě jenom pomáhat, tak by to byla velká práce a lidi by měli velké problémy. Já si myslím, že v naprosté většině případů u zdravých lidí imunitě moc pomáhat nemusíme. Stačí prostě zdravý životní styl, žádné velké výkyvy v životním rytmu a imunita prostě funguje, protože jsme tady, žijeme, pokud možno do vyššího věku a nepotřebujeme tu imunitu za těchto normálních okolností nějak měnit. My v oboru klinická imunologie samozřejmě máme postupy, jak tu imunitu posílit, ale na druhou stranu, také vás to možná překvapí, poměrně zásadní věc je, abychom imunitu někdy také dokázali tlumit. Protože ta stlumená imunita je někdy součástí našich léčebných postupů, velmi důležitých.
0: Mm-hmm. Je vidět, že to je zajímavé téma. Já připomenu linku pro vaše dotazy 475 212 212. Po písničce budeme pokračovat.
2: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.
3: Stojím v dešti, v očích pláč.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je dnes primář oddělení klinické imunologie a alergologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, pan doktor Dalibor Jílek. Probíráme imunitu, začali jsme těmi základními pojmy a teď se dostáváme také k tomu, že tedy alespoň podle mého, co si myslím, že imunitu nejdříve získáváme jako novorozenci a ve školkách a podobně při těch nemocech a později, že pomalu o ní přicházíme v seniorském věku, musí být už si myslím posilována. Jak to tedy je? Má ten věk na to vliv?
2: Zcela jistě. Vy jste to vlastně zjednodušeně řekl. Novorozenec se rodí s jistou úrovní imunity. Tam je například zajímavé to, že také v poslední fázi těhotenství přecházejí protilátky z těla matky do toho plodu, takže novorozenec se rodí již s nějakou protilátkovou výbavou, kterou vlastně má od maminky. A jsou také samozřejmě dány základy, v minulém vstupu jsme hovořili o tymu, který tady hraje velkou důležitou roli, hrají tady, má už vyvinutou slezinu a lymfatické uzliny a ty jsou připraveny na to, aby právě během života se seznamovali s prostředím, seznamovali se s infekcemi okolí a dalšími podněty a ta imunitní odpověď samozřejmě se vytváří a zkvalitňuje v průběhu života. Dá se říci, že to imunitní dozrání probíhá tak, jako třeba podobně jako dozrání v sociální oblasti, v biologické oblasti, to znamená kolem puberty. To znamená tak přibližně kolem toho 13. 15. roku věku se dá říct, že imunita člověka už je na té dospělé úrovni a trvá pak běžný život. Potom ve stáří imunita samozřejmě ochabuje, ten tymus postupně během života takzvaně atrofuje, to znamená, že se zmenšuje a zůstávají pouze malé pozůstatky z něj a mohou také klesat hladiny protilátek. A tím pádem ta imunita ve vyšším věku, tím myslí v dnešní době už takové to vyšší sénium, to znamená 70 třeba a plus a opravdu ve v tom vyšším séniu, když už je člověku 80, 90, to jsou dneska věkové hodnoty, které nejsou tak vzácné, tak ta imunita potom je samozřejmě slabší. Mm-hmm.
1: Narazil jsem taky na výraz nespecifická a specifická imunita. Co to je?
2: To jsou dva základní pojmy, kterými imunitu jako takovou popisujeme. Ono to souvisí, dnes je lépe říkat imunita přirozená a získaná. Tak ta imunita přirozená je právě ta, ze kterou se rodíme už od narození a jsou tam mechanismy, které potom jsou v průběhu života, už se nemění a jsou připraveny reagovat na různé podněty, ale jako by řekl bych pořád stejným způsobem. Jsou to nějaké zbraně, které prostě se proti infekci vytáhnou, ale nemají schopnost učení a jsou stále stejné. Protože nemají schopnost učení a reagují vlastně na řadu podnětů stejným způsobem, a tady máme to slůvko nespecificky, tak tuto imunitu označujeme jako nespecifickou, lépe tedy přirozenou, ale je nespecifická. Na rozdíl od toho je imunita získaná, která je i z hlediska vývoje, biologického vývoje, takzvané ontogeneze, filogeneze, je vyspělejší a má schopnost se učit. Do této skupiny patří třeba tvorba protilátek a problém očkování, o kterém se také v poslední době hodně mluví. To znamená, že organismus se setká s nějakým, třeba představme si nějakou bakterii nebo virus a proti tomuto viru vytvoří protilátky. A v tom vývoji těch protilátek se tvoří také takzvaná imunologická paměť nebo paměťové buňky, které předtím nebyly. A ty zajišťují to, že když se organismus s tím virem setká opakovaně, tak ta imunitní odpověď je potom silnější, rychlejší. A je specifická, pouze namířená proti tomu danému viru. Tak toto jsem právě vlastně vysvětlil i princip očkování. A protože je to specifické, vázané na nějaký konkrétní virus, infekci, bakterii nebo prvek v očkovací látce, tak proto se tomu říká specifická imunita. Takže máme vlastně naroveň, můžeme dát jakási synonyma získaná a specifická imunita.
1: My se po písnice dostaneme třeba i k tomu, jak je imunita změřitelná, co dělá imunolog, a vy můžete volat s vašimi dotazy, pokud vás cokoliv napadlo, 475 212 212.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešnému pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: 11 hodin 26 minut s dnešním hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever, primářem oddělení klinické imunologie a alergologie Ústecké nemocnice doktorem Daliborem Jilkem probíráme imunitu a dostáváme se také k tomu, jestli je imunita nějakým způsobem změřitelná a co vlastně dělá imunolog, protože podle toho, co jsme si povídali, kdyby jsme měli všichni imunitu v pořádku, tak jste bez práce.
2: No, tak jednoduché to není. Jednak bych chtěl posluchače informovat o tom, že náš lékařský obor se jmenuje alergologie a klinická imunologie, čili v našem oboru řešíme problémy alergií, ale i určitých poruch imunity, nedostatečnou imunitu, ale i přehnanou imunitu. A v součástí toho našeho oboru, ve kterém samozřejmě také máme systém lékařského vzdělávání, tak součástí toho našeho oboru je také imunologická laboratoř. To je nedílná součást. A v imunologické laboratoři jsme schopni, ptal jste se na změření imunity, ano, jsme schopni změřit celou řadu imunologických parametrů, které nám podávají informaci o kvalitě i kvantitě. Takže co například je poměrně dobře měřitelné, jsou hladiny protilátek. My máme v krvi, v plazmě krevní, řadu různých protilátek, jsou tam různé typy, skupiny a my to vše umíme změřit. Umíme změřit jejich hladiny, ale umíme změřit i některé protilátky specifické. Například hladiny protilátek po očkování, to někdy je velmi důležité. A pak samozřejmě také umíme měřit protilátky alergické, které se podílí na alergických reakcích a umíme měřit i protilátky škodlivé. Tady bych upozornil na tu skupinu autoprotilátek, to jsou protilátky, které jsou namířeny proti různým buňkám a tkáním našeho vlastního organismu a tyto autoprotilátky se podílejí při vzniku nemocí a nebo také můžou být nebo hrát roli jako důležité znaky některých nemocí. Tak to je ta strana těch protilátek, ale máme i imunitu buněčnou, o kterou se starají bílé krvinky různých typů a ty také umíme spočítat a i získat nějaké základní informace o jejich funkci a kvalitě.
1: Zmínil jste to slovo škodlivé. Čím si škodíme, čím ničíme naši vlastní imunitu? Napadá mi kouření, stres, to jsou takový stresy poslední době moderní, málo spánku.
2: Samozřejmě máte do jisté míry pravdu, pane redaktore. Obecně bych řekl, že jakákoliv odchylka od normálního, rozumějme, zdravého způsobu života může za určitých okolností škodit. Například jste zmínil ten stres, tak chronický stres zcela určitě imunitě neprospívá, protože je to komplexní záležitost a i když stres tam sám o sobě, jak ho prožíváme, je věc subjektivní, čili záležitost spíše psychické pohody a toho, jak člověk hodnotí svůj život, jak se vyrovnává se svým životem, tak při tom psychickém vnímání toho stresu zcela určitě v nervové soustavě pracují i buňky, které jsou schopny vylučovat určité, já řeknu obecně, chemické signály, které jsou pro imunitu poškozující. Například při akutním stresu, to je rozdíl chronický a akutní, tak jenom při tom akutním stresu se vylučují stresové hormony, na to máme uspůsobenou žlázu z vnitřní sekrecí nadledvinu a tam se třeba vylučují interní kortikoidy, které mají schopnost ovlivňovat imunitní reakce. A u chronického stresu samozřejmě také, a je-li to hluboké, tak je možné prostě tu imunitu chápat, že je poškozená a slabší.
1: Mluvíte o stresu, tak teď mě napadá, že nejlepším lékem je někde v klidu prožít dovolenou, nejlépe u moře, v mořském prostředí.
2: Samozřejmě to vám mohu vřele doporučit, abyste si odpočinul tady od vaší náročné práce redaktora Českého rozhlasu a určitě samozřejmě odpočinek hraje významnou roli. A nejenom odpočinek, i nějaký aktivní odpočinek. Ví se, že pohyb prospívá. otužování přispívá. Ale ještě vám řeknu jednu věc. Když jste se na počátku tohoto vstupu ptal na to měření té imunity, tak tady vás a pravděpodobně i posluchače zklamu v tom smyslu, že to, co my v té imunologické laboratoři umíme změřit, tak tam dobře poznat, jak vás, jak imunit, vaši imunitu postihuje třeba ten chronický stres, tak to moc neumíme. Protože to jsou věci, které imunita je velmi složitá a z toho, co my umíme změřit a ohodnotit, to je vlastně jenom špička ledovce. Ale ta imunita je tak složitá, že všechno se odehrává na úrovních takzvaně pod hladinou a tam jako v běžné imunologické laboratoři, třeba tady v Ústí v Masarykově nemocnici, tak toto změřit neumíme. Ale můžete se zeptat, jak to poznáme, že třeba ten stres vadí. No, pane redaktore, to se pozná na statistických souborech, na velkých studiích. A na to jsou zaměřeny vědecké práce, kdy prostě máte statisticky významné skupiny osob. Jedna skupina se vyznačuje chronickým stresem a druhá skupina sportuje a žije zdravě, tak když si od těch minimálně 50 lidí odeberete nějaké imunologické parametry, tak tam pak můžete poznat statisticky významné rozdíly. Tak od toho vzniká ta informace, že stres třeba je škodlivý.
1: My se po písnice dostaneme také třeba potravinovým doplňkům, nebo co bychom, jak bychom měli pečovat o naší imunitu, jak na to. A pro vás poslední možnost se zeptat 475 212 212. Dneska probíráme imunitu.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever stále primář oddělení klinické imunologie a alergologie Ústecké nemocnice Dalibor Jílek. Probíráme imunitu, dostáváme se k poslednímu vstupu a samozřejmě na konci bych se chtěl zeptat, čemu naší imunitě pomůžeme, nebo čím, co máme jíst a tak dále. Vím, že jsou asi určité vitamíny, které pomáhají imunitě víc než jiné, tak jak na to?
2: Tak už jsme hovořili o tom v minulých stupech, že pokud žijeme bez význačných extrémů, stresových přijímáním různých látek, můžu uvést nikotin, alkohol v nadměrné míře, tak samozřejmě pokud tedy budeme žít tím zdravým životním stylem a trošku na to myslet, mít dostatek pohybu, správné složení stravy, jak z hlediska složení, tak kalorické hodnoty, tak vlastně pro tu imunitu děláme vše, co je potřebné. Vedle toho samozřejmě v dnešní době máme tady spoustu různých potravinových doplňků, kterými máme nabité vitríny v lékárnách a ty samozřejmě můžeme také používat, ale já vás tady, pane redaktore, trochu zklamu, tu otázku na to, jaký potravinový doplněk by měl člověk užívat, dostávám od pacientů poměrně často, ale já se z toho v uvozovkách vždycky nějak vykroutím, protože to opravdu není naše náplň práce. My v našem oboru alergologie a klinická imunologie řešíme nemoci. Nemocné lidi s alergiemi, s autoimunitními chorobami, s poruchami imunity, s nedostatkem protilátek. A to, co vybrat z potravinových doplňků, myslím si, že lepší radu je najít přímo v lékárně, kde ti lékárníci jsou jistě mnohem bohatší na znalosti v této oblasti než já. A kdybych měl zmínit ty základní věci, tak řada těch potravinových doplňků má vlastně společné faktory. Ať řeknu vitamin D, samozřejmě vitamin C, tam je jeho správný příjem v dostatečné míře je důležitý. Z prvků pak zinek, selén především, pak máme celou řadu probiotik, to znamená bakterií, které harmonizují náš střevní mikrobiální systém neboli mikrobiom. Toho všeho je opravdu dost a musí se s tím zacházet s mírou. Já, když mám něco poradit, tak vždycky říkám, prosím vás, podívejte se na ten obsah a to si na papíru sečtěte a nesmí to přesáhnout tu doporučenou denní dávku. Což by se leckomu mohlo stát, když bude brát 3 potravinové doplňky. Asi takhle.
1: A když se zeptám, já se snažím třeba nakládat kysané zelí, vím, že tam jsou probiotika, je to dobré, je to chutné a zdravé?
2: Ano, výborně dobře. Mohu doporučit, protože kysání zelí jako biologický proces enzymatického původu, takzvaná fermentace, je vlastně založená na laktobacilech, které sami o sobě jsou součástí některých těch probiotických lékových doplňků.
1: Takže dělám dobře. Pane doktore, já moc děkuji za vaši návštěvu i za vaše na konci vlastně i rady ohledně imunity a my se budeme těšit třeba zase u vašich dalších tématů, alergií a podobně někdy příště u nás ve studiu.
2: Určitě děkuji za pozvání ještě jednou a buď já nebo některý z mých kolegů jsem opět rád mezi vás zavítá.

0: Michal Tučný, jeho slavný Medicine Man, 11:45, k tomu 1 minuta, pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Akce s názvem Reuse dny upozorňuje na to, že starým knížkám, nábytku nebo oblečení je možné najít nového majitele a rozbité věci opravit místo toho, aby skončily v odpadu. Třetí ročník akce začíná právě dnes a lidé se do ní můžou zapojit po celém Česku. Jak to v takovém Reuse obchodě vypadá, si teď můžete poslechnout.
1: Do Reuse centra v Praze 11 přišla i paní Renata s malou dcerkou, která si tady hraje s vláčkem. Proč chodíte ráda do tohoto obchodu?
2: My hlavně využíváme Reuse, že sem dáváme věci, protože samozřejmě s dětma člověk toho má spoustu, co nepoužije, a spoustu věcí není ani zničených.
1: Na oblečení se sem přišla podívat i paní Dana z Prahy. A jakou kvalitu tady ty věci podle vás mají?
3: Přijde mi, že zrovna tady v Reuse obchodu ta kvalita je dobrá, že to není takové skladiště jako odložených věcí, to v žádném případě.
1: Je to obchod, který má asi 200 metrů čtverečních, jeho spoluzakladatelem je Jaroslav Zíta. Zájemci tu najdou veškeré zboží, od oblečení, hraček pro děti, knih, nábytku, vybavení do domácnosti. Co dalšího tady lidé můžou najít?
4: Přidal bych dekorace do domácnosti, batohy, boty.
1: Není to jenom obchod, kde lidé můžou koupit anebo se zbavit věcí, ale má to i určitý socioenvironmentální přesah.
4: Nové spolupracujeme s Klokánkem, kde máme konkrétní spolupráci tady s Klokánkem na Praze 11. Tam už jsme schopni darovat konkrétní věci konkrétním dětem.
1: A právě na to, jak předcházet vzniku zbytečného odpadu nebo používat věci opakovaně, upozorňují Reuse dny, které potrvají až do 8. října. Konají se po celém Česku a lidé se můžou zapojit do workshopů, zkusit si třeba opravit starý nábytek nebo takzvaně vysvapovat, tedy vyměnit staré věci za jiné. Reuse dny jsou už letos po třetí a zapojuje se do nich stále víc měst i lidí, pokračuje provozní ředitelka Reuse Federace Anika Chalupská.
5: Společnými silami bylo zachráněno bezmála 3,5 tuny věcí, proběhlo 40 nejrůznějších přednášek a workshopů a oslovili jsme více než 3000 lidí.
1: Podobné akce chtějí upozornit na principy a význam takzvané cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i suroviny pro další použití. Zároveň tento systém navrhuje všechny budoucí výrobky už na začátku tak, aby zůstaly v oběhu co nejdéle. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
6: Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
1: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo o skoro 8%. Bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
7: Dopolední Express Českého rozhlasu Sever.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
2: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
1: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Se skupinou Kabát jsme na severu, posloucháte Český rozhlas Severuše. Brzy tady budeme mít další zprávy, s nimi do studia přijde kolega František Janečík. Čekají vás také samozřejmě vaše oblíbené písničky na přání, ale ještě před koncem dopoledního expresu má pro nás Slávka Brádlová další recept a dnes to budou ovesné lívanečky.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Ovesné lívanečky, to je dnešní recept a můžeme to podávat jako moučník nebo dokonce jako celé sladké jídlo, pokud přidáme třeba ještě nějakou polévku. Tak, co si připravíme? 125 gramů jemných ovesných vloček, 75 gramů polohrubé mouky, asi tak 175 ml mléka, 1 žloutek, 10 gramů droždí, lžičku cukru budeme potřebovat, špetku soli, no a pak tuk na smažení a povidla nebo marmeláda podle chuti a tvrdý tvaroh na strouhání. Smícháme vločky s moukou, přidáme rozdrobené droždí nebo z něj předem připravíme kvásek, přidáme také žloutek, mléko, cukr a špetku soli a necháme pěkně v teple kynout na dvojnásobek objemu. Pak na rozehřátém tuku smažíme malé lívanečky po obou stranách a před podáváním je potřeme povidly nebo nějakou dobrou marmeládou a posypeme strouhaným tvarohem.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Burg a Klub českých turistů Krásná Lípa vás zvou na oslavy 130. výročí Augustovy věže na Dymníku. Přijďte v sobotu 19. září od 14 hodin oslavit výročí jedné z dominant Šluknovského výběžku. Těšit se můžete na Krásnolipský komorní sbor, prťáky, jazz band umělecké školy Rumburg, taneční skupinu The Wings a roztleskávačky Čírkec. Na programu budou také historické fotografie, sokolníci s dravými ptáky, ukázka turistického značení, tvořivé dílny pro děti i dospělé a vlastivědná vycházka s průvodcem. 130. výročí Augustovy věže na Dymníku, sobota 19. září od 14 hodin. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Sever.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Totožnost osoby vylovené z jezera Most musí potvrdit genetická analýza. V nádražní ulici v Chrastavě skončilo dopravní omezení, funguje tam nový kruhový objezd. Psychiatr Jan Cimický je vinen ze sexuálních útoků a vydírání. Soud potvrdil 5leté vězení. Do večera převážně oblačno, zejména na horách ojediněle přehánky, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Policejní potápěči vyzvedli ve čtvrtek odpoledne lidské tělo z Mosteckého jezera. Nevylučují, že by se mohlo jednat o mladíka nezvěstného od srpnové bouřky. Na přítomnost těla policii upozornil soukromý potápěč. Podle policejního mluvčího Václava Krígra musí totožnost nalezené osoby potvrdit genetická analýza.
3: Lze předpokládat, že se jedná o pohřešovaného mladíka z poloviny prázdnin. Přesné příčiny úmrtí a k přesné identifikaci jsme nařídili soudní pitvu, která bude v úterý.
1: Na jezeře při bouřce zůstalo 6 lidí, 4 se záchranářům podařilo dostat do bezpečí, jednoho mrtvého paddleboardistu našli policisté o den později. V Chrastavě na Liberecku můžou lidé využívat novou okružní křižovatku v ulici Nádražní. Českému rozhlasu to řekl mi starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Kruhový objezd tam vznikl v rámci stavby nového supermarketu. Podle Canova stavbaři aktuálně dokončují parkoviště. Práce by měly být hotové do konce září. Následovat bude kolaudace. Podle radnice by se měl supermarket veřejnosti otevřít nejpozději do Vánoc. Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cimického. Ten tak má jít na 5 let do vězení. Cimický podle soudu za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 vydíral. Městský soud v Praze potvrdil i 10letý zákaz činnosti lékaře. Rozsudek je pravomocný. Evropská komise dnes vyplatí v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou podle komise určené na nákup raket a dronů. Mají Ukrajině pomoci bránit její území a vzdušní prostor před pokračující agresí z Ruska. Jde už o čtvrtou platbu, kterou komise Ukrajině poskytne jako součást obranné části půjčky. Dohromady tak letos Ukrajině vyplatí už téměř 15 miliard eur, tedy přes 360 miliardy korun.
2: Počasí.
1: Do večera bude převážně oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky, zejména na horách a na severu. Večer bude oblačnosti částečně ubývat, teploty od 17 do 21 stupňů, na horách od 12 do 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Mezi Brníkovem a Roudničkem u Budyně nad Ohří pozor na nehodu, srazila se tam dvě osobní auta. Na silnici u Kotliny nad Měděncem na Chomutovsku omezuje provoz nehoda nákladního auta, které narazilo do stromu. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání

písnička, která nestárne, tak to byla skupina Brontosauri a Hlídej lásku skáloma. Posloucháte Český rozhlas Sever, teď už jsou tady také polední písničky na přání. Od mikrofonu vás dnes zdraví Miroslav Tartárek, dobrý den. No a hned tady máme pro vás také nachystané kontakty do studia. Na úvod telefon, ten má číslo 475 212 212 a jak je zvykem, o písničku si také můžete napsat, a to buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 tvar, první slovo napište zahrajte, potom udělejte mezeru na jeden znak a potom už následuje text vašeho zkazu. No a také můžete napsat na e-mail, a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a hned na úvod tady mám právě jeden e-mail. Dobrý den, prosím, zda by bylo možno dnes popoledni zahrát píseň od Petry Zámečníkové a Jiřího Strnada. Lítáme v tom. Přeji pátek, příjemný pátek i dny další vám v Českém rozhlasu Sever a také všem ostatním posluchačům, doktor Miroslav Říha. Pane doktore, můžeme a právě hrajeme.

0: Petra Zámečníková, Jiří Strnad, lítáme v tom. Jsou tady písničky na přání, budou tady až do 13 hodin. No a já už tady mám nachystaný první telefonát po 12. hodině, je z Úval u Prahy a ve vysílání vítám posluchačku Hanku. Dobrý den.
1: Dobrý den vám do rozhlasu i všem věrným posluchačům.
0: Děkujeme.
1: Dnešní písničku, co jsem vybrala, bych chtěla poslat Alence a Petrovi do Stehelčevce, mojí kamarádce Vlastičce do Prahy, paní Marušce do Chomutova a paní Marušce do Šestajovic a pro všechny vaše věrné posluchače.
0: A také pro vás a s přáním krásného víkendu. A písnička od Ležka Samalky je nachystaná, jmenuje se Jména, tak si ji také užijte a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Písnička pro pěkné páteční, teď už pomalu popoledne, tak to byl Lešek Semelka a jména. No ale pokračujeme, já už tady mám nachystaný další telefonát, ten je z Děčína, ve vysílání vítám paní Blanku. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Miro, zdravím vás, vás do rádia.
0: Děkujeme.
1: A všechny lidi, co poslouchají písničky na přání.
0: Ano, ano.
1: A tak bych všem těm lidem, a jako kdo jim třeba nedává zahrát a to, tak i těm bych chtěla dát zahrát, jestli mají rádi písničku. Jsem vybrala Heidi Janku, Když se načančám, Když se načančám.
0: Je nachystaná.
1: Pohádky, jo?
0: Ano, máte
1: tak
0: pravdu.
1: Tak jako vám do rádia a
0: děkujeme.
1: Všem lidem, jak se říká, dobré vůle.
0: Dobře.
1: Aby si poslechli tuhle hezkou písničku, jestli se jim líbí.
0: Určitě bude. Taky pro vás s přáním krásného víkendu.
1: Ano, ano.
0: A písnička tady bude za malý okamžik. A naslyšenou.
1: Ano, děkuju moc. Naslyšenou, pane Míro.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Hej, Janku, a když se načančám, jsou tady písničky na přání, pokračujeme po prvních telefonátech, tady mám také nachystané čtení a nějaké ty vaše e-maily, hned se tady pojďme pustit do čtení toho prvního. Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro paní Milenku Rčlovou z Tise, která nás právě v tuto chvíli poslouchá v ústecké nemocnici. Milá maminko Milenko, přejeme ti ke tvým krásným 67. narozeninám všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti, pohody a neutuchající energii. A ti to dál krásně zpívá ve sboru. Loutkové divadlo a ti přináší samé povedené premiéry. A život je plný smíchu, lásky a podlesku. Z celého srdce přeji vše nej maminka Anička, manžel František, dcery Mily a Šáry, skorozeťáci Honza a Petr a vnučky Klárka a Emča. No a všichni dohromady vybrali moc hezkou písničku. Tady je Zuzana Navarová a Andělská.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, písničky na přání, tolik Zuzana Navarová a písnička, která se jmenovala Andělská. Za chvíličku zkusíme další telefonát, ale já tady mám nachystané hned další čtení a další z vašich e-mailů. No a ta další písnička, jak se dívám, tak ta jako hudební dárek také poputuje do Tise. A je pro paní Aničku Vohryskovou k jejím dnešním 90. narozeninám od její dcery Mileny. Milá maminko, protože dnešní sváteční den bohužel nemohu být s tebou, chtěla bych ti touto cestou popřát k tvým 90. narozeninám hodně zdraví do dalších let, hodně štěstí, spokojenosti a pohody. Ať se ti ve všem daří, jak si přeješ. Děkuji ti za všechno, co jsi pro nás udělala a co pro nás děláš. Mám tě moc ráda. K přání se též připojuje i můj manžel František, naše dcery Mily s Honzou a Šárka s Petrem a vnučky Klárka a Emy. A protože máš mimo jiné ráda, jak zpívá skupina Kabát, tak ti posíláme tvoji oblíbenou písničku Houby magický.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever a teď se skupinou Kabát a skladbou Houby magický. Co si pustíme dál, tak to záhy uslyšíme, uslyšíte a také, jak jsem slíbil, tady už mám nachystaný další z vašich telefonátů. Je z Ústí nad Labem ve vysílání, vítám a vítáme paní Markétu. Dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. Já vás všechny srdečně zdravím a moc bych vás chtěla poprosit, kdybyste zahrali mýmu kamarádovi Lubošovi Hulovi z Neštěmic a také jeho kamarádovi Sašovi, který mu chodí pomáhat. On neumí odpočívat, on má kolem baráku zvířátka a prostě to je jeho záliba prostě šťastný, že toho to má, takže bych chtěla udělat radost nějakou.
0: Jak jsme se domluvili,
1: neumí odpočívat. A jo, taky bych chtěla zahrát vašemu panu řediteli Knotkovi
0: a všem
1: jako od vás z rádia, protože jste velice sympatičtí všichni.
0: Děkujeme.
1: A ráda vás poslouchám a můj kamarád také. A děkuji vám všem moc a zdravím.
0: No a jak jsme se domluvili, tak Michal Tučný bude zpívat Já budu žít na věky. I pro vás hezký víkend přeji a naslyšenou.
1: Děkuji moc.

0: Stínu kapradiny Jana Kratochvílová, tak to byla další z písniček, které opravdu nestárnou, také si občas vybíráte v písničkách na přání. Ty pokračují dál a hned s telefonátem, který je z Stouchovic, jestli se nepletu, jinak z Jirkova, zdravíme paní Boženu, řekl jsem to správně, dobrý den.
1: Dobrý den, taky vás zdravím, Mirku, a všechny posluchače. A já bych chtěla dneska poslat písničku taky těm mým děvčatům. Tady Hance do Touchovic, Andělce do Hřivic, Božence do Žadce, Maruste do Chomutova. A jestli poslouchá v Jirkově Dášenka, to je taky naše nová posluchačka.
0: Takže zdravím a vítáme tady u nás.
1: Taky vás zdravím a všechny posluchači přeju krásný víkend.
0: Mám také.
1: Snad bude krásný, že jo, když
0: uvidíme.
1: Ještě jsem tady na chalupě.
0: Ano, ano, tak to musí být.
1: Tak to musí být. A děkuju moc a zase někdy naslyšenou.
0: A vám ať hezky poslouchá, my teď přes naše vysílání pošleme tam, tedy písničku od Petry Černocké. Tak mějte se fajn a naslyšenou.
1: Mějte se fajn, naslyšenou.

Pěkný pátek s Českým rozhlasem Sever, Petra Černocká a písnička Tamtami. No a po telefonátu nás čeká opět zase čtení a další z vašich e-mailů. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Jo, třešně zrály od Valdemara Matušky. Na přání pro naší babičku Milušku z Černčic a jejího pejska Levyho. Přání posílají vnučky Kačka a Ivča z Prahy.

0: Valdemar Matuška, jo, třešně, z rády písničky na přání se pomalu blíží k svému závěru, ale ještě jeden telefonát určitě zvládnu a zvládneme. A ten je od Benešova nad Ploučnicí a ve vysílání vítám paní Marii. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače a chtěla bych od Evy Pilarový, Montyho Čardát, zase pro vás, celý je ve Vstřebe zva rádio a pro všechny, kdo poslouchají a tím to udělá radost.
0: Určitě i vám, takže i pro vás ode mě.
1: Díky,
0: ať máte
1: díky.
0: Krásný víkend, tady je Eva
1: tak
0: Pilarová a budu se těšit, naslyšenou.
1: Tak naslyšenou.

0: Montyho Čardáš od Evy Pelerové dohrál a polední písničky dopřání končí. A pokud se snad na vás nedostalo, tak další tady budou už po 18. hodině. Za chvíli chystáme aktuální zprávy a hned potom začíná pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dnes na téma mdloby a mžitky. A po 18. hodině se těším u dalších písniček dopřání určitě naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Ústecké činoherní studio večer zahájí novou sezónu. Má podtitul Kdo nám vládne. Litvínov získal dotaci na asistenty prevence kriminality. Pomůžou v problematických částech města. Šéfové parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska budou jednat o migraci a rozšiřování EU. Do večera bude převážně oblačno, zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Litvínov získal od ministerstva vnitra dotaci bezmála 900 tisíc korun na financování dalších 4 asistentů prevence kriminality. Ti působí hlavně u škol, taky v částech města, které obyvatelé označili jako problematické. Řekla to starostka města Kamila Paloch-Bláhová z Hnutí ANO. Novinky v 55. sezóně představí činoherní studio v Ústí nad Labem dnes večer. Má podtitul Kdo nám vládne a tým připraví 3 premiéry. Brechtovu hru Svatá Johanka z Jatek, autorskou inscenaci Dopamín a také Drákulu. Další novinkou bude představení pro Batolata. Průběh večera přiblížil ředitel Michal Somoš.
5: Přiblížíme i vizuál této sezóny autorského duha Čumlivský Horvát. S tím bude spojená i výstava právě těch plakátů k sezóně a potom představí se dva hudobné projekty, které jsou úzko spjaté vlastně s divadlem personálně.
4: Pro zájemce pak připravilo divadlo i prohlídky budovy. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD jedná se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se tentokrát připojil také zástupce Itálie. Schůzka se koná nedaleko Vídně.
6: Slavkovský formát vznikl před 11 lety jako prostor pro užší spolupráci Česka, Slovenska a Rakouska. Trojice se v něm snaží sladit postoje k evropským otázkám i řešit společná témata, jako třeba energetiku nebo dopravu. Jedním z konkrétních příkladů je spolupráce na modernizaci železničního spojení mezi Prahou, Bratislavou a Vídní. Na parlamentní úrovni se zástupci scházejí od roku 2018. Tentokrát chtějí mluvit také o tom, jak zapojit mladé lidi do politiky nebo jak zákonodárné sbory využívají umělou inteligenci. Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Policisté pátrají po Lence Řezníčkové z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Informovala o tom policejní mluvčí Lenka Krauzová. Dívka by na sobě měla mít bílé triko, bílé tepláky a černou bundu, bílé boty a taky malou černou kabelku. Má hnědé oči, hnědé vlasy a výrazně nalíčené rty a obočí. Jakékoliv informace volejte na linku 158.
0: Počasí.
4: Do večera bude převážně oblačno. Ojediněle se vyskytnou přehánky, zejména na horách a na severu. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Dnešní teploty od 17 do 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Překážka na silnici je stále v obci Homole u Pany nad Velkým Březnem. Havarovalo tam osobní auto, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Vítejte. Od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal.
8: A doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
7: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky veseleazdravie.cz. A to téma znělo...
8: Mdloby a mžitky.
7: Ano. Přijde pán k doktorovi a říká, pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. Mhm. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost.

0: Může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů a to člověka dál ještě vyděsí.
1: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
2: Co? A ovšem, princi.
3: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
0: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
4: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šeříky.
3: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
0: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím a nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
5: Vesele a zdravě.
6: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
7: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
6: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
7: No, sekundy. Existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
6: To může jako být poslední minuta předtím, než padnem?
7: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou to jsou záležitosti.
6: Žíly na krku tady?
7: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně
6: podle
7: do mozku.
6: Obyčejně člověka jsou to žíly, dobře vás jsou tepny, jsou důležitější, ale je to na
7: ne,
6: krku.
7: Ne, nejsou důležitější. Obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
6: My můžeme na toaletě omdlít?
7: Ano, samozřejmě.
6: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby nás někdo chtěl zachraňovat.
7: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: přistupme k dalšímu povídání, k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky. A navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady
0: věděli.
2: Jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karoty. Sínu, no. To by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě, tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
2: To je
0: aby
2: možné.
0: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku, v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
2: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano, které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí.
0: Tak se náramek pozve nebo někomu signalizuje
2: ano,
0: problém.
2: Ano, náramek začne pípat a jo, vlastně je jasno.
0: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
2: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
0: Takhle dlouho?
2: No, právě.
0: Myslím, že to bude pár sekund nebo
2: ne,
0: nějaká desítka sekund?
2: Jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
0: jo,
2: tak mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu lidé, kteří mají ty panické a taky tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku
0: a to dělá schválně, aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalije krev do mozku? Nebo?
2: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo. Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
0: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ptali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme. Jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky, tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120 na 80, čili pokud má třeba 110 na 70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. To jsou nějaké přechody fronty nebo určitý ano, typ počasí?
1: Ano, když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel z tetování proti očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak,
0: tak mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě totéž.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole, jedině někdo někoho?
1: To se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně. No
0: to se u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že by píchal někdo špendlíkem, no. Ne.
1: Tak u vás se to nedělalo. U nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě. Dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: A začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátku 7leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů, ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to no, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk tak
0: štěstí
1: rozraduje, že se mu ten mozek překrví.
0: Milion.
1: No přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Těsná rouška? Nebo člověk stresoval tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vemete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežené a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení i mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jí zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě, výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. I vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby, mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá!
3: Já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co bysme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky, ještě jednou to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus z vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že je v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme přesně se z gauče ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy, ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: Zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: V dnešní době, co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel
1: aby
0: God
1: to
0: Babylon.
1: Bylo přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky, prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám nikdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuji za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové, vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Žatec chce dnes připomínat 3 roky od zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. Noví lékaři zajistí v poliklinice v Lounech interní ambulanci, kardiologii a gynekologii. V Liberci začíná další omezení na průtahu městem a potrvá 2 měsíce. Do večera bude převážně oblačno, zejména na horách, ojediněle přehánky. Teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Dnes jsou to 3 roky od zápisu Žatce a krajiny Žateckého chmele na seznam světového dědictví UNESCO. Město od té doby vybudovalo parkoviště s 68 místy, obnovilo turistické značení a zpřístupnilo první upravenou část prostoru pod hradbami. Podle koordinátorky památky Olgy Bukovičové rozšířilo taky propagaci chmelařského dědictví.
2: Máme putovní výstavu o Žatci a krajině Žateckého chmele, která nám cestuje nejen po Ústeckém kraji, ale v letošním roce už v Karlovarském kraji. Vytvořili jsme sérii těch edukačních projektů, jejich příkladem jsou i ty naposledy chmelové příběhy.
1: Jak uslyšíte v následujícím vysílání, chmelařské dědictví představují taky ve vlastní expozici v Národním zemědělském muzeu v Praze. K letošnímu výročí zápisu navíc Žatecké regionální muzeum vydá 2 komiksy z obrázků, které děti kreslily během muzejní noci. Na lounské poliklinice začaly pracovat noví lékaři. Podle mluvčí města Pavly Kutlu bude pokračovat interní ambulance a kardiologie. Ordinace nabídne pacientům moderní prostředí i nové přístroje na měření tlaku. Ve 3. patře se zároveň otevírá gynekologická ordinace zaměřená na vyšetření hustoty kostní tkáně a případné léčby osteoporózy. O vyšetření můžou požádat i muži. Řidiče ode dneška čeká další omezení na průtahu Libereckem. Provoz vede jen jedním jízdním pásem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Do poloviny října kvůli tomu bude uzavřený pás ve směru na Děčín. Pak silničáři na měsíc uzavřou pás na Prahu. Řidiči musí počítat se zdržením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Pokud bychom to neudělali a to odvodnění, které tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti po nějakých 27 letech, stejně tak jako zádržný systém, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquaplaningu. Sport.
1: Basketbalistům Děčína vyšel postup do nového ročníku Národní ligy. V předehrávce úvodního kola zvítězili v Plzni 109-79. Nejlepším střelcem Severočechů byla letní posila Erik Timko, který zaznamenal 23 bodů. S výsledkem byl spokojený děčínský trenér Tomáš Grepl.
4: Těžký zápas v tom, že jsme sezónu začínali na venkovním hřišti a ještě u nováčka soutěže z Plzně. Nám tohle role těch favoritů neúplně svědčí. Tím, že jsme si nechali dát ve druhé čtvrtině 30 bodů, tak ten zápas byl velmi dlouho vyrovnaný. Nám se ho naštěstí ve druhém poločase povedlo zlomit. Ten rozdíl neodpovídá úplně tomu, co se dělo na hřišti. Počasí.
1: V noci bude převážně polojasno až skoro jasno a kránu ojediněle mlhy. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů Celsia. Zítra bude přes den převažovat polojasno, následně bude přechodně oblačno i více teploty. Dosáhnou maximálně 23 stupňů. Na horách čekejte 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Chomutově v Černovické ulici ve směru do Kadaně je nehoda osobního auta a dodávky. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobrý den s Českým rozhlasem Sever. Právě začíná páteční pohodové odpoledne a v něm na rozhlasových vlnách už za chvíli budeme mluvit o vlnách mořských a ničivých. Oslavíme taky narozeniny ústeckého činoheráku a s městem Žatec vyhodnotíme 3 roky pod křídly fondu UNESCO. Medailonek slavného Severočecha dnes věnujeme nejznámější české farářce. Písničky, které nestárnou, zaspívají Michal Tučný a taky Rangers. Začneme ale s Hanou Zagorovou. Dobrý den a pohodové odpoledne s námi.
0: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Rangers o dálkách dalekých, já doufám, že i když jste možná daleko od našeho ústeckého studia, tak nás slyšíte naprosto bezchybně, a to díky dalekonosným rozhlasovým vlnám. My teď budeme mluvit o vlnách ovšem mnohem méně přátelských. Je tu Martin Písařík se svou rubrikou Co v učebnicích nebylo, a dnes v ní bude řešit ničivé vlny tsunami.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami, z japonštiny vlna v přístavu, je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Žatec si právě dnes připomíná 3 roky od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. A co se za ty 3 roky změnilo? Město třeba opravilo turistické značení, upravilo první část prostoru pod hradbami a vytvořilo novou vizuální identitu památky. Chmelařské dědictví zároveň propaguje putovní výstavou a expozicí v Národním zemědělském muzeu v Praze.
1: My se teďka nacházíme na parkovišti pod nákladní. Sem teda přijede turista.
2: Nejen turista, toto parkoviště bylo vlastně po zápisu zrealizováno i pro místní obyvatele. A také má sloužit jako odstavné parkoviště pro návštěvníky, aby se neparkovalo v centru.
1: Popisuje mi koordinátorka pro světové dědictví Olga Bukovičová. Parkoviště má celkem 68 parkovacích míst.
2: Přivítá je tady vítací tabule, která popisuje, co je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.
1: Tady vlastně vidíme celou tu památkovou zónu. Já když se na to podívám, tak je určitě i dobré ta legenda. Tady vidím devítka. Devítka je Chmelařské muzeum a je to objekt spojený s chmelařstvím.
2: Snažili jsme se názorně už na začátku kategorizovat všechny tyto objekty, aby návštěvníci viděli, jak rozmanité to stavební dědictví je.
1: Chmelařské dědictví se zároveň snaží přiblížit dětem. Žatecké muzeum K.A. Polánka proto vydalo 2 komiksy z obrázků namalovaných dětmi během muzejní noci. První podle ředitelky muzea Evy Budkové přibližuje pěstování chmele.
3: Ten druhý díl je na zpracování chmele. Prvním dílem vlastně provázeli skříci, tentokrát se ale děti setkají s profesorem Hlávkou a prostřednictvím kouzelného kořene, který najdou na našem náměstí, tak vlastně prochází celým procesem toho zpracování, sušení a podobně.
1: Oba komiksy muzeum představí zítra v zahradě kapucínského kláštera při žateckých oslavách kultury a krajiny. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: vyhodila.
1: Dobré páteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever, je 14:30 a vy se teď spolu s námi můžete vypravit do divadla. To Ústecké, tedy činoherní studio, právě dnes večer zahájí už svou 55. sezónu. Zájemci si budou moci prohlédnout budovu divadla, připravené jsou také koncerty a dojde na představení nové grafiky nebo novinek v programu a taky v souboru. Motem nadcházející sezóny je otázka, kdo nám vládne. Divadlo chce reagovat na současné dění u nás i ve světě.
2: Neprofilujeme tu sezonu úplně tak, jakože každá ta instance se jako striktně drží té otázky, tak se prostě k ní nějak stahuje, pojmenovává vlastně jakoby typ lidí, který nám vládnou, ale zároveň nějaké systémy nebo nějaké stereotypy. Používáme znovu pojem hegemonie, prostě snažíme se rozklíčovat, že nám vládne možná něco, co považujeme za přirozené, než to ani nevnímáme.
3: Vysvětlil umělecký šéf Michal Hába. Hned první premiéra, která bude v listopadu, pojednává o světě oligarchů. Bude to Brechtova hra Svatá Johana z Jatek.
2: V takovém kontrastu třeba vlastně k tomu je autorská instalace Dopamin, která samozřejmě vzniká, ale najednou tou odpovědí je, že právě třeba ten levný dopamin, takzvaný, hodně ovlivňuje náš přístup ke světu. Vůbec schopnosti vnímat vůbec ještě ten jakoby svět kolem. A třetí instalace je Drákula.
4: To už je tak ohrané téma.
2: Že už to všichni vědí, co, o čem je Drákula. No tak já jsem zvědavý, jestli právě u nás překvapí zjištění, o čem vlastně Drákula je, protože ono není zase velkým tajemstvím, že Bram Stoker prostě reagoval na to, na co reagoval v podstatě Karel Marx, a to je to, že ten takzvaný mrtvý kapitál se živí tou živou prací.
3: K tématům bude činoherní studio pořádat už zavedené diskuze. Divadelníci myslí i na dětské publikum. Novinkou bude představení přímo pro batolata, řekla dramaturgině Veronika Linka.
5: Je to vlastně formát pro děti přibližně do 3 let, které třeba ještě nejsou tolik zvyklé vnímat nějakou narrativní strukturu. Je to spíš takové jakoby hravé, nějaké jakoby první setkání s scénickým uměním.
3: Pro trochu starší děti je pak určená pohádka Medvěd, který nebyl. Změny jsou i v hereckém souboru. Odešla Nataša Nosková-Gáčová a Erich Michal Sikora. Jejich místa obsadí Anna Peřinová a Jiří Spišák. Umělecký šéf pak zmínil ještě další 2 jména.
2: Náš milý Jan Hušek je teďka tak částečně na rodičovské dovolené například, takže tady hraje, ale neskouší. A v této sezóně, byť nás to hodně mrzí, nebude zkoušet ani Honza Plouhar, který si udělá takovou zdravotní přestávku menší v některých představeních, ale jednou se nám vrátí.
3: Další novinkou v činoherním studiu bude jevištní technika, kterou teď divadlo obnovuje. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever

0: 14 hodin a téměř 40 minut v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Michal Tučný a jeho hudební výlet do Mexika. My se ze vzdálených krajin vrátíme hezky zpátky sem k nám na sever, a to proto, abychom pátrali po dalším slavném Severočechovi. Dnes vlastně po Severočešce. Kdybych vám měla nějak napovědět, myslím, že by úplně stačilo, abych se zeptala, jakou českou farářku znáte.
1: Slavní Severočeši.
2: Nejslavnější českou farářkou všech dob je nepochybně Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Časopis Forbes ji v roce 2023 zařadil mezi 200 nejvlivnějších žen u nás. Narodila se v roce 1986 v Lounech. Po maturitě na gymnáziu pracovala v korporátní firmě. Když jí to v soukromé sféře přestalo bavit, vystudovala teologii, speciální pedagogiku a psychologii. Teologie mi dala všechno, co jsem hledala. Našla jsem v ní hodnoty, po kterých jsem toužila, a objevila nový svět, vyznala se v jednom rozhovoru. Kopecká slouží Bohu a lidem v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí a hřbitovní kapličce ve Strašnicích. Od konce roku 2014 zastupuje církev československou husitskou ve Světové radě církví. Ministr zahraničí Tomáš Petříček ji v roce 2021 jmenoval velvyslankyní dobré vůle České republiky. Největší popularitu si vybudovala jako účastnice populární soutěže Stardance. Společně s Markem Dědíkem skončila v 11. řadě druhá. V České televizi také spolumoderovala pořad Uchem jehly. Napsala několik knih, Deník farářky, Spověď farářky, Píseň písní, několik tradinářů a také duchovního průvodce pro děti Pavouček Varhánek. Její životní partnerkou je Andrea Salome. Letos v červnu obě spustili nový podcast Teoložky, který má být interdisciplinární výpravou do problémů dnešní doby a lidí v ní.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: děkuju ti.
1: Takhle pěkně poděkovala Lucie Bílá. Já vám přeji stále pěkné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Čeští a němečtí ochránci přírody chtějí obnovit biologickou rozmanitost na různých pozemcích v okolí Liberce a německé Žitavy. Jde o jeden z největších přeshraničních projektů zaměřených na zlepšení podmínek pro řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Evropská unie na něj poskytla téměř 3 miliony eur, tedy zhruba 75 milionů korun.
2: My jsme vytipovali 152 hektarů pozemků, zhruba polovina na české a polovina na německé straně.
3: Říká k projektu předseda libereckého spolku Čmelák Jan Korytář.
2: Jsou to lesní pozemky, louky, bývalé pole mokřady, které jsou třeba hodně zanedbané, nebo jsou tam smrkové monokultury a chceme tam zrealizovat opatření, které zvýší biodiverzitu. My zároveň pěstujeme některé vzácné dřeviny, jako je třeba tis červený, takže jsme dohodnutí s těmi vlastníky, že jim tam můžeme nasázet i tuto ohroženou dřevinu.
3: V plánu je také instalace budek pro ptáky a netopíry, zakládání remízku nebo obnova druhově pestrých luk, vysvětluje vedoucí Centra ochrany přírody Žitavský hor Henning Háze.
4: Některé louky jsou opravdu ve špatném stavu, jsou zarostlé nálety, druhově velmi chudé. Aby jsme je zlepšili, musíme je náletů zbavit. Také budeme sbírat semena vzácných rostlin odjinud, kde ještě rostou a přeneseme je na ty zanedbané louky, které potřebují oživit. Tím se také zlepší prostředí pro různé druhy brouků, hmyzu a podobně.
3: Společný česko-německý projekt představuje jednu z největších přeshraničních spoluprací v rámci ochrany přírody. K obnově je vybráno přes 80 lokalit v okolí Liberce a Žitavy. Některých akcí se bude moci účastnit i veřejnost.
4: Samozřejmě, nemůžeme jim půjčit bagr na zakládání mokřadů nebo jinou těžkou techniku, ale velmi se nám například osvědčila pomoc s lupinou neboli vlčím bobem. To je invazivní druh, který ničí druhovou rozmanitost. Její trhání nejlépe na počátku kvetení je přesně to, s čím nám může pomoct veřejnost.
3: Podle Jana Korytáře se za posledních 30 let životní prostředí v příhraniční oblasti hodně zlepšilo, k ideálu má ale stále daleko.
2: Podařilo se hodně vyčistit řeky, které byly v minulosti jakoby hodně špinavé. V Jizerkách nejsou kyselými dešti zničené lesy, takže tohle je dobré, ale biodiverzitu celkově se moc zlepšovat nedaří, protože mnoho druhů je vázaných na pravidelnou péči, například olouky, a tím, jak ubývá hospodářů, tak se vlastně ty louky nesekají a tím mizí z naší krajiny jakoby spousta druhů.
3: Plán obnovy 152 zanedbaných hektarů lesů, luk nebo mokřadů je rozložený na 2 roky. I pak ale chtějí čeští a němečtí ochránci přírody ve spolupráci dál pokračovat. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

v téhle hodině písničkou nám děkovala Lucie Bílá, teď děkoval Jiří Korn, tak já taky poděkuju. Poděkuju vám za to, že jste s námi, tedy s Českým rozhlasem Sever. Posloucháte Pohodové odpoledne, které bude pokračovat i po třetí hodině odpolední. To, co nás ale čeká v těch nejbližších minutách, to je jeden z nestárnoucích hitů skupiny ABBA, no a pak pochopitelně zprávy Českého rozhlasu Sever. V nich se mimo jiné dozvíte, že odvolací soud potvrdil vězení a trest pro psychiatra Jana Cimického. Mnohem víc o tom ve zprávách.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Krajská zdravotní představila starostům ze Šluknovska plán na zrušení dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. Obce se připravují na říjnové volby. Dnešek je poslední termín pro zasedání volebních komisí. Psychiatr Jan Cimický je vinen ze sexuálních útoků a vydírání. Potvrdil to dnes odvolací soud. Do večera bude převážně oblačno, zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová, tak dobré odpoledne. Nemocnice v Rumburku by mohla od 1. ledna příštího roku přijít o dětské oddělení. Krajská zdravotní, která zařízení spravuje, představila dnes v Krásné Lípě starostům projekt jejího dalšího fungování v podobě komunitní nemocnice. Zůstat by měla jednodenní chirurgie, některá lůžková oddělení a léčebna dlouhodobě nemocných. Po dnešním několikahodinovém jednání to řekl starosta Lipové na Děčínsku Pavel Svoboda z hnutí STAN. Starostové budou podle něj o zachování dětského oddělení v rumburské nemocnici usilovat. Podrobnosti uslyšíte v další hodině našeho odpoledního vysílání. Dnes je poslední termín pro první zasedání volebních komisí pro říjnové, komunální a někde i senátní volby. V Ústeckém kraji se týkají Děčínska a Lounska. V Teplicích se členové komisí pro volby do obecních zastupitelstvev sešli ve čtvrtek. Jejich členové složili slib a zvolili předsedy a místopředsedy.
2: Prosím, přečtěte si znění slibu a podepište se.
3: První zasedání okrskových volebních komisí zahajuje Pavla Doksanská z Teplického magistrátu.
4: Do komisí se nám přes volební strany dostalo 7-8 členů.
3: Pro Daniela Richtra to je první zkušenost.
5: Člověk to chce vidět, jak to funguje, že? Protože mi něco o demokracii.
3: Letošní novinkou pro senátní volby jsou QR kódy, které usnadní orientaci zrakově postiženým lidem. Teplicko ale bude senátora volit až v roce 2030. Z Teplic Jana Vytázku.
1: V Chrastavě na Liberecku můžou lidé využívat novou okružní křižovatku v Nádražní ulici. Českému rozhlasu to řekl starosta Michal Canov ze starostů pro Liberecký kraj. Kruhový objezd tam vznikl v rámci stavby nového supermarketu. Obchod by se měl veřejnosti otevřít nejpozději do Vánoc. Odvolací soud potvrdil 5leté vězení a 10letý zákaz lékařské činnosti psychiatru Janu Cimickému. Podle rozsudku během přibližně 40 let sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Nejdříve v psychiatrické nemocnici Bohnice, později v Centru duševního zdraví Modrá Laguna, které založil. Rozsudek je pravomocný. Advokát Cimického Miroslav Kučerka ale zváží dovolání k nejvyššímu soudu.
6: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno. To znamená, takové naše byly úvahy. Z toho odůvodnění, které bylo, není asi nic, co by nás jako překvapovalo v rámci argumentace. Spíš počkáme na písemné vyhotovení.
1: Podle soudu je trest přiměřený s ohledem na to, jak dlouho Cimického jednání trvalo. Taky bral ohled na to, že ženy za ním přišly jako za lékařem s žádostí o pomoc a on situaci zneužil. Cimický dnes u soudu nebyl. V minulosti vinu odmítl.
0: Počasí.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Černovické ulici ve směru do Kadaně je nehoda osobního auta a dodávky. Stále tam probíhá vyšetřování nehody, tak počítejte se zdržením. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: O nemocnici v Rumburku, o památníku Karla Hynka Máchy v Doxech, o jedné zajímavé chystané výstavě v Lounech, ale i o pravidlech silničního provozu budeme mluvit v pokračujícím pohodovém odpoledni na Českém rozhlase Sever. Písničky, které nestárnou, tak na ty se můžete těšit v podání Heleny Vondráčkové a Petra Spáleného. Nejdřív ale naše uši potěší Buty a jejich František. Tak dobrý poslech a pěkný pátek s námi.
0: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobotovou.

0: Každý den až do konce září vám nabídneme vždycky jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Připravili jsme pro vás rubriku, která má za cíl osvěžit pravidla silničního provozu, to, aby na našich silnicích bylo o něco bezpečněji. Dnes uslyšíte, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
2: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
3: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili, a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
2: Co se pak děje dál?
3: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
2: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
3: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Sever, rádio.

0: Michal David a jeho hudební výlet až do neznámých galaxií. My jsme zpátky ve vodách, které dobře známe, tedy v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Památník Karla Hynka Máchy v Doxech zůstane zavřený, a to nejméně do roku 2028. Stavební práce se po dokončení nové šindelové střechy zastavily. Liberecký kraj teď uvolnil peníze na vypracování projektu přestavby interiérů. Budova z roku 1669 má kromě expozice o Máchovi nově nabídnout i ubytování v romantickém duchu.
1: No, tak tady to vypadá teda.
2: Tady to vypadá, že jo. Asi ještě dlouho vypadat bude.
1: Říká vedoucí památníku Jaroslava Vondrová. Protože tady jsou staré válendy, i když nevypadají úplně jako nějak na pohled příšerně.
2: Ale ještě ve formě, ale ten náš projekt nového ubytování zážitkového teda je určitě nevyužije.
1: Oni jsou tady takhle pod igelity. Stejně jako plno dalších věcí ve všech místnostech tohohle památníku. S pracemi se postupuje od zhora. První na řadu přišla střecha, ta je ze štípaných dřevěných šindelů. Měnit se muselo také plno trámů, které byly napadené dřevokaznými houbami a hmyzem. V druhé etapě se kompletně přebuduje ubytování pro hosty.
2: Jedno to apartma bude věnováno Máchovi, to druhé apartma hrabince Christiáně z Valdštejna a Wartenberka, abychom připomněli významnou regionální spisovatelku a básnířku. A ty pokoje budou tematicky. Ten jeden například bude odkazovat na původní význam této budovy, tedy špitál, takže to bude pokoj bylinkářky.
1: Přichází také ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Zdeněk Vitáček, který právě s krajem řešil následné financování samotné stavby. Pevný příslib zatím nemá.
3: A tak to je, no. Takže podle odhadu současného bychom potřebovali tak asi 12 milionů, že jo? Jenom na stavební úpravy, protože se musí udělat samozřejmě jak přízemní částečně, tak hlavně se musí udělat druhé patro.
1: Aha. A plus stavební. Teda pak ty třeba vybavení těch pokojů a
3: pak samozřejmě a pak je další položky jsou vybavení těch pokojů, expozice jako taková, že jo? Ta expozice dole, nebo celý to, ten expoziční prostor a areál, je prostě zase nějakou částkou 17 milionů, že jo.
1: Termín dokončený v tuhle chvíli nedokážeme říct.
3: To ví jen on.
1: Dodává Zdeněk Vitáček. Optimistický odhad dokončení je v roce 2028. Z Doxy Jelínek, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Lounech je na zítřek naplánovaná vernisáž výstavy s názvem K nové epoše. Ve studiu Prona budou mít různé instalace uspůsobené tak, aby připomněly 130 let od narození Zdeňka Pešánka, průkopníka světelně kinetického umění. U posledních příprav výstavy je teď i náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Zeptám se možná jako úplný neznaboch, ale kdo to byl ten Zdeněk Pešánek?
2: Zdeněk Pešánek byl v mnoha různých odvětvích umělec. Začínal jako sochař, známé jsou jeho světelně kinetické objekty. Byl prvním na světě, kdo takovou instalaci ve veřejném prostoru provedl. Bylo to tehdy v Praze na objektu tehdejší transformační stanice v sousedství Jindřišské věže, dnes je to kino Edison. Podle jednoho z kurátorů výstavy Jana Slaniny byl takový zarputilý umělec. Snažil se vyniknout a experimentoval i s různými materiály nebo právě s těmi instalacemi ve veřejném prostoru. Nejznámější se stala jeho světelná fontána, kterou zkonstruoval pro světovou výstavu v Paříži.
1: Zní to zajímavě, budou takové světelné objekty vystavené i v Lounech?
2: Některé ty materiály, s kterými pracoval a experimentoval, bohužel nebyly úplně trvanlivé, takže z jeho děl se úplně všechno nezachovalo. Budou tady světelné instalace jiných umělců. Velká část jeho tvorby, Pešánkovy tvorby, je v Národní galerii a malá část je tady v Lounech. Vzhledem k blízkému vztahu s rodinou umělce se prvnímu řediteli galerie Benedikta Rejta v Lounech tenkrát podařilo několik originálů získat a jsou v depozitáři tady v Lounech. Při několika příležitostech se některé z nich objeví tady na výstavě. Ze sochařské tvorby návštěvníci uvidí třeba návrh sochy Tomáše Garrigua Masaryka, která měla stát na náměstí Republiky v Praze. Ale byl i architektem Zdeněk Pešánek a podařilo se sem získat část chaty, kterou navrhoval.
1: Prona v Lounech je hlavně experimentální prostor. Tak v čem je tahle výstava experimentální?
2: Retrospektivní výstavu s tvorbou Zdeňka Pešánka uvedla před 30 lety Národní galerie. Vzbudila tenkrát zájem nové, mladé generace umělců, kteří se jeho díly a objekty inspirovali. Takže tady budou kromě děl Zdeňka Pešánka instalace dalších skoro 20 současných umělců. A to jak z oblasti sochařství, světelných instalací, tak i díla s přesahem do digitálního umění.
1: Digitální umění, to alespoň z mého pohledu stále ještě experimentální je, ale dát na výstavu část chaty, to mi taky přijde dost experimentální. Z Loun nám zajímavé informace zprostředkoval Robin Rerich. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Helena Vondráčková v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever 40 minut po 15. hodině. Dneska dopoledne si s vámi Zdeněk Lukesle v našem vysílání v pořadu Dáme řeč povídal o hasičích, o těch dobrovolných i o profesionálech. A do jeho pořadu se dovolal i posluchač Vašek z Postoloprt.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tak kde je nejlepší sbor dobrovolných hasičů podle vás?
1: No určitě v Postoloprtech.
2: V Postoloprt? Znáte někoho?
1: No jasně. Já jsem vyrostl v ulici, kde byla hasičárna.
2: Aha.
1: Vždycky, když se vozila siréna, tak jsem utíkal do ložnice k našim. To bylo jediný okno, odkud tam bylo vidět. A koukal jsem, jak se všichni zbíhají a za chvilku vyjíždějí. Prostě ještě se po cestě oblíkají v těch autech. To mě vždycky hrozně bavilo.
2: Hezky. A vy jste netoužil být hasičem?
1: Ne, chraň pánbu, tam se musí běhat.
2: Jasně. A vy sám jste potřeboval někdy pomoc hasičů?
1: Jo, když jsem bydlel ještě v Postoloprtech, tak jsem byl velmi nezodpovědný majitel rodinného domu. Nevyčistil jsem si řádně komín a bafli mi saze. To si nedokážete představit, co to je za hůčák. Takže přijeli hasiči, museli vylízt na střechu, zasypat to pískem a dokonce mi přišla pokuta potom.
2: Fakt?
1: Za výjezd. Musel zaplatit náku, ale nebylo to hodně.
2: Dobře, díky za telefonát a ještě jednou pozdrav postoloprtským hasičům. Mějte se hezky. Naschledanou.
0: Tolik ohlédnutí za dnešním pořadem Dáme řeč, ten další vás čeká v pondělí. No a pondělí bude Mezinárodním dnem Alzheimerovy choroby. A tak si právě o Alzheimerovi budete povídat se Zdeňkem, jestli máte s touhle diagnózou nějakou zkušenost, jak složité je s ní žít, respektive žít s někým, kdo Alzheimera má. Na to všechno přijde řeč, tak se zapojte. Tedy pokud do pondělka nezapomenete, co bude naším tématem.

0: písnička spojená se soutěží, která se vrátila na televizní obrazovky. Tohle byla československá superstar. Před námi je ale něco, co je podstatně blíž našemu regionu, a to jsou starosti obyvatel Šluknovského výběžku. Starostové tamních měst a obcí dnes diskutovali se zástupci společnosti Krajská zdravotní o chystaném uzavření dětského oddělení nemocnice v Rumburku a o budoucnosti nemocnice, která patří pod Krajskou zdravotní. Na setkání přišel i zástupce Ústeckého kraje a byla tam i naše reportérka Daniela Pilařová. Danielo, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, tak já se pokusím to setkání shrnout. Ředitel Rumburské nemocnice Michal Tichý tam představil starostům data o vytíženosti nemocnice. Když jsem se pak s nimi bavila, tak se shodovali na tom, že přímo nezaznělo natvrdo, že dětské oddělení končí. Všichni to tak ale z té debaty pochopili. Pak se dozvěděli taky základní data o tom, jak je nemocnice ztrátová. Jen za první pololetí letošního roku je to 46 milionů korun podle tiskového oddělení Krajské zdravotní, a celorepublikovým trendem je utlumovat dětská oddělení vzhledem k tomu, že se dětí rodí stále méně, to tam také zaznělo, a taky to, že primář oddělení odchází do důchodu a nebylo možné za něj sehnat náhradu, protože zdravotníkům se do odlehlých oblastí příliš nechce. Zachování dětské pohotovosti je podle představitelů Krajské zdravotní teď věcí zdravotních pojišťoven, se kterými jednají, a zástupce Ústeckého kraje na místě potvrdil, že je kraj ochotný finančně podpořit její fungování v co největším rozsahu. Starostové se taky dozvěděli, že už je platné stavební povolení na heliport u nemocnice v Rumburku, což by mohlo v budoucnu pomoci s rychlým transportem pacientů ze Šluknovského výběžku do vnitrozemských zdravotnických zařízení. A ve hře je taky navýšení posádek rychlé záchranné služby o jeden vůz, a na výstavbu heliportu teď společnost Krajská zdravotní hledá peníze.
0: Už si říkala, že zástupci Krajské zdravotní nastínili budoucnost rumburské nemocnice, tak jaká by tedy měla být?
1: A měla by se časem proměnit v takzvanou komunitní nemocnici, tedy fungovat tak jako doposud, jen bez dětského oddělení a jednotky intenzivní péče, jak vysvětlil ekonom Krajské zdravotní Luděk Rykl.
2: Komunitní nemocnice v tom pojetí, tak jak byla prezentována, tak vlastně garantuje zachování, já si dovolím říct, urgentní péče nebo akutní péče v oboru chirurgie, interna, komplementární služby, které s tím jsou jak v oblasti laboratoří, tak v oblasti radiodiagnostiky. Vedle toho samozřejmě široké spektrum ambulantních odborností. Gynekologie jako ambulantní odbornost.
1: Podle Rykla by měla v nemocnici vzniknout 2 až 3 dospávací lůžka, na kterých by lékaři dohlíželi na pacienty po zákrocích.
0: Aktuální informace týkající se nemocnice v Rumburku pro nás měla reportérka Daniela Pilařová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje 2 ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústí nad Labem kvůli půlmaratonu zítra musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Litvínov zateplí budovu městského úřadu, kde vydávají občanské průkazy a pasy. Teplický fotbalista Matěj Radosta byl poprvé v životě nominován do reprezentace. Do večera bude převážně oblačno a zejména na horách čekáme přehánky. Teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. V Ústí nad Labem se zítra uskuteční 16. ročník Matony půlmaratonu. Kromě klasického závodu jsou pro účastníky připraveny i kratší tratě s délkou do 10 kilometrů. Akci budou podle pořadatele provázet dopravní omezení od centra až po Předlice. Nejvíce opatření se dotknou Mírového a Lidického náměstí. Ta budou v sobotu uzavřena od 6 do 20 hodin.
3: Řidiči musí dále počítat s uzavírkou v ulici Tovární, kam bude možný vjezd až po 18. hodině. V Předlicích nebudou průjezdné ulice U Vlečky a Průmyslová. Dopravní podnik na svých stránkách upozorňuje na změny v městské hromadné dopravě. Linky budou jezdit po objízdných trasách. Z Ústí nad Labem Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: Na více než 32 milionů korun vyjde snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Litvínově. Město zateplí fasádu a vymění okna na novější budově, kam si lidé přicházeli pro nové občanské průkazy a pasy. Práce začnou letos na podzim a skončit mají v průběhu příštího roku. Podle vedení města bude nutné příslušné agendy úřadu přestěhovat. Liberecká střední průmyslová škola letos slaví 150 let od založení. Aktuálně je největší střední školou v Libereckém kraji. Dnes připravila oslavy pro studenty i pedagogy. Na sobotu škola naplánovala program pro veřejnost, který proběhne v areálu Masarykově ulici a potrvá od 13 do 18 hodin. Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítinku ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá lidi na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom i o kauze Čapí hnízdo. Sport. Španělský kouč české fotbalové reprezentace Santidenia nominoval na podzimní zápasy Ligy národů Matěje Radostu z Teplic. 25-letého křídelníka čeká premiéra v národním mužstvu. O nominaci se dozvěděl na hřišti během tréninku od svých spoluhráčů.
2: Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno až skoro jasno, kránu ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů Celsia. Zítra bude přes den převažovat polojasno, místy přechodně bude oblačnosti i více. Teploty dosáhnou maximálně 23 stupňů, na horách čekejte 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Aktuálně v Ústí v Předlicích v ulici U Vlečky probíhá oprava povrchu vozovky. Projet se tam dá pouze jenom jedním jízdním pruhem, tak očekávejte zdržení. To byly zprávy a Barbora Kučerová a za Český rozhlas vám přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, děkuji.
2: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
1: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně nemohla strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásné.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor. Už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už tu jsi, já, ne, já, ty to budeš budu, celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to prosím. A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Sestavy! Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Orko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, Ježiši Kristu.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všecko mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelenu. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. Hledajte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. No víte, mozek musí být krytej.

0: Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čečal ze mě generál? Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělá Čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
3: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
2: A spolu končíte v humoriádě?
3: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let. A pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
2: Znáte se ze všech stran?
3: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi. Jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
2: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
3: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
2: No, ale nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
3: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy a vykřikoval: nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá: a vyhrává někdo?
2: To je celé. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
3: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
2: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek. Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Tady je dnešní humoriáda, posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900 a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
4: Dobrý den.
3: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
2: Zdravíme.
3: A já bych hlasoval pro pana Mládka.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Pavle, děkujeme.
2: Ano.
3: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
2: Aha, podám prst.
3: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou... že to byl pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
2: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, ale no, nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
3: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde, svět se nezbudí.
2: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Tak další prosím, kdo je tu? Haló.
5: Dobrý den, paní Dana, Susti nad Labem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
4: Děkuju, děkuju.
5: Nemáte zač.
2: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
5: No, ke všem, dobře. Co budou, i těm, co byli.
2: Bereme, dobrá. A?
5: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
2: Máme zapsáno.
5: Ať žije.
2: Ať žije, Ústí a...
4: Ano.
2: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
6: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
6: Váš tu usměvou děvčicu vedle vás.
2: Tak teda dík. A?
6: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
2: No to byste si ani nedovolil, že?
4: Ne.
2: Tak, a tak, hlasujete A nebo B?
6: Bečko, asi.
2: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
7: Haló?
2: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
7: Dobrý den, všechny tam zdravím. Hlavně paní Uršulku.
4: Dobrý den.
7: Chtěl bych Ačko.
2: A kdo?
7: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
2: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme, křestní jméno, místo.
7: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně Opava.
2: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
4: A děkujeme.
2: Přesně tak, a zveme dalšího ještě. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdraví.
2: Ano.
8: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
9: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
10: Ne, to si nespomínám.
9: Nikdy?
10: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
9: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
10: To jo!
9: Jo, zmlátit jo!
10: To pozor! To... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jedinej herec.
9: Ano.
10: V republice, který byl zmácený divákem.
9: To mě zajímá.
10: Opravdu, ale mě střískala baba.
9: A za co?
10: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat, musíte hrát dál. A teď já jsem slyšel jenom, co to je tohle, protože už jsem slyšel, jako opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, co ti dám? První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle, jeli to. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl a říká, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě svískala, byla děkovačka, my jsme se klanili, mý kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně, ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení, tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, ale dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je kvůli
2: všechno.
1: Nám, že je pátek, že je svátek tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem
1: vás
2: si řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem...
1: Byla aby to neměli všichni stejné potom, aby nechodili
2: ne,
1: Uršuli?
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Takové pončo? Pončo?
2: No, není to přímo pončo, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: A to jsem si ho schválně nevzala, nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě, na to bude čas, ne?
2: Aha, to je pravda. No. To mě, vidíš, tam, tak to děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No. Tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a vidím souseda, který jí špenát, tak Ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát, ale český divák je tak zařízen, že říká moment, vedoucí. Jak to, že vůbec vaříte špenát? Čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček
2: ano.
1: O pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe. Byla jsem tam 4x.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání k našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
1: Hello, Ursula.
2: Hello. Nebo hi.
1: Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
2: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: A umíš trošku anglicky nebo trošku víc?
2: Jenom sure baby.
1: Co to je?
2: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No tak jo, hello dali. Tak prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků.
2: Mm.
1: To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
2: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou.
2: Mhm.
1: SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo? Dobrý den, Honzo.
5: Uršu, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš.
5: Ale,
6: no.
5: Vy jste, když jsi byla posledním humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jo.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle
4: to bude kratší.
6: To ne, to radši kratší. Aby...
5: Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď tam nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se zejít Mánkovice, já jsem měl... To bylo v únoru, já jsem byl v Bači v nějakých trepkách, jakože z práce a tak v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná jako vždy.
5: Ano. 14 kilometrů do Teplice a tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla
5: ale
4: jízda.
5: Vybral bych si horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal Horňase.
4: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, pardon, je to tam napsáno, nashledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny Broumovský.
4: Jenom aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady z Rantíše Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Budeme ale vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu.
6: Ano,
4: tak jo.
7: Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky.
4: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Rapotic, posluchačka Jana.
4: Dobrý
8: den. A volila bych pana Horníčka.
6: Ano.
8: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju.
4: Naschledanou. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit a chci pana Horníčka a chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
9: Naschledanou.
4: Taková nečekaná setkání tu máme v Humoriádě.
6: To je úžasný.
4: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Když bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuju, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký měl...
10: Musím to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl, aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne. Čímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: No všem, to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječný papíře.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úsměch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měří. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. Ty toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemoha se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kine prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: Kdo jsou ti ptáci? Kdo jsou ti kamarádi? Tvoj!
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Tak to byl doslova plivanec, určili klukové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: Tvůj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Teď si vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole.
3: Ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účest nasadí elegantní sluchátka. A můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Haló.
3: Haló.
2: Ztratili řeč. Tak se jim líbila ta ukázka.
4: Už?
2: To jste vy?
5: Dobrý den.
2: Tak zkumíme rádio, především, tak tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
5: Tady je Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
5: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
3: No, jo.
5: Chtěl bych sem hlasovat Bčko.
2: Dobře.
3: Tak děkujeme moc.
2: Máme to tam, děkujeme. Krásně. Hezký víkend, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Haló. Tady krásná Plzeň,
3: ano.
6: Tady Mirka.
2: Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A, B.
6: Uršulko,
3: ano.
6: Stejná krevní skupina,
3: aha.
6: Vyšší zdravotnická škola.
3: Ano.
2: Sestřičky se nám tu sešly.
3: Porodnice. A, jsme byli spolu.
6: A 40 let psychiatrie.
3: Ano.
6: A následky nejsou.
2: A to nestihneme všechno probrat.
3: Co jsme dělali?
2: To příště.
6: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
2: A
6: chtěla bych Ačko.
3: Děkujeme.
2: Naschledanou. Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
7: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříně mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázní, utrousila. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně berany duc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na berany duc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
2: pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
3: Jo, tak to já jsem neviděla.
2: No, tak už to víš.
3: No, tak to já se kouknu.
2: No a cítíš se někdy jako Květa?
3: Ani ne.
2: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro jmelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
3: Ano, já taky. Já se taky loučím a nashledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
2: Ano, jahodový koktejl Dalibor Andy je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Vedení Litvínova chce podnikatelům postiženým rekonstrukcí části tramvajové tratě poskytnout finanční kompenzace. Město Most veřejnosti představilo návrh lávky mezi muzeem a jezerem. Rusko jde k volbám. Volební místnosti jsou otevřené až do neděle. Do večera bude převážně oblačno, zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Podnikatelé s provozovnami u modernizované tramvajové trati v Litvínově by mohli dostat kompenzace. Radní schválil pravidla pro poskytování jednorázových peněžitých darů. Práce začaly na jaře a potrvají do podzimu příštího roku.
5: Pokud zastupitelé kompenzace podnikatelům schválí, město do konce roku rozdělí zhruba 1 milion korun. Podle místostarostky Květuše Helmichové z SNKED budou moci majitelé provozoven žádat o finanční dar prostřednictvím formulářů. Vedení města proto chystá s dotčenými podnikateli schůzku. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
4: Město Most plánuje propojení budoucího muzejního parku a jezera Most novou vysutou lávkou pro pěší i cyklisty. Lávka bude přes silnici 1/27. Plán dnes město představilo město na svém facebookovém profilu. Návrh vybrala porota v architektonické soutěži. Dceřinou firmu nejvyšší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP kvůli podezření z podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové jsou důvodem závěry auditu. Ten například odhalil podezřelé smlouvy a podezřelé dary. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš jakákoliv pochybení odmítá.
6: Co se týče těch darů, prosím vás, tak já si trvám za to a plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly prostě účelné, byly v souladu se statutem a celkově zapadaly do toho ekosystému. To znamená udělat z té PVZP ještě větší pojišťovnu.
4: V Rusku dnes začaly první parlamentní volby od ruské invaze na Ukrajinu. Obsadit se má všech 450 míst ve státní důmě. V té má nyní ústavní většinu strana Jednotné Rusko. K té patří i prezident Vladimír Putin. Volby potrvají až do neděle.
0: Počasí.
4: V noci bude většinou polojasno až skoro jasno a kránu ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů Celsia. Zítra bude přes den převažovat polojasno, místy přechodně bude oblačnosti i více. Teploty dosáhnou maximálně 23 stupňů, na horách čekejte 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: A opatrně taky na silnici. Nehodu máme hlášenou v Dubí v ulici Ruská. Auto tam srazilo chodce, tak tam projíždějte se zvýšenou opatrností. Za Český rozhlas vám přeju příjemnou cestu i příjemný poslech.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Krásný pátek s Českým rozhlasem Sever. I dnes pro vás máme systematicky sestavenou hodinu plnou těch nejzásadnějších informací z dneška. Právě začíná Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Krásný pátek, Den v kraji začíná stručným přehledem událostí s Barborou Kučerovou.
2: Až genetická analýza prokáže, jestli lidské ostatky, které z jezera Most ve čtvrtek vylovil policejní potápěč, patří mladíkovi pohřešovanému od bouřky 4. srpna. Policii na tělo upozornil soukromý potápěč. Jak dnes Českému rozhlasu řekl policejní mluvčí Václav Krieger, musí totožnost nalezené osoby potvrdit až genetická analýza.
3: Přesné identifikaci jsme nařídili soudní pitvu, která bude v úterý.
2: Už dnes je poslední termín pro první zasedání volebních komisí pro říjnové a komunální a někde i senátní volby. Ty se v Ústeckém kraji týkají Děčínska a Lounska. Například v Teplicích už jednali ve čtvrtek, kdy také jejich členové složili slib a zvolili předsedy i místopředsedy. V Žatci si právě dnes připomínají 3 roky od zápisu města a krajiny Žateckého Chmele na seznam světového dědictví UNESCO. Město od té doby mimo jiné vybudovalo další parkoviště a opravilo část středověkého opevnění. Podle koordinátorky památky Olgy Bukovičové rozšířilo taky propagaci chmelařského dědictví,
4: která nám cestuje nejen po Ústeckém kraji, ale v letošním roce už v Karlovarském kraji.
2: Starostové ze Šluknovska dnes na jednání v Krásné Lípě slyšeli od zástupců krajské zdravotní a Ústeckého kraje, že se nemocnice v Rumburku mohla by jmenovat... že by měla přijít o dětské oddělení. To uslyšíte za malou chvíli, ale starostové s tím nesouhlasí. V lounské poliklinice začali pracovat noví lékaři. Podle mluvčí města Pavly Kutlu bude pokračovat interní ambulance i kardiologie. Ordinace nabídnou pacientům moderní prostředí i nové přístroje na měření tlaku. Ve 3. patře se zároveň otevírá gynekologická ordinace pro vyšetření hustoty kostní tkáně a případné léčby osteoporózy. Novinky v 55. sezóně právě teď představuje Ústecké činoherní studio. Jak v této hodině se ještě dozvíte, sezóna nese podtitul Kdo nám vládne a divadlo v ní naplánovalo 3 premiéry. Brechtovu hru Svatá Johana z Jatek, autorskou inscenaci Dopamín a také Drákulu.
1: Tolik Barbora Kučerová a její zpravodajský přehled. Stěžejní události dneška podrobněji rozebereme v příštích minutách.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: je tu první příspěvek dnešního dne v kraji. Starostové měst a obcí Šluknovského výběžku dnes diskutovali se zástupci společnosti Krajská zdravotní o chystaném uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku a o budoucnosti nemocnice, která právě pod Krajskou zdravotní patří. Na setkání přišel i zástupce Ústeckého kraje a byla tam i naše reportérka Daniela Pilařová.
1: Ředitel rumburské nemocnice Michal Tichý tam představil starostům data o vytíženosti nemocnice. A když jsem se pak s nimi bavila, tak se shodovali na tom, že přímo nezaznělo natvrdo, že dětské oddělení končí. Všichni to tak ale z té debaty pochopili. A pak se dozvěděli také základní data o tom, jak je nemocnice ztrátová. Jen za první pololetí letošního roku je to 46 milionů korun podle tiskového oddělení krajské zdravotní. A celorepublikovým trendem je utlumovat dětská oddělení vzhledem k tomu, že se dětí rodí stále méně, to tam také zaznělo. A taky to, že primář oddělení odchází do důchodu a nebylo možné za něj sehnat náhradu, protože zdravotníkům se do odlehlých oblastí příliš nechce. Zachování dětské pohotovosti je podle představitelů krajské zdravotní teď věcí zdravotních pojišťoven, se kterými jednají, a zástupce Ústeckého kraje na místě potvrdil, že je kraj ochotný finančně podpořit její fungování v co největším rozsahu. Starostové se taky dozvěděli, že už je platné stavební povolení na heliport u nemocnice v Rumburku, což by mohlo v budoucnu pomoci s rychlým transportem pacientů ze Šluknovského výběžku do vnitrozemských zdravotnických zařízení. A ve hře je taky navýšení posádek rychlé záchranné služby o jeden vůz a na výstavbu heliportu teď společnost Krajská zdravotní hledá peníze.
0: Už si říkala, že zástupci Krajské zdravotní nastínili budoucnost rumburské nemocnice, tak jaká by tedy měla být?
1: A měla by se časem proměnit v takzvanou komunitní nemocnici, tedy fungovat tak jako doposud, jen bez dětského oddělení a jednotky intenzivní péče, jak vysvětlil ekonom Krajské zdravotní Luděk Rykl.
2: Komunitní nemocnice v tom pojetí, tak jak byla prezentována, tak vlastně garantuje zachování, asi to lze říct, urgentní péče nebo akutní péče v oboru chirurgie, interna, komplementární služby, které s tím jsou jak v oblasti laboratoří, tak v oblasti radiodiagnostiky. Vedle toho samozřejmě široké spektrum ambulantních odborností, gynekologie jako ambulantní odbornost.
1: Podle Rykla by měla v nemocnici vzniknout 2 až 3 dospávací lůžka, na kterých by lékaři dohlíželi na pacienty po zákrocích.
3: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio.

0: počasí.
1: Posloucháte páteční den v kraji a do něj patří i informace o počasí, které pro nás dnes má meteorolog Jan Hrubý. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Já bych řekla, že dneska ten den byl takové 2 až 3 v jednom. Začínali jsme nádherným a slunceplným ránem a dopolednem, pak se objevila velká spousta mraků a najednou bylo šedivo a taky trochu chladněji. Ale teď už se tam zase klube naprosto nádherný večer. Tak jak to bylo v řeči čísel?
2: Tak se podíváme, tak dneska jsme nejvyšší teploty a naměřili na stanici Doktany, tam jsme naměřili 22,1 stupně Celsia a na ostatních stanicích se nám ty teploty, ty maximální, pohybovaly dnes od 17 až do 21 stupňů Celsia.
1: Je před námi noc, která odstartuje víkend, tak jaká bude?
2: Vypadá to, že když to vezmu ještě, jak bude večer, tak vlastně aktuálně máme místy ještě oblačno, ale a ještě se nám výjimečně vyskytují i slabé přehánky, ale vlastně během večera by nám ta oblačnost měla ubývat na polojasno až skoro jasno a kránu se nám vytvoří ojediněle i mlhy. Ranní teploty očekáváme od 10 do 7 stupňů Celsia a v údolích nám mohou teploty klesnout až na 5 stupňů Celsia.
1: My už tak nějak tušíme, že sobota by měla být velmi pěkným dnem, protože se na tom vcelku shodovaly ty předpovědi. Tak nezměnilo se nic? Bude zítra hezky a teplo?
2: Nezměnilo se to, zítra nás čeká většinou sluneční den, jen ráno se nám ojediněle vyskytnou již zmíněné mlhy a jinak by mělo převažovat většinou polojasno, ale odpoledne a večer může být přechodně místy i oblačnosti více, ale denní teploty, ty zítra očekáváme od 20 až do 23 stupňů Celsia a ve Šluknovském výběžku tam očekáváme jen okolo 19 stupňů Celsia a zítra nám bude poukat většinou mírný jihozápadní a západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a zítra ještě srážky nečekáme.
1: Říká meteorolog Jan Hrubý, tomu, že se to v neděli trochu pokazí, se pro jistotu věnovat nebudeme, abychom si tu dnešní pěknou předpověď nepokazili. Díky za informace a naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Krásné páteční odpoledne, je 17 hodin 33 minut a vy posloucháte Český rozhlas Sever a v něm Den v kraji. Upravené titanové plechy by na budově radnice v Mostě mohly být už příští rok. Město zná i plány na přestavbu knihovny nebo dlouhodobou strategii na proměnu vlastního centra. Město totiž vyhlásilo vítěze 3 architektonických soutěží a byla u toho také reportérka Lucie Hejzlová. Jako první došlo na výsledky architektonické soutěže nazvané Superradnice.
1: Jde o uměleckou proměnu radnice a jeho okolí. Soutěž vyhráli čeští autoři a tím spojujícím prvkem je slunce, které se má objevit na atice budovy. Architekti Richard Loskot a Kristýna Magasaniková ze studia She Architect chtějí na vrcholu obvodového pláště použít titanové plechy a ty máčením v elektrolitu nebo zředěné kyselině sírové mění barvu podle velikosti napětí, které do tekutiny proudí. A právě tenhle návrh za zhruba 10 milionů korun je nejblíž realizaci, přibližuje architekt Jan Harciník.
2: Vítězný tým spojených studií Richarda Loskota a jeho partnerky bude nejenom donavrhovávat a projektovat tu úpravu, ale zároveň i dodávat. Předpokládáme třeba v příštím roce, že by se vlastně ta proměna té atiky mohla zrealizovat.
3: Knihovna se má pak proměnit v kreativní centrum, takzvané Superstudio. Co porotu přesvědčilo?
1: Soutěž, která se zaměřuje na přestavbu knihovny, vyhrál berlínský tým Kin Malvezy spolu s krajinářským ateliérem Le Balto a společností Transsolar Klima Engineering. Předseda komise architekt Bernd Vlaj uvedl, že ho přesvědčila mimořádná schopnost návrhu rozvíjet ten potenciál stávající budovy knihovny bez potřeby radikálních zásahů. Teď bude následovat rozpracování návrhu a podle Jana Harciníka by příprava projektu mohla trvat 2 až 3 roky. Budou tam obě základní umělecké školy a město chce budoucí kreativní centrum víc otevřít lidem. Počítá s různými workshopy, besedami, výstavami a vzdělávacími programy.
3: Jaká byla ta poslední kategorie, o které jsme se nezmínili?
1: Nejrozsáhlejším dialogem je dialog Supercentrum. Autoři hledali dlouhodobou strategii na proměnu centra Mostu. Vyhrál tým složený ze švédského studia Manda Works a studia Bistro. Vedení města chce centrum oživit, takže architekti například chtějí propojit jednotlivé lokality různými plácky, zelení a podobně. A vyhlášena byla i jedna další soutěž, a to Moje lávka, která má propojit město s jezerem Most. Tam zvítězil návrh ateliéru Stránský, Hustý a partneři spolu se studiem Acht. Tento tým připravil třeba i návrh na dálniční most přes Vltavu v pražském Suchdole.
4: Den v kraji.

0: Se skupinou Opět a Radeček a taky s Moravskou filharmonií jsme díky téhle písni byli v Praze, protože právě Praha je název písničky, která dozněla. My jsme ale vedni v kraji a tak se z Prahy přesuneme do Teplic. Tam totiž dnes začal 6. ročník Jarmarku chutí. Dvoudenní akce nabízí různé chutě lidského života. Zaměřená je hlavně na zdravý životní styl a vzdělávání. Dopoledne vyrazil na místo i náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Vzdělávání během Jarmarku chutí zajistí dneska cyklus přednášek v sále Domu kultury. Poslavnostní zahájení tam právě teď začíná přednáška Patrika Christiana Cmoreje z Fakulty zdravotnických studií a jednoho z mluvčích zdravotnické záchranné služby. Tématem jsou kritické situace v sanitce s pacienty pod vlivem látek, jako je kratom nebo dalších polosyntetických a syntetických kanabinoidů. Michal Svoboda pak v čase oběda bude mluvit především o stravovacích návycích a jak nás ovlivňují. Je pedagogem a psychologem. Ten program přednášek vlastně navazuje na třídenní odbornou konferenci Výživa a zdraví, která tady v Teplicích včera skončila a Jarmarku chutí už vlastně tradičně předchází. Letos se konal její 30. ročník.
2: Jako jarmark si představím spíš nějaké tržiště. Jak to vypadá tedy ten teplický?
1: To hlavní, jak říkáš, tržiště je připravené kolem Domu kultury, ve kterém jsou ty doprovodné přednášky. Na kolonádě jsou tady stánky opravdu bohaté na různé chutě. V nabídce je pestrá škála pokrmů zabalených, které se dají odnést, ale i připravených ke konzumaci přímo tady na místě. Ke zdravotnímu životnímu stylu patří i pohyb, takže se tu představuje například Teplický florbalový klub a sportovní klub Lokomotiva Teplice. V parku za Domem kultury odpoledne pořádá běh s chutí. Startuje ve 4 hodiny a lidé by se tu měli taky bavit.
2: Mm-hmm. Budou tedy i nějaká třeba hudební vystoupení?
1: Jsou tu dvě pódia, na jednom se bude hodně zpívat a tančit. Návštěvníci uvidí a uslyší především vystoupení dětských uskupení tady z Teplic, z Domu dětí a mládeže nebo skupinu Viva Jump. Na druhém pódiu, které je přímo na kolonádě, se bude hlavně vařit. Návštěvníci se tak můžou inspirovat přípravou různých pokrmů. A děti z Domu dětí a mládeže si připravili také kuchařskou show Mini Masterchef.
3: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je 10 minut před 6 a zatímco páteční den v kraji se pomalu a jistě blíží ke svému konci, tak jiné věci jsou na svém začátku. Třeba 55. sezóna Ústeckého činoherního studia. Zájemci si tam dnes už od 5 mohou prohlédnout divadelní budovu a připraveny jsou pro ně taky koncerty, nová grafika a představení novinek v programu i v souboru. Motem nadcházející sezóny je otázka, kdo nám vládne. Divadlo chce reagovat na současné dění u nás i ve světě.
1: Neprofilujeme tu sezonu úplně tak, jakože každá ta instance se jako striktně drží té otázky, tak se prostě k ní nějak stahuje, pojmenovává vlastně jakoby typ lidí, který nám vládnou, ale zároveň nějaké systémy nebo nějaké stereotypy. Používáme znovu pojem hegemonie, prostě snažíme se rozklíčovat, že nám vládne možná něco, co považujeme za přirozené, než to ani nevnímáme.
2: Vysvětlil umělecký šéf Michal Hába. Hned první premiéra, která bude v listopadu, pojednává o světě oligarchů. Bude to Brechtova hra Svatá Johana z Jatek.
1: V takovém kontrastu třeba vlastně k tomu je autorská instalace Dopamin, která samozřejmě vzniká, ale najednou tou odpovědí je, že právě třeba ten levný dopamin, takzvaný, hodně ovlivňuje náš přístup ke světu. Vůbec schopnosti vnímat vůbec ještě ten jakoby svět kolem. A třetí instalace je Drákula.
3: To už je tak ohrané téma.
1: Že už to všichni vědí, co, no. O čem je Drákula. No tak já jsem zvědavý, jestli právě u nás překvapí zjištění, o čem vlastně Drákula je, protože ono není zase velkým tajemstvím, že Bram Stoker prostě reagoval na to, na co reagoval v podstatě Karel Marx, a to je to, že ten takzvaně mrtvý kapitál se živí tou živou prací.
2: K tématům bude činoherní studio pořádat už zavedené diskuze. Divadelníci myslí i na dětské publikum. Novinkou bude představení přímo pro Batolata, řekla dramaturgině Veronika Linka.
4: Je to vlastně formát pro děti přibližně do 3 let, které třeba ještě nejsou tolik zvyklé vnímat nějakou narrativní strukturu. Je to spíš takové jakoby hravé, nějaké jakoby první setkání s scénickým uměním.
2: Pro trochu starší děti je pak určená pohádka Medvěd, který nebyl. Změny jsou i v hereckém souboru. Odešla Nataša Nosková-Gáčová a Erich Michal Sikora. Jejich místa obsadí Anna Peřinová a Jiří Spišák. Umělecký šéf pak zmínil ještě další dvě jména.
1: Náš milý Jan Hušek je teďka tak částečně na rodičovské dovolené například, takže tady hraje, ale nezkouší. A v této sezóně, byť nás to hodně mrzí, nebude zkoušet ani Honza Plouhar, který si udělá takovou zdravotní přestávku menší v některých představeních, ale jednou se nám vrátí.
2: Další novinkou v činoherním studiu bude jevištní technika, kterou teď divadlo obnovuje. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Páteční den v kraji definitivně uzavřou zprávy v 6 hodin a vy se v nich mimo jiné dozvíte, na která očkování je právě teď vhodný čas. Je 17 hodin 55 minut a dnešní den v kraji je ve svém finále. Vy ale zůstaňte dál s Českým rozhlasem Sever. Po 6. vás čekají písničky na přání.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

Město Rumburk a Klub českých turistů Krásná Lípa vás zvou na oslavy 130. výročí Augustovy věže na Dymníku. Přijďte v sobotu 19. září od 14 hodin oslavit výročí jedné z dominant Šluknovského výběžku. Těšit se můžete na Krásnolipský komorní sbor, prťáky, jazz band umělecké školy Rumburk, taneční skupinu The Wings a roztleskávačky Čírkec. Na programu budou také historické fotografie, sokolníci s dravými ptáky, ukázka turistického značení, tvořivé dílny pro děti i dospělé a vlastivědná vycházka s průvodcem. 130. výročí Augustovy věže na Dymníku, sobota 19. září od 14 hodin. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: S chladnějším počasím hrozí respirační nemoci. Lidé by podle lékařů měli zvážit očkování. Liberec vybuduje i přes nesouhlas obce kompostárnu v Chotyni. České gripeny hlídaly polské nebe. Hrozil přelet dronů z Ukrajiny. V noci bude většinou polojasno. Teploty klesnou i k 5 stupňům. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý podvečer. Sezóna respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce a nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale třeba proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
2: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
3: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
2: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
4: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
2: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Nemocnice v Rumburku by mohla od 1. ledna příštího roku přijít o dětské oddělení. Krajská zdravotní, která zařízení spravuje, představila dnes v Krásné Lípě starostům projekt jejího dalšího fungování v podobě komunitní nemocnice. Zůstat by měla jednodenní chirurgie, některá lůžková oddělení a léčebna dlouhodobě nemocných. Po dnešním několikahodinovém jednání to řekl starosta Lipové na Děčínsku Pavel Svoboda z Hnutí STAN. Starostové budou podle něj o zachování dětského oddělení v rumburské nemocnici usilovat. V Chotyni na Liberecku vznikne nová kompostárna. I přes nesouhlas obce ji tam vybuduje město Liberec. Podle mluvčího libereckého magistrátu Jana Krále bude v areálu bývalé skládky. Ten město Liberec vlastní. Kompostárnu bude provozovat společnost SAP Mimoň, které město pozemek na 10 let pronajme. V provozu má být během příštího roku.
5: Kompostárnu chtěl liberecký magistrát v Chotyni zřídit už před 3 lety. Vedení obce se ale bránilo. Kromě trávy a větví tam totiž chtěl Liberec vyvážet i čistírenské kaly a nespotřebované potraviny. Aktuálně má být v místě pouze kompostárna. Podle nezávislé starostky Ivany Morgensternové ale o jejím vzniku s obcí nikdo nejednal. V případě, že bude kompostárna obyvatele obtěžovat, udělá podle ní obec všechno proto, aby byla zrušena. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: České stíhačky Gripen vzlétly do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informuje na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočili ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat. Po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno až skoro jasno a kránu ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů Celsia. Zítra bude přes den převažovat polojasno. Místy přechodně oblačnosti bude i více. Teploty dosáhnou maximálně 23 stupňů. Na horách čekejte 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: A průjezd Mariánskými Račicemi dnes není možný. V obci probíhá každoroční pouť. Tak jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Pomalu nám dohrává další z písniček, které opravdu nestárnou. Tak to byl Jirka Korn a Té, co snídá. Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, teď už jsou tady dnešní druhé písničky na přání a od mikrofonu vás opět zdraví Miroslav Tartárek. Dobrý den, dobrý podvečer. No a také, jak je zvykem, tady máme pro vás nachystané kontakty sem ke mně, sem k nám do studia. Tak o písničku si můžete zavolat, telefonní číslo, tady u mě to je 475 212 212. O písničku si také můžete, jak je zvykem, napsat, a to buď SMS-kou. Tu pošlete na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a text vašeho vzkazu, a napsat si také můžete na e-mail, a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik kontakty a teď už tady mám první písemný vzkaz a e-mail, za chvíličku tady budou první telefonáty. Zahrajte prosím pro moji zlatou prababičku písničku Anělik můj od Dary Rollins. Bylo by to pro moji prababičku se zkazem Moje zlatá prababičko, to ti posílám z lásky, jak se o mě hezky staráš. Děkuju moc, tvá Miluška Valachová. Tak také zdravíme a teď už písnička. Aně.

0: Collins, Anělik můj, jsou tady písničky na přání a jak jsem slíbil, také tady nesmí chybět vaše telefonáty. Číslo 475 212 212, ten první telefonát po 18. hodině už je nachystaný. Je zlomu u mostu a ve vysílání vítám pana Františka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, vážený pane a všem vašim posluchačům.
0: Já moc děkuji a zdravím i vaší paní, abych nezapomněl. Tak my jsme se tady spolu dohodli, že jedna hodně legendární písnička z 50. let už dlouho nezazněla. Tak to napravíme a co pěkného pustíme a komu?
1: Bona sera, señorina.
0: Dobře, bude tam. A komu? Komu?
1: Písnička bude do Německa panu Herbertovi a jeho paní. A já jsem to nestihnul celý týden mu popřát k narozeninám, tak je to i pro něj k těm narozeninám, který měl minulou neděli, tuším.
0: Myslím, že 13. neděli, ano. Už no, to tady vidím na kalendáři.
1: No. Přesně, já to nestihnul, tak se omlouvám.
0: Tak dodatečně.
1: No a písnička je pro paní vedoucí cukrárny do Litvínova a pro Pepíka Lomu.
0: Dobře.
1: Vám děkuji, písnička je i pro vás a děkuji vám za vyhledání.
0: Tak krásný víkend vám i vaší paní a teď už Luis Primo a Buona Sera, signorina, už to hraje. A naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Luis Primo a Buonasera signorina, 50. léta jsme si tady osvěžili. No a teď se také znovu podíváme na telefonní linku. Ta nás zavede do Prahy, konkrétně do Prahy Nuslí. A ve vysílání vítám paní Jarmilo. Dobrý den, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Mirečku.
0: Tak my se teď vrátíme na naší domácí hudební scénu, vidíte? Dáme si jednu hodně hezkou písničku a tichou. Jmenuje se Tichá píseň od Ivety Bartošové. Tak já víc neprozradím, protože vy určitě také chcete říct, komu to zahrajeme, a to už nevím. Tak povídejte.
1: No, tak dneska bych to nechala zahrát teďka jako poprvé a rozhodla jsem se, že tý paní budu hrát a je to Anděl, paní Andělka ze Hřivy.
0: Ano, to je věrná posluchačka, také jí zdravím.
1: Tak posílám tu písničku.
0: Ano.
1: Milence z Českýho ráje, Marušce z Chomutova a Božence ze Žadce a ještě teda přidám Honzu z Vlkavy a všechny ostatní, kterými si dávám zahrát. A písnička je i pro vás.
0: Děkuju,
1: a všem
0: děkuju.
1: Přeju krásný víkend.
0: A vám také a i krásný večer, ať máte v Praze. A teď je za chviličku tady s písničkou od Ivety Bartošové, tak si užijte a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
4: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
3: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Iveta Bartošová a Tichá píseň, věřím, že písnička potěšila. Já myslím, že se bude líbit i ta následující. Také už tady mám nachystaný další z telefonátů. Ve vysílání vítám posluchače Honzu z Vlkavy. Hezký podvečer, vítám vás.
1: Hezký páteční podvečer, zdravíme vás od Stánku z Vlkavy.
0: Zdravíme ke Stánku tady z našeho vysílání. Tak.
1: Takže já bych chtěl dneska ve zkratce poděkovat všem tady Vlkavákům, kteří se v hojném počtu přišli rozloučit důstojně s naším kamarádem. Chtěl bych pozdravit moji mamku, která tady vedle mě sedí.
0: Také zdravím.
1: Všechny věrné posluchače z Českého rozhlasu Sever, včetně paní Jarmilky z Nuslí, která před chvilkou volala.
0: Také vás zdravím.
1: A nám všem dohromady posílám písničku od Jiřího Helekala, Co jsem dělal, jak jsem žil.
0: No a ještě popřeju, pokud možno, hezký víkend a zase někdy u nás vysílání. Bude. Tak, budu
1: zítra,
0: se těšit.
1: Zítra tady máme poslední country akci, takže si to užijeme.
0: A hned potom
1: pak
0: zavoláte.
1: Budeme v teplíčku domova.
0: A potom zavoláte a budete referovat, jak to tam probíhalo. Tak
1: Míro,
0: se mějte určitě, krásně, děkujeme moc. A teď už ten Jiří Helekal. A naslyšenou.
1: Hezký večer, naschlén.

0: Co jsem dělal, jak jsem žil, tak to byl Jiří Helekal v písničkách na přání, které tady budou zhruba ještě půl hodinu. Za námi první telefonáty a já tady mám také nějaké další vaše písemné vzkazy. Pojďme se tedy věnovat dalšímu z e-mailu s tímto textem. Dobrý večer, prosím o zahrání jakékoliv písničky od Daniela Landy. A písnička bude pro Krištůvka k svátku a Míšovi z Kunratické k narozeninám. Přejeme jim hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky a spoustu kamarádů. Moc děkujeme za zahrání, Matěj a Šárka z Liberce, tak oba také zdravím. No a snad se bude líbit písnička od Daniela Landy, která se jmenuje Kouzelník.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.
2: S kouzelnou píšťalkou si chodí světem, možná jen tak, aby dal bonbon dětem. Kdo pak to je, kdo se tu proplétá věky, aby se čas od času pročistily řeky. Svět si nosí jenom v polívkový lžíci a živou

rozjetej vlak. Je mi to jedno, jedno čím, prostě ho zastavím.

couvá. Taková pravidla má ďáblova smlouva, lidem nic neříká. Cesta kouzelníka. Až se tu staví, pozdravit známe, možná ho vůbec nepoznáme, a tak půjde dál. Kdo nám ho dal, ho zase vzal.

0: se pokusím.
1: Kouzelník Daniel Landa, písničky na přání. Další telefonát zase tady máme teď pro změnu nachystaný. A podíváme se do Litvínova, tedy po telefonních linkách, protože tam u telefonu čeká paní Helena a už se dočkala. Já vás vítám. Hezký podvečer.
2: No, dobrý podvečer, Mirečku, děkuji.
1: Děkuju, také.
2: No, tak jo, já volám zase strašně na chtíp, ale když budu kašlat, tak mě to promiňte.
1: Já vám to promiňu určitě a už dopředu přeju hodně zdravíčka. Tak my jsme tam spolu vybrali opět takový hudební výlet do historie Louise Armstronga a Down ano. By the Riverside se tady bude zpívat. Ano. A komu budeme pouštět tu písničku?
2: No, tak když už teda on má to má rád pan Herbert, tak to nechám panu Herbertovi ještě, ať se taky ozveš, ano. Paní Lindou.
1: Dobře.
2: No, ještě teda do Německa.
1: Ano.
2: Potom jsem to chtěla teda Jirkovi a s tou, no, Ilonkou. A potom jsem to chtěla Helence, že se na ní v říjnu těším, tam už bude chladněji. Takže se těším do Říma.
1: Ano.
2: No, a potom jsem to chtěla pro vás, pro vaši maminku.
1: Děkuji.
2: Pro Marcelku Doneštěmic, pro Marušku a ještě jsem někoho zapomněla, Mirečku, nevíme.
1: To vám nepomůžu, to si nepamatuju. Tak ale...
2: No tak to nevadí.
1: No tak příště a teď už si můžeme zaspívat Down by the Riverside s Louisem Armstrongem.
2: Děkuji, naschranou.
1: Krásný víkend a naslyšenou.
2: Vám taky, děkuju.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Sever.

0: Písnička, která nestárne s hudebním výletem do domácích 80. let, tak to byl Petr Kotwald a písnička Gejzír. Písničky na přání pokračují, jak jsem říkal, budou tady až do 19. hodin a já jsem rád, že také po nějaké době se dovolala a zatelefonovala paní Libuška z Děčína. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jsem rád, že jste tady, také si po nějaké době zahrajeme
1: tu vaši. Já také jsem rád, že vás slyším zase po dlouhý době.
0: Děkuju.
1: Jak se už zmínil.
0: Ano, tak jakou hezkou písničku jsme spolu po nějaké době
1: vybrali? No, vybrali jsme tu moji zamilovanou, teda když to mám s těm narozeninám dneska,
0: no, vidíte, tak
1: moc děkuju za zahrání.
0: Všechno nejlepší a hodně zdraví vám přeji
1: a
0: samozřejmě.
1: Děkuju moc, přeju i všem ostatním, kdo mají. Třeba dneska pan Jakub Smolík, jsem zjistila, že má taky narozeniny, tak i jemu přeju. A hlavně také hodně zdraví všem.
0: Dobře, tak ještě jednou vám všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a k tomu
1: moc děkuju,
0: a k tomu
1: moc děkuju
0: písnička.
1: A hezký den a zbytek teda, hezkýho dne a moc děkuju.
0: Tak se zase někdy ozvěte a naslyšenou.
1: Naslyšenou, naschle.
0: No a písnička, Zdeně Krásný a Stříbrný měsíc nás čeká.

Krásný stříbrný měsíc, pojďme se v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever teď podívat také na další váš třeba e-mail. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Laďky Kozderkové a písničko posílám vám, já děkuju, a také všema přátelům, to je Andělka, Boženka Zírkova, Honzík a jeho maminka, Jarmilka Pavlík z Kostelce, František Ukralův, a také k tomu děkuji za písničku, kterou mi včera poslal, a všem posluchačům, kteří poslouchají, přeji všem tedy hezké dny. Děkuji za zahrání, Božena z Žatce. Paní Božena, já se omluvám, tuhle konkrétní tady od Laďky Kozderkové bohužel nemáme. Tak jsem vybral náhradní a myslím, že také bude hezká, také se určitě bude líbit a také je známá. Tady je Laďka Kozderková, Dívka v rytmu zrozená.

Tolik legendární Laďka Kozderková, pomalu se nám blíží 19 hodin, tak ještě alespoň jednu písničku na přání určitě zvládnu a zvládneme a jak ní tady SMSka. Prosím, zahrajte od Judity Čeřovské Dominiku pro Marušku a Radka do Neštěmic a také Maruškám do Chomutova a Děčína a také Hance do Úval. Děkuju moc, Marie ze Šestajovy.

0: Pomalu se nám blíží 19 hodin, to znamená za chviličku tady budou další aktuální zprávy a potom pokračujeme s dalšími pořady. Určitě mějte hezký večer a také víkend a už zítra se po 12. hodině těším u dalších písniček na přání opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Žatec si dnes připomíná 3 roky od zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. V Liberci začíná další omezení na průtahu městem, potrvá 2 měsíce. Hoří průmyslová hala na Rakovnicku. Lidé v okolí by neměli větrat. V noci bude polojasno, teploty klesnou k 5 stupňům. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý večer. Dnes jsou to 3 roky od zápisu Žatce a krajiny Žateckého chmele na seznam světového dědictví UNESCO. Město od té doby vybudovalo parkoviště se 68 místy, obnovilo turistická značení a zpřístupnilo první upravenou část prostoru pod hradbami. Podle koordinátorky památky Olgy Bukovičové rozšířilo taky propagaci chmelařského dědictví. Řidiče ode dneška čeká další omezení na průtahu Libercem. Provoz vede jen jedním jízdním pásem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Do poloviny října kvůli tomu bude uzavřený pás ve směru na Děčín. Pak silničáři na měsíc uzavřou pás na Prahu. Řidiči musí počítat se zdržením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Pokud bychom to neudělali a to odvodnění, které tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti po nějakých 27 letech, stejně tak jako zádržní systém, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquapleningu.
0: Desítky hasičů zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Na místě je vyhlášený 3. poplachový stupeň ze 4. Zasahuje tam 23 jednotek. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Škodliviny v ovzduší monitoruje na místě i chemická laboratoř. Podle vedení obce hoří na skládce společnosti Ekologie. Lidé v okolí by neměli větrat. Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cimického. Ten má jít na 5 let do vězení. Cimický podle soudu za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Městský soud v Praze potvrdil i 10letý zákaz činnosti lékaře. Rozsudek je pravomocný. Sport. Španělský kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia nominoval na zápas Ligy národů Matěje Radostu z Teplic. 25-letého křídelníka čeká premiéra v národním mužstvu. Počasí. V noci bude polojasno, až skoro jasno k ránu ojediněle mlhy. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů Celsia. Zítra bude přes den převažovat polojasno. Místy přechodně bude oblačnosti i více. Teploty dosáhnou maximálně 23 stupňů. Na horách čekejte 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Není možný průjezd Mariánskými Račicemi z důvodu každoroční pouti. A v centru Litoměřic pokračují opravy ulice Dlouhá u centrálního náměstí. Do listopadu je uzavřený úsek mezi křižovatkami ulic Dominikánská a Jezuitská. Se zprávami se od mikrofonu loučí Barbora Kučerová a přeju vám za Český rozhlas příjemný večer.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Do Hezky česky jste dnes přišla se slovy chálka a chálung. Je to prý oblíbené mezi mladými lidmi. Opět se tady ukazuje, že už jsme dříve narození, protože já vůbec netuším, o co jde. Jako, já bych řekl, kdybych to slyšel poprvé, chálka, to je ale chálka, jako, to je ale lenost nebo něco takového, ale to asi není ono.
2: No musím říct, že jsem se taky zeptala, protože když jsem z mládeží byla a říkali, že se těší na chálku, radši jsem se zeptala, protože jsem to z kontextu úplně nepochopila. No a už jsme tady mluvili o tom, že ti mladí se k tomu jazyku vlastně stavějí hodně tvořivě a nemají žádné zábrany, žádný konzervativismus nepěstují, takže do svého slengu zahrnují slova z různých jazyků.
1: Takže chálka je odkud?
2: Chálka je z romštiny.
1: No, teď milí romští posluchači vědí, my ne, nebo já ne, co je to ta chálka v romštině?
2: Dobře, v romštině chal je jídlo, jak jsem si nastudovala tedy, a tohle slovo dostalo v tom slengu ty koncovky různé.
1: Chálka, jasně, do češtiny teda převedeno jako chálka. A co ten chálung, to je to samé vlastně?
2: To samé, to takhle hravě se zachází ve slengu s přejatými slovy.
1: No, co se k nám ještě takhle dostalo, čemu bychom mohli rozumět z romštiny? Lové?
2: Lové, jasně,
1: peníze. Benga, policisté.
2: Ano.
1: Netušil jsem, že čokl je z romštiny.
2: Přesně tak, je to dokonce, říká se tomu, deargotizované slovo, protože se rozšířilo v kriminálním argotu, a jazyku tedy téhle specifické skupiny. No a pak se dostalo do širšího užívání, až do tak širšího, že vlastně ztratilo ten příznak argotický. A je to obecné slovo.
1: No a co ta dilina?
2: Dilina, hlupák, to jste určitě už slyšel.
1: Já věděl, ne, že dilina je nějaká nadávka, ale že to je přímo hlupák, to jsem nevěděl.
2: No, je to hlupák. A jinak docela, myslím si, že je známé more, jako člověče, oslovení.
1: Gáčo, člověk neromského původu.
2: Tak a docela jsem i v jedné slovenské písničce

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Mundartecke, die Sprache, die aus dem Herzen kommt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in dem heutigen Mundartbeitrag bringe ich ein Rätsel. Das beste Obst, Rätsel in Egerlander Mundart vom Moller Richard. Heut will ich ein Obst fürstellen, wo sich am liebsten ho. Es ist schön blau, wie die Augen von meiner Lehm. Wie es samt tot sich sa Haut umfüllen. Meistens sind sie viel am Baum neben der Nonne zu finden. Zum Essen sind sie im Herbst oder im späten Sommer. Beim Essen muss man aber aufpassen, dass man nicht in den Kern abbeißt. Am besten tut man mit zwei Händen das Ding aus den Nonne spalten und offen essen. Aber die runden Dinge nur zum Essen war's schuld. Man kann mit dem Obst ein Knirl machen oder kochen backen. Die so wie am liebsten, die kochen. Mit Zimt, Zucker, Butter und Quark, njam, das ist was Gutes. Die Knirle hab ich gedacht. Man kann auch mit den Dingen Schweineländchen füllen und auch ein Brett davor machen. Die so wie auch fein gern. Immer wenn der Karfreitag kommt, wird aus dem Obst ein Brett gemacht, den man zu Platzken als Erdäpfel liest. Wie man sieht, kann man mit dem Obst alles Mögliche machen. Uns ist aber nur ganz besonders bei ihm. Wenn es schon ganz matschig ist, kann man daraus einen guten Schnaps brennen, der aber nicht nach dem Obst benannt wird, aber einen Namen aus dem Slawischen trägt, der Slivovitz. Na, habt ihr das Obst jetzt erkannt? Jubiläum der Woche. Heute erinnern wir an eine bedeutende Chemikerin und Erfinderin, Edith Wyder, die den ersten Kopierprozess entwickelte. Edith Wyder wurde am 17. September 1901 in Prag geboren. Ihr Vater Johannes Wyder stammte aus Böhmisch-Grumau. Er war an der Gründung einer Realschule in Aussig an der Elbe beteiligt und leitete die Schule 10 Jahre lang. So verbrachte Edith ihre Jugend in Aussig. Ihr Großvater beschäftigte sich mit Naturwissenschaften. Unter seinem Einfluss entwickelte Edith Wyder schon früh den Wunsch, Chemie zu studieren. Zunächst arbeitete sie jedoch 4 Jahre lang als Laboratorassistentin beim Verein für chemische und metallurgische Produktion in Aussig. Diese Zeit bezeichnete sie später als eine wichtige und prägende Phase ihres Lebens. Schon seit ihrer Kindheit hatte sie durch ihren Vater und Großvater einen engen Bezug zur Fotografie. In den 1920er Jahren ging sie deshalb nach Dresden an die Technische Hochschule. Am Fotografischen Institut promovierte sie später zum Doktor der Naturwissenschaften. In ihrem Jahrgang war sie eine von nur 3 Frauen. Im darauffolgenden Jahr begann Edith Wyder in einem photochemischen Labor der IG Farbenindustrie zu arbeiten. Einige Jahre später wechselte sie zur Firma Agfa nach Leverkusen. Dort war sie unter anderem an der Entwicklung von Fotopapieren für die Farbfotografie beteiligt. Vor allem aber entwickelte sie ein Verfahren mit dem Namen CopyRapid. Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur beschleunigten Herstellung eines fotografischen Bildes. Negativ und positiv konnten dabei gleichzeitig aus dem Film entwickelt werden. Edith Wyder ließ dieses Verfahren 1941 patentieren. Ihre Erfindung wurde zu einer wichtigen Grundlage für die Entwicklung von Fotokopieren und Sofortbildkameras, also von Geräten, die bereits kurze Zeit nach der Aufnahme ein fertiges Bild liefern können. Der große kommerzielle Erfolg ihres Patents stellte sich allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Für ihre wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der klassischen Fotografie erhielt Edith Wyder zahlreiche Auszeichnungen und Ehrenmitgliedschaften. Edith Wyder starb 1989 in der rheinischen Gemeinde Kürten.
1: Ve výročí týdne si dnes připomeneme významnou chemičku, vynálezkyni prvního kopírovacího procesu Edith Wyder. Narodila se 17. září 1901 v Praze. Jejím otcem byl Johann Wyder, rodák z Českého Krumlova, který se spolu podílel na založení reálné školy v Ústí nad Labem, již 10 let řídil. Edith díky tomu strávila v Ústí nad Labem mládí. Její dědeček se zabýval přírodními vědami a pod jeho vlivem zatoužila studovat chemii. Nejdřív ale 4 roky pracovala jako laboratorní asistentka v Ústeckém spolku pro chemickou a hutní výrobu, což později označila jako důležité formativní období. Od dětství měla díky tatínkovi a dědečkovi také blízko k fotografování. Ve 20. letech tedy odešla do Drážďan na Technickou univerzitu, kde získala doktorát na fotografickém institutu. Byla jednou ze tří žen ve svém ročníku. Následující rok začala pracovat ve fotochemické laboratoři firmy IG Farben Industrie, odkud po několika letech odešla do firmy Agfa v Leverkusenu. Zde se například podílela na vývoji papírů pro barevné fotografie, ale především vyvinula metodu zvanou copyrapid. Šlo o proces urychlené produkce fotografického obrazu, kdy se negativ i pozitiv obrazu vyvolal z filmu zároveň. Tato metoda, kterou si Edith Wajde nechala patentovat v roce 1941, vedla k vývoji fotokopírek a instantních fotoaparátů, které chvíli po vyfocení obrazu dokážou vyvolat hotový snímek. Patent Edith Wajde se uplatnil až po válce, kdy zaznamenal veliký komerční úspěch. Za svou vědeckou práci v oblasti klasické fotografie získala Edith Wajde celou řadu cen a čestných členství. Zemřela v roce 1989 v porýnské obci Kürten.
2: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. U Auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Schulko a Veronika Kindlová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: S chladnějším počasím hrozí respirační nemoci. Lidé by podle lékařů měli zvážit očkování. Na páteřní ostravské trati budou do 3 let jezdit nové typy tramvají. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sezóna respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
5: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
6: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebují léčbu, nepotřebují očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
5: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z Pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
7: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
5: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojištění. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnice vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
8: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
4: Dopravní podnik Ostrava podepsal se společností Škoda Ecova smlouvu na dodávku nových tramvají. 25 klimatizovaných velkokapacitních vozů chce dopravce nasadit na páteřní trati do jižní části města. Nové tramvaje za víc než 3 miliardy korun má výrobce dodat za necelé 3 roky.
9: Na linkách číslo 1 a 2 dosud jezdí dosluhující tramvaje z 90. let minulého století. Nové tramvaje budou větší a tižší. Cestující do nich navíc nebudou muset nastupovat po schodech, takže i bezbariérové. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
4: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Prohru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve dvou setech.
3: Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno, místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 čekejte zdržení za Prahou směrem do Brna. Na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru vás zdrží asi 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě.
10: Vítejte, od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal
11: a doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
10: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky Vesele a zdravě.cz, a to téma znělo
11: mdloby a mžitky.
10: Ano, přijde pán k doktorovi a říká: pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak, je mi špatně a omdlím. Mhm. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona umřela. Vodu. Pane vodu.
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
3: Co? Ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šaříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím. Nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
0: Veselé a zdravě. Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
7: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
7: No, sekundy. Existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To je taková, a to může jako být poslední minuta předtím, než padnem?
7: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou, to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
7: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně
0: pro mě
7: do mozku.
0: Obyčejného člověka jsou to žíly, dobře, jsou tepny, jsou důležitější, ale je to na
7: ne,
0: krku.
7: Ne, nejsou důležitější. Obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
7: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby ano. Nás někdo chtěl zachraňovat.
7: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
8: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Přistupme k dalšímu povídání, k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky. A navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v Chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít k takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karoty. Sínu, jo. To by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě. Tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
2: To je
0: aby
2: možné.
0: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
2: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano, které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí,
0: tak se náramek ozve nebo někomu signalizuje
2: ano,
0: problém.
2: Ano, náramek začne pípat. A jo. Vlastně je jasno.
0: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
2: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
0: Takhle dlouho?
2: No, právě.
0: Myslím, že to bude pár sekund nebo nějaká desítka sekund.

0: Takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
1: jo.
0: Tak mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu lidé, kteří mají ty panické ataky, tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku.
1: On to dělá schválně, aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalije krev do mozku? Nebo...
0: On to... Já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo.
1: Hmm.
0: Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
1: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Dva

0: Dali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme. Jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky, tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120/80, čili pokud má třeba 110/70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. To jsou nějaké přechody fronty nebo určitý typ počasí?
1: Ano, když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně. Je mu 32 a prý poprvé omdlel z tetování proti omdlel z očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak
0: mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě totéž.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole, jedině někdo někoho?
1: To se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně.
0: To se u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že by píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: Ne.
1: Tak u vás se to nedělalo, u nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě, dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: Začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátku 7 leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů, ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to no, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk náhle tak štěstí rozraduje, že se mu ten mozek překrví, no přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Těsná rouška? Nebo člověk stresoval tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vemete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežené a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jízda, zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě. Výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. Vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby, mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá!
3: Já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky, ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme přesně se z kauče tak ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy, ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: Zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: V dnešní době, co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel aby Gott, to
1: bylo
0: Babylon.
1: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky, prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám nikdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuju za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové, vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Pražské letiště dnes hledalo řešení, jak urychlit pasové kontroly cizinců. Kvůli poškození fasády u Šubertovy vily podává Hrádek nad Nisou trestní oznámení. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Pražské letiště se snaží zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Zatím musí i přes hodinu čekat cizinci ze zemí mimo Schengen.
2: Fronty se tvořily i během dneška. Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
3: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
2: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
4: Společně s cizineckou policií se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
2: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Radnice v Hrádku nad Nisou na Liberecku podává trestní oznámení na neznámého pachatele. Ten několika nápisy poničil fasádu opravené historické Šubertovy vily. Obnova cenné stavby z roku 1924 přišla město nedávno na víc než 40 milionů korun. Poničení památkově chráněné budovy je trestným činem. Hrozí za něj až jeden rok vězení a povinnost nahradit škodu, říká mluvčí hrádecké radnice Eva Jiříčková.
5: U památkově chráněné stavby nelze jednoduše vzít barvu, brusku nebo jiný čistící prostředek a nápisy přetřít nebo odstranit. Zásah musí respektovat materiál a povrch fasády i její historickou hodnotu. Při nevhodném čištění by totiž mohl vzniknout další problém a tím je poškození samotné fasády.
1: Pardubice představí tuto neděli veřejnosti návrh koncepce břehů Labe a Chrudimky. Připravuje ho architektonický ateliér a zabývá se jednotlivými lokalitami i možnostmi jejich budoucího využití a propojení.
6: Koncepce nebude navrhovat konkrétní stavby, ale určí, jak by se měly jednotlivé části břehů v budoucnu využívat. Počítá s místy pro sport a odpočinek i s klidnějšími přírodními úseky. Zohlednit má také ochranu přírody a protipovodňová opatření. Hotová by měla být do konce října. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
1: Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia představil svou premiérovou nominaci. Pro 4 utkání v elitní divizi Ligy národů vezme 3 nováčky, Ambroze, Macka a Radostu. Naopak v nominaci chybí Patrik Schick z Leverkusenu, který odmítl reprezentovat. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno. Místy mlhy, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 je zdržení za Prahu směrem do Brna, na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru asi na 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli to budou příběhy slavných značek.

0: Letov. První československá továrna nejen na letadla, ale i na světoznámé kajaky.
1: Znáte značku Letov?
2: Ne, vůbec.
3: Víte, že jo, komponenty anebo i letadla.
4: A to je nějaký rudý Letov, kde se...
2: Letadla.
5: Letov letňany, no, letadla.
6: Letov ve spojení s areálem Letov. No, myslím si, že dělají vyhlídkový let.
1: Odhadnete mi, jak dlouho na českém trhu existuje tato značka?
7: Já bych to typovala tak 50 let.
5: 150 let.
7: No tak to spočteme 50 a 20, 70, ale myslím, že víc, protože si pamatuju, že maminka s ní spolupracovala, až dělala v Ajrovce.
8: Já bych řekl, že ten Letov to bude tak prvorepubliková záležitost, takže tak 90 let.
0: Historie značky Letov je časově spjata nejen se založením samostatného Československa, ale i se vznikem československého letectví. První oficiální zmínka pochází z listopadu 1918, kdy byl založen státní letecký podnik nesoucí název Letecký arzenál. Sídlil v průmyslovém paláci na výstavišti v Praze Holešovicích a jeho úkolem bylo shromažďovat a opravovat veškerý letecký materiál nacházející se na území nově vzniklého státu. Opravená letadla měla být následně využívána nejen na obranu státu, ale hlavně k budování vlastního vojenského letectva. Vedením leteckého arzenálu byl jako první pověřený kapitán Klement Adamec. Zaměstnance tehdy tvořili především nadšenci z řad různých leteckých útvarů, mechaniků a letců, kteří se vraceli z evropských bojišť zpátky do vlasti.
9: V roce 1920 se přestěhoval na letiště ve Kbelích.
10: Prozrazuje letecký odborník Jaroslav Zvěřina.
9: Kde několik let působil a od roku 1924 až dodnes firma působí v Letňanech. Letov je vlastně první leteckou továrnou v Československu. Potom, co se přestěhoval do Kbel, tak se kromě oprav začala továrna, protože tehdy už i vyráběla letadla, věnovat sériové výrobě letadel pro naši armádu a dodala armádě už v roce 1921 první sériové letouny, které byly označeny Eš-1. Ta iniciála Eš byla podle hlavního konstruktéra, inženýra Aloise Šmolíka. Ty letouny, potom vyráběné ještě v Letňanech, se dál označovaly Eš-2, Eš-3, Eš-4 a tak dál, až po bombardovací Eš-6, který ještě vznikl v roce 1923 v Letňanech a byl vyráběn sériově pro naše vojenské letectvo. Po přestěhování do Letňan, do nových prostor, které stát tam zakoupil od rodiny Černínů z Vinoře, se postavil areál vojenské továrny na letadla. Tehdy se přejmenovala továrna na vojenskou továrnu na letadla a s tímto názvem fungovala až do okupace, ale kromě tohoto oficiálního názvu firma používala od konce 20. let obchodní název Letov, což byla zkrátka letecká továrna.
10: Před několika měsíci zmizely z Vysočan v zákoutí za Kolbenovou továrnou stojící dřevěné baráky, v nichž bylo umístěno dřevoobráběcí oddělení vojenské továrny na letadla. V posledních dnech vyklizeny byly i ohyzdné boudy ve Kbelích, v nichž měl polétat již závod umístěny kovodílny. Vše toto přestěhovalo se postupně do Letňan, kde byl pro pracovny závodu vystavěn nový krásný objekt, jedinečný svého druhu ve střední Evropě. Kdo vyšlape serpentinu Vysočanskou a octne se na pláni Kbelské, vidíš z dálky před obcí Letňany rozložitou budovu vojenské továrny na letadla, již dominuje kopulový střed dílenského objektu. Továrna je rozložena na prostoru cirka 26 hektarů bývalých polí Černínu Vinořských. Časopis letectví 1925.
9: V Letňanech se výroba rozvinula, bylo tam dostatek vhodných prostor a i se zvyšoval počet zaměstnanců. Vyráběly se kromě vojenských letounů i některé letouny civilní, školní. Byl pokus i o dopravní letoun, ten se jmenoval Eš-32, bohužel ten pokus příliš úspěšný nebyl. Nicméně Letov byl díky hlavnímu konstruktéru Šmolíkovi průkopníkem celokovových konstrukcí v našem letectví. A právě to, že se uplatňovaly ty konstrukce poprvé, přinášelo někdy problémy a to se vymstilo například u toho typu Eš-32. Do války Letov vyrobil několik set letadel a ta výroba skončila těsně po okupaci.
0: Významnou osobností, která stála nejdéle v čele československé vojenské továrny na letadla Letov, byl podplukovník inženýr Antonín Julínek. 15. února roku 1929 byl, tehdy ještě v hodnosti majora, pověřený funkcí vrchního ředitele, pro kterou splňoval nezbytné předpoklady. Nejenže byl bohatě jazykově vybaven, ovládal němčinu, francouzštinu, angličtinu a italštinu, ale měl i organizační schopnosti a zkušenosti ze zahraničních stáží, například ve Fordových automobilových závodech v americkém Detroitu. Velké úsilí věnoval neustálému zlepšování organizace továrny, udržování zaměstnanosti a také propagaci

setkání osobností z různých významných kulturních, vědních či průmyslových oborů. Do politického života se nikdy nezapojoval, protože ctil požadavky kladené na důstojníky prvorepublikové československé armády. 30. listopadu 1941 byl německou správní radou z funkce vrchního ředitele propuštěn.

0: kosti, mám strach, z čeho to už víš.
1: Už to víš.
0: Ten úsměv jí sluší i

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová hospodářská krize ve 30. letech se nevyhnula ani československým leteckým továrnám. Zahraniční zakázky klesaly a ubývalo i objednávek Ministerstva národní obrany. Aby Letov nemusel přejít k propouštění svých zaměstnanců, zařadil do své výroby tzv. Doplňkový program. V truhlárně byla například zavedena výroba později světoznámých kajaků značky Letov. Vyráběly se kajaky pro jednu nebo dvě osoby a také kajaky skládací. S jejich výrobou se pokračovalo i po skončení krize.
2: Dne 8. srpna odstartoval z pražského letiště známý náš rekordman, podplukovník Jaroslav Skála k letu do Tokia. Let je organizován továrnou Letov na Šmolíkově letounu Š-16. Letce doprovází mechanik Matěj Taufr. Podle programu má let býti proveden v etapách Praha-Moskva, Kazaň, Omsk, Krasnojarsk, Čita, Mukden, Heijo, Tokio. Zpáteční cesta předpokládá se podle téhož programu. Projektová cesta Praha, Tokio, Praha měří celkem až 23 000 km. Časopis letectví 1927.
1: Z historie víme, že Jaroslav Skála s mechanikem Matějem Tauferem na zpáteční cestě museli nouzově přistát v Tajze a do vlasti se vrátili vlakem. Ale i tak to byl pro firmu Letov a její letouny řady Eš obrovský úspěch. O rok později zadalo dokonce naše letectvo Letovu zakázku na sériovou výrobu 89 kusů letounů Eš-16. Letadla této řady totiž patřila díky své spolehlivosti a odolné konstrukci k nejlepším letounům své

0: Další významný úspěch zaznamenala firma v roce 1933, kdy její tovární halu opustila nová stíhačka Ash 231. Byl to jednomístný dvouplošník s celokovovou konstrukcí, kdy křídla, ocasní plochy a zadní část trupu byly potaženy plátnem. Nakonec se 231 vyrobilo 25 kusů. Z hlediska leteckého vývoje a výroby bylo předválečné období pro Letov velmi úspěšným. Přijímali se stále noví zaměstnanci a dělníci pracovali 11 hodin denně, včetně soboty. Například v roce 1937 bylo vyrobeno 143 nových letounů a 93 letadel bylo opraveno. V témže roce spatřil světlo světa i známý Větroň Luňák. Skvétající podnik začaly brzdit politické události.
1: Během druhé světové války byl Letov začleněn do německého válečného průmyslu a spadal pod koncern Junkers, který měl hlavní sídlo v Dessau v Německu. Výroba se neprováděla zpočátku, se jednalo o opravy německých letadel. Nejprve to byly typy Junkers 34, 52, 86 a v roce 1944 byla zavedena sériová výroba cvičných letounů Arado AR-96, které v té době již vyráběla také letňanská Avie. Takže Letov se připojil a dodával tyto letouny pro potřeby německého letectva a tato výroba fungovala až do posledních dnů války.
0: Osvobozenou továrnu v Letňanech převzala v květnu sovětská armáda, ale už 25. května 1945 ji zvláštním dekretem předala do vlastnictví Československé republiky.
2: Vojenská správa Sovětského svazu předala zpět Československé republice do ochrany závod vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. O tom bylo vedení podniku Letov uvědoměno ministerstvem průmyslu výnosem ze dne 29. května 1945. Závod v Letňanech byl bývalou německou správou decentralizován a jeho strojové zařízení a sklady materiálu přemístěny do různých míst, která jsou vyjmenována v prozatímních potvrzení ruského vojenského velitele města Prahy ze dne 17. května tohoto roku. Vojenský velitel města Prahy potvrzuje proto tímto, že závod je integrální částí podniku Vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. Zařízením a sklady materiálu může tedy ústřední správa vojenské továrny na letadla Letov volně disponovat. Za vojenského velitele města Prahy, Praha, 1. června 1945.
0: Z vděčnosti za osvobození požádali zaměstnanci na zvláštní schůzi, zdali nemůže být přejmenována na Rudý Letov. Toto označení nesla továrna až do ledna roku 1990. Za války bylo do továrny nuceně nasazeno velké množství dělníků, což se po jejím skončení jevilo jako veliký problém. Letecké firmy hledaly pro své zaměstnance uplatnění, hledaly výrobní programy a určitým řešením se v té době stala takzvaná dvouletka. Dvouletý plán na obnovu národního hospodářství, který byl vypsán na léta 47 a 48, přinesl Letovu s firmou Walter v pražských Jinonicích svěření výroby lidového automobilu Aero Minor. Valtrovka vyráběla podvozky a motory a Letov karosérie a následně i auta kompletoval. Pro Letov to byla výroba značně nezvyklá, ale i tak se do roku 1950 vyrobilo přes 14 000 kusů. S Minory se Rudý Letov účastnil i několika automobilových závodů a soutěží, cílových i etapových jízd a samozřejmě i soutěží zahraničních. Známý cestovatel, spisovatel a vášnivý automobilista František Alexander Elstner projel s Minorem bez defektu napříč celou Afrikou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po roce 1948 nastalo opět období, kdy se Letov vrací k letecké výrobě. Všechny ty nouzové programy, které byly po válce, byly opuštěny. Výroba Kluzáku, Luňák byla zastavena. A Letov dostal za úkol vyrábět sovětská stíhací letadla. Avie v té době dostala za úkol vyrábět bitevní letouny IL-10, u nás označované B-33. A Letov po počátečních váháních a v takovém nezrovna šťastném výběru typu, kdy nejprve to měl být jak 17, potom jak 23, tak dostal za úkol zavést sériovou výrobu tehdy špičkového stíhacího letounu MiG-15. Letov skutečně prvních asi 150 letounů vyrobil a pak ta výroba finálně byla převedena do nového závodu, který to byl pobočný závod Letova, byl postaven ve Vorochodech. Ve Vorochodech od roku 1953 potom probíhala finalizace a Letov rokem 1953 ztrácí pozici finálního výrobce letadel a už se potom soustřeďuje jenom na výrobu částí, zejména křídel, nádrží, ocasních ploch. To byly ty hlavní výrobky, kterými Letov potom přispíval do té letecké výroby. Toto ještě bylo trošku obohaceno koncem 50. let tím, že Letov se podílel na výrobě prototypu cvičného letounu L-29 Delfín. Jehož výroba potom běžela, myslím, finální výroba v Aeru Vorochody, později druhá finální linka byla spuštěna i v letu Kunovice. A Letov vyráběl tentokrát tedy ne křídla, ale zadní části trupu pro tyto letouny. A ty dodával oběma finálním závodům, jak v Kunovicích, tak ve Vorochodech. Mimo to se po skončení výroby typu MiG-15 zavedla ještě výroba licenční sovětských stíhacích letounů MiG-21, což byly dvoumachové stroje. Těch se vyrobilo do roku 72 asi 190 kusů. Takže 60. léta byla ve znamení výroby Delfínů a MiG-21. A Letov v polovině 60. let přijal nový program a sice byl zapojen do výroby letových simulátorů, což byla velmi významná záležitost, protože se jednalo o program poměrně ziskový, s vysokou mírou přidané hodnoty a ten program Letov udržoval prakticky až do poloviny 90. let, kdy tvořil významnou součást výrobního programu, který po výběhu typu L-29, což bylo v roce 73, byl nahrazen typem L-39 Albatros a Letov pro Albatrosy Aeru Vodochody, to už byl jediný finalista v té době, dodával ocasní plochy a křídla. Ty simulátory pro L-29 nahradil potom ve výrobním programu simulátor L-39. Ten už byl plně vyvinut v Letovu, protože ten první simulátor pro letouny L-29 vyvinul ještě výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech. Ale od začátku 70. let převzal vývoj Letov a další typy už vyvíjeli konstruktéři Letova. Postupně se vyráběly simulátory i pro malé dopravní letouny L-410 Turbolet, nebo se na požadavek sovětského zákazníka vyráběly i simulátory pro letoun MiG-21 BIS a v úplném závěru se ještě vyrobilo několik simulátorů pro letouny Antonov 28, které se licenčně vyráběly v Polsku.
2: Jedna z dalších reorganizací československého leteckého průmyslu, tentokrát v roce 1949, se nevyhnula ani Rudému Letovu. Ten byl zpět vyčleněn z leteckých závodů Národní podnik a svůj název si ponechal do roku 1951, kdy byl na 3 měsíce přejmenován na letecké závody Rudolfa Slánského. Staronová značka Rudý Letov vydržela následujících 10 let, to je do roku 1961, kdy byla továrna přejmenována na Středočeské strojírny Letňany Národní podnik. Na žádost zaměstnanců získala v roce 1968 továrna jméno Letov, oficiálně Letov Národní podnik, nositel Řádu republiky, ale jen do doby postupující normalizace, kdy se opět vrátila ke jménu Rudý Letov.
1: Po roce 89 došlo k totální změně, vyvolané jednak politickými událostmi, ale došlo prakticky ze dne na den k rozpadu největšího trhu, což byl sovětský trh. Tam ty dodávky poklesly během roku takřka na nulu. A Letov i Aerovodochody si hledali nové výrobní programy, zatímco Aerovodochody se zpočátku drželo ještě myšlenky vyrábět a vyvážet cvičné letouny a cvičně bojové letouny do jiných zemí. Tak Letov se soustředil na konverzi na civilní leteckou výrobu a navázal spolupráci s firmami Pilatus na výrobě draků malých transportních letounů PC-6 Turboporter a navázal spolupráci s německou firmou Messerschmitt Bellkopf Blohm ve výrobě nouzových dveří pro letoun Airbus A321. To zajistilo Letovu přístup k novým technologiím, zavedly se nové metody řízení jakosti, čili firmě to dost pomohlo, tyhle ty programy, a díky nim přežila to kritické období 90. let. Přesto tehdejší akcionáři, kterými byly banky, to byla jedna z takových negativních věcí, že o bytí a nebytí průmyslových podniků tehdy rozhodovali lidé z bank, kteří neměli o tom průmyslu moc velké znalosti, tak nařídili, aby se udržovala ta výrobní schopnost letounů L-39 a pozdějšího typu L-59, což Letov finančně vyčerpávalo a došlo to tak daleko, že Letov v roce 1997 dospěl do konkurzu. Ten konkurz byl tvrdý, firma se rozpadla se na několik samostatných společností, nicméně to firmu ozdravilo a největší společnost, která pokračovala v letecké výrobě a pokračovala právě ve výrobě těch nouzových dveří, byla firma Letov letecká výroba, která vznikla v roce 1997. A tato firma dál tedy vyráběla ty nouzové dveře. Samozřejmě počet zaměstnanců Letov v roce 89 jich měl 2400, tato firma jich měla 200 po tom, co vznikla. Ale dělala tuto výrobu, dělala ještě nějaké díly pro Aerovodochody a hledal správce konkurzní podstaty, hledal, komu by ty jednotlivé firmy, které vznikly rozpadem bývalého Letova, prodal. Tak firmu Letov letecká výroba se podařilo prodat francouzské firmě Lateker, která sídlí v Toulouse v jižní Francii. A tato firma shodou okolností také vyráběla dveře do dopravních letadel, takže jí to naprosto přesně zapadlo do jejich plánů, to, že Letov už něco takového dělal, už byl na té úrovni těch vyspělých západních firm. Takže po krátkém váhání Letov leteckou výrobu v roce 2000 koupila. A začala masivně investovat, zaváděla další výrobní programy a počet zaměstnanců rostl v této firmě. Tato firma je také vlastníkem ochranné známky Letov, čili je takovým přímým pokračovatelem. Protože však firma Lateker má více poboček po světě, má je v Brazílii, ve Spojených státech, v Severní Africe, tak z důvodu obchodních své firmy začala přejmenovávat. A firma Letov letecká výroba byla v roce 2014 přejmenována Lateker Czech Republic. A pod tímto názvem stále v Letňanech působí, má už téměř 1000 zaměstnanců a je významným výrobcem dveří pro dopravní letouny a největší výrobní společnosti Lateker.
2: Kromě výroby začal měnit svoji podobu i tovární areál. Část areálu s velkými halami odkoupila společnost, která zde zřídila filmové ateliéry. Uprostřed areálu začaly vznikat velké skladové a kancelářské prostory a areál se tak postupně změnil na otevřenou multifunkční obchodní a průmyslovou zónu. Letecká výroba tu ale naštěstí i po 100 letech má svoje nezastupitelné místo.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas, zprávy.
5: 5 let vězení a zákaz lékařské profese potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. V Liberci začíná další omezení na průtahu městem, potrvá 2 měsíce. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let ve vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami, některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
6: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
5: Řidiče ode dneška čeká další omezení na průtahu Libercem. Provoz vede jen jedním jízdním pásem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Do poloviny října kvůli tomu bude uzavřený pás ve směru na Děčín. Pak silničáři na měsíc uzavřou pás na Prahu. Řidiči musí počítat se zdržením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
7: Pokud bychom to neudělali a to odvodnění, které tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti po nějakých 27 letech, stejně tak jako zádržní systém, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquapleningu.
5: 50 nevidomých a slabozrakých s doprovodem dnes navštívila speciální hmatové prohlídky korunovačních klenotů. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě si mohli osahat například speciální repliku svatováclavské koruny.
8: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držej tam.
9: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny cítit.
8: Tam je ten křížek, který je nahoře. Ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
10: Je to mega hustý a zajímavý.
9: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
10: Z těch předmětů asi ty kameny.
9: Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění do 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
5: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Prohru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve 2 setech.
0: Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno a místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Kolona se tvoří na D1 v Brně směrem na Ostravu. Brzdí se za sjezdem na výstaviště na 192. kilometru. Kolona je k omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. Zdržíte se asi 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
11: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradce Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskou v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane národní k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďko, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč já tu maminku tenkrát neposlech? A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze, rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se, jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě a ta maminka měla pravdu a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU a říkám ty paní profesor Cenovi, tak s tím vlakem do mě přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musím, ten pan Plachý na mě koukal, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu. Ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval, pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do Národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli. Jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být nejvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděli za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku Vášovou, paní Baldou, Šaňflugovou, Jiřínku Šejbalovou, Vlastu Fabiánu a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde, to si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladej klad otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost? A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16. kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký, sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný. Z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, on to nějak vyjde a tak dále. Našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a kře a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysýpaný takovým bílými obláskem, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovakia, a tam je ten pilotní odznak, a tam pod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali, a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, nebo bohu dík, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport Česce 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká ta Monza na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, teď já jsem tam jel Munzer a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju Pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách v takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindrákuje a dočtete, že jste tohle a tamhle to a tak dále. Jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále. Ale to už tak je s tím. To by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, on taky závodí, to jsem se dozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkala, hlavně to, co jsem neříkala, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecký ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan Garderobier k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas. Prosím vás, já bych na vás měl prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, já se budu podívat. Tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne, hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka. Prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já, že... No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisérem, zvukařem a tak dále, tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli, já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak by to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán. Tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakýho jogra, někdo si ze mě udělal srandu. A najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím bodrým hlasem. Seš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na Můstek, na Václavský náměstí a pam, tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřijem si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám, asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka. A tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tak on říká, ano, to všechno je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady učinkujete. A to já už jsem. To je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů, až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hulka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. Takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mi, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin Wilsery, trápím se, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladíčka paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dill, mladší, ještě nalíčený takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí, tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále, a ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně, rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Teď tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic, tak co to bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušný člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas a ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel a mě tady z levýho podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levýho podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svému kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušil, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? Se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá, no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsako. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl. Pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slintaj, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, ba že i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě se mi udělal chlapáka, panu, tak to už je sakra, teď musím zahvat a Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel. A jsem se nadechl a říkám, ano. Pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech. Tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, papala, prostě, panu zá, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, slečno, pomalu, co chcete, ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já, pan, počkejte, chcete autogram, to já nedám, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá: Lučku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a ty to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhýho. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je napadlo. A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech zkamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národním divadle, že ano, namixovat si trošku krémem a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano. Poskrát, dát lepku a říkat bíči, nevíš, že ano, to víš, to dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mým životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčný, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

hladiny citu se dají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stran.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti teďka, víš, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kterou je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový holce od kolotoče, jo, která je schovanka. On se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice. A mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem do ní byl strašně zamilovaný. A to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzlený a celý svět se promění. A poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného. Ono to je ženský jadro a je to, to víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napište, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok obměňoval autora nejlepší prozy a fétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty Romance pro křídlovku? Já pamatuju, já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pamatuju, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku. Pak si tam seděl takhle a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malý, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy, hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderových Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to všechno probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Vždyť říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje já. To, a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hodl a dal jsem mu pusu. On se lekal, byl blondýn, tupuchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohleto, s tím jsem já měl potíže, tohleto jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud můžu, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst.

0: Kramarec. A ono si srpnové k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
1: A v srpnovu neděli jste točili v chlumu taky na konci léta? Asi.
0: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolají Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně, on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic vytáh a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takovou, jestli to byly ty říšní lidé města Pražské nebo...
1: Čapkové povídky.
0: No, tak...
1: Agent Pištora.
0: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu, marmelády a že zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby velikánský. A tam blbneme u ty vody, a najednou František se takhle otočil, nasadil si ty zuby, byl, ty to hrubý uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. To je to. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, ježíš, to je nádherné. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na vám to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč a ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal drahoty, že ne, až tak on zem, jo. Tak Hrubin si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František. Tam začal chodit a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, já mám zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali a on se nechal, chodil ty zuby, dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl do ty vody. Ježišmarja, když on má svázané ruce, se utopí a po mne tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první co bylo, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby, myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty pouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj, i ten chlup.
1: On vám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
0: A při jednom takovým, jednou já jak seš na tom zítra s časem, já povím, dobrý, tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam vzkaz, Luďku, prosím tě, nezlob se, a byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem vlastně tramvají jel do Holešovic a přeparkoval jsem to do garáže. A on říká, já pamatuju, tak jsem zajedal, víš, u Nejermel asi tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A my ho pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. Ne, no ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se jeli do Hrubinovy oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tak tam dřív býval převoz, jak mi říkal František. A před toho boudou byla lavička, tam seděl takový pán v bílým tričku, opálený holohlavej a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídal. Hele, to je Tonka, víš, která u Romance má. Jo, jo, jo. Tak ta nás to všecky učila. Mě Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. My jsme zase mluvili dál. Pobyli jsme tam pod večer a jeli jsme do Prahy. Asi za tři dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. A paní Hrubinová povídala, a Luďku, kde je to ta Tonka? No, neříkejte, že vám to Franta neřekl. No, opravdu, paní Hrubino, já to fakt nevím, no to se zase neříká. Já, něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Nevím, paní Hrubino, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Hrubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle. No, mám mě takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějaký kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když vidíš, že Hlita zacvakla, pán Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáří, to mládí. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, pro který bych to dal a tohle. Ona na starý kolena tedy, paní Zajbra. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básníkem. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět.
1: No,
0: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To nezajímá,
1: to ty ženský,
0: to ty ženský poznaj, vycetěj, no. Že ta jedna může být nebezpečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak a kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknou, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže cítím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek čtyřicetidenní pamětní slávu říkával.
3: Když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičec knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím nazpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné. Kdo pak ví, jak sámi zamotá severák na konci života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň. Poč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
6: Dobrý páteční večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám noční linku počínající 18. září. Končit bude až září 19., tedy ty následující 2 hodiny jsou jako obvykle vyhrazeny vám, vašim příběhům, no a samozřejmě jednomu tématu, které by mělo právě ony příběhy, ať už je napíšete nebo zatelefonujete, spojovat. Na začátek si dovolím připomínku jednoho výročí. První vesmírnou turistkou se před rovnými 20 lety stala Američanka iránského původu Anuše Ansariová, která spolu se dvěma astronauty odstartovala v ruské lodi Sojuz k mezinárodní kosmické stanici. Takhle daleko a takhle vysoko se asi dostane málo kdo z nás. Ale přece jenom bychom se v tomto duchu mohli vrátit k vaší první cestě letadlem. Možná, že jsou mezi vámi tací, kteří si dobu, kdy cestování letadlem bylo, řekněme, určitou výsadou, ještě pamatují. A možná právě tehdy jste se poprvé ocitli v letadle a někam letěli. Tak tedy vaše první cesta letadlem. Kam jste při ní směřovali a jak probíhala? Zažili jste při ní něco neobvyklého? Bylo třeba už odbavení plné nedorozumění a trapasů? Tak o tomhle všem si můžeme povídat od teď až do zítřejší 1 hodiny. Psát o tom můžete na rozhlas.cz/linka, tedy na tuhle webovou stránku, anebo můžete rovnou zatelefonovat. Studio noční linky má obvyklé číslo 731 800 900. No a já si o tom, jak jste se cítili při vaší první cestě letadlem, o tom, co vše se při ní stalo, budu rád povídat.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To zítřejší ráno bude ránem sobotním, ale možná, že právě na něm máte naplánován odlet na, řekněme, pozdější dovolenou. Říkám to záměrně, protože tématem noční linky, kterou teď posloucháte, je poprvé v letadle. Takže já vám už raději dopředu přeju šťastnou cestu a dávám slovo první posluchačce, která do noční linky přináší svůj příběh na téma poprvé v letadle. Je to paní Božena. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří vzývají noční linku a pravidelně nebo někdy aj ju poslouchají.
0: Za všechny děkuju. Paní Boženo, kdy jste poprvé seděla a letěla letadlem? Teda seděla v letadle a letěla.
1: To je pomalý 100 roku.
0: Vážně? Takže ještě s bratry Wrightovými?
1: 1953. Jsem byla zaměstnaná jako první od 21. března ve starém závodě národního podniku LET.
0: V Kunovicích.
1: LET Kunovice to byly opravny a tam se tehdy ještě opravovali ta kurýrní letadla Bikr, co to tam bylo, C5, C104, no a tož jedenkrát také. To tam nás nebylo moc, to ta stavila nová fabrika, první mašina z nového letu vyletěla v tom 53. roku na podzim, C11. No a tak vedení závodu si usmyslelo, že prostě všechny ženské, co tam pracují, že nás povozí v letadle. No takže byl to Bikr a byl pilot Milan Nýbrd se jmenoval. No a to, že nás vždycky jsme tam, kolik nás tam vlezlo, dvě, tak vyskočil, udělal s náma ze dvě rundy, kolem letiště přistál, no a já jsem tam letěla jenom s ním sama, potom už jsem byla poslední. No a teď, tož přikultovaná samozřejmě, že? A teď on mě říká, teď jsem udělal nějaký takový drobný kompliment, no a to, že obrátil to letadlo hore nohama.
0: Oh.
1: No tak, ale dobré, krásné to bylo, víte, dívat se jako na strop a vidět zem. No a tož potom, jak se mnou přistál, to řekl, jestli si to domyslíte, tak mě některé holky a i chlapi prostě dávali ruky za krkem, mě probovali.
0: Jo, jo.
1: No.
0: A říkali vám, máš trošku jinou barvu než jindy. Že?
1: No, ani ne, neměla jsem. Já něco jsem... No a druhý let to vám povím. To tam byl pan pilot Šváb, zaletovací tak pilot takový. Myslím, měl 160 cm a bezvadný chlap to byl. Byl ročník 1906 a já co 1937, tak vám to říkám pro jistotu, abyste věděli, s kým mluvíte. No a on mě říká, Boženko, nechceš se jako zkusit v plachťáku? Tam se potom v sériově vyráběli i jako školní větroň dvoumístní Pionýr, se to jmenovalo.
0: Mm-hmm.
1: No tak já dobře zasedla. No a když byl první let, tak to letadlo se napojilo na lano a traktor jel po letišti a teďka to letadlo vyletělo jak drak. Víte?
0: Ano, ano.
1: To byla, a ještě on, víte, co udělal, jsme vyletěli do vrchu, on si otevřel posuvné okénko a teď strčil obě ruky ven a tleskal a neřídil to.
0: Jak vám u toho bylo, Boženko?
1: Dobře, no jo. Fajn. No a tož potom, když obletěl, udělal také jakousi tu rundu a přistál. No a jeden můj delší, dlouhý let, to vám povím. To jsem potom dělala v novém závodě už na zaletavacím oddělení a fabrika měla svoju aerovku jako služební, mělo to výsostný znak OKKDA. No a tak služebně, když to, že někteří ti referenti a tak letali na ministerstvo, no a tak tomu to letadlo sloužilo. No a jedenkrát tam bylo volné místo, no a tož říkám, že bych se s váma zvezla do Prahy, letělo a tam letalo do Prahy, tož jsem si vzala náhradní volno a letěla jsem do Prahy a měla jsem sebou v peněžence 1500, to bylo peněze, já jsem měla 80 čistého. A já jsem letěla do té Prahy si koupit do domu módy trench coat, ten stál 1260 korun.
0: To museli být, ano, no tak to bylo vlastně víc než celá vaše výplata.
1: To však to byla, no tak to jsem si já na to musela šetřit. Hmm. No a teda pěkně jsme dojeli ke Kotvě, autobus z Ruzině a už jsem šla do domu módy a koupila jsem si tam trench coat. No parády jsem jim dadělala, aby takové petrolínové barvy, bylo to fajn. No a potom ještě, jestli vám to můžu říct, třetí to byl daleký let, to jsme jezdili s manželem 87. roku, ne 50, tak jsme letěli jako přes Moskvu do Taškentu, což byla moje touha. Byli jsme v Samarkandě, tam ty medresy, nádhera, těma keramickýma obkladačkama ty domy obložené, no a potom jsme byli v Dušambe, no v Buchaře, stará Buchara, nová byly paneláky, stará minarety, medresy. A ještě, co teda bylo nádherné, když jsem viděla Pamír z toho letadla.
0: Hmm. No máte zážitků na rozdávání.
1: To bylo nezapomenutelné. A ještě to vám chci říct, převážali nás, no přelétávali jsme z tu Andulu. Jestli se to někdy čul.
0: No je to ten letoun, který bývá používán pro výsadkáře nebo parašutista.
1: Z toho vyskakovali. Napřed byly Sýble, ale potom za to už měli odžité svoje, tak potom byl ten Antonov 10, AN-10. Hmm. A to aj tam měli v tom sovětském. Jo, a ještě víte, co mě velice potěšilo? Potom jsme letěli z Dušambe, kam jsme to mi letěli, do Buchary zpátky a potom jsme jeli vlakem. No a víte, co mě velice potěšilo teda, jak jsme vyletěli v tom Dušambe do vzduchu a já se podívám tam na levou stranu a tam byly na stojánce dvě aerovky v letu vyrobené.
0: Takže naše česká stopa.
1: No, však ano, přece jsem tam viděla, že tam, no totiž to se dělali, všecko to šlo do Sovětského svazu, ty aerotaxi, víte?
0: Mm-hmm. No, bývaly takové doby, kdy některé firmy své zaměstnance aerotaxíkem posílali třeba i na služební cesty. Takže i tuhle zkušenost možná můžeme očekávat v noční lince, ve které se ptám na vaše poprvé v letadle.
1: No určitě, já si myslím, že určitě takový lidi je.
0: Paní Boženko, ale mám ještě jednu otázku. Vy jste říkala, že ten váš úplně první let byl vlastně letem v tom takzvaném Bükru. To je typ letadla, který se vlastně v licenci, dá se říct, vyráběl tehdy ano i v Československu, ale nebyl to Moravan Otrokovice, který tenkrát ty Bükry vyráběl jako Zlín Z381?
1: Oni měli Zlínky, oni potom začali dělat jak by 4 trenéry.
0: Ano.
1: Otrokovicích, víte?
0: Ano, 426.
1: Ale ty Bükry, pane kapitánčiku, ty Bükry to byl jak když kořistní materiál.
0: To bylo vlastně původně, víte? Německé letadlo. No. Dvoumístné, no. Jednomotorové, no. Dolnoplošník, že jo?
1: Ano, dolnoplošník. Tak, a potom tak. Nebyl hornoplošník, nebyl žádný až R410.
0: No tak, vy se v tom
1: nebo
0: vy znáte.
1: Nebo R200 Morava, já už ale myslím,
0: ne, Morava byla dolnoplošník.
1: No byla, že? A měla ty přídavné nádrže kolem na konci křídel.
0: Přesně tak. No. 410 turbolet potom, ano, to byl hornoplošník. Ale tady už jsme na odborném ledě, takže to raději kvůli těm, kteří zase tak doma nejsou ve vzduchu, vynecháme. A já vám moc krát děkuji za tyhle vaše zážitky, které jste všem, kteří poslouchají.
1: Měla jsem štěstí, že jsem byla první dneska, no.
0: Je to
1: měla
0: tak?
1: Měla jsem štěstí. Tak se mějte pěkně a těším se zase někdy naslyšenou.
0: Děkuji, paní Boženko, a přeju vám krásný závěr měsíce září. Naslyšenou.
1: A já vám také přeju, ale jestli budete ještě zítra chvíli spát, až dobrou noc.
0: Chviličku si dovolím. Mějte
1: no,
0: se.
1: Tak se mějte.
0: Dobrou noc.
1: Do počutia.
0: Poprvé v letadle. Téma noční linky, kterou posloucháte. Máte svůj příběh o tom, jaké to poprvé v letadle bylo? Kam jste letěli? Při jaké příležitosti? Co se událo při tom letu? Nebo možná ještě před ním či po něm? Nezapomněli jste náhodou letenky na palubě jako já při jednom ze svých prvních letů? Tehdy se ještě dělali papírové letenky. No jo, je to dávno. Máme rok 2026, letecká doprava už je, řekněme, mnohem demokratičtější, tedy spíše přístupnější, ale přece jenom ještě není tak běžná jako nastoupit do autobusu, do šaliny, rozumějte, do tramvaje, anebo do vlastního auta. Takže poprvé v letadle. Za chvíli další váš příběh na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné mávání. Když nám v dlaních nezůstal klíček k milování. Čím jsou šaty z brokátu?

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A já se přiznám, že to sice dalo trošku práce spočítat, kdy já jsem poprvé byl v letadle a někam letěl, ale nakonec se mi to povedlo. Bylo to ve 14 letech, to se psalo rok 1980 a poprvní jsem se ocitl v letadle při cestě na dovolenou do Bulharska. A kolik bylo naší posluchačce Monice? No to nám řekne sama. Dobrý večer, Moniko.
1: Dobrý večer, my jsme taková vzdálená dvojčátka. Já jsem také poprvé letěla do Bulharska, bylo mi 8 let v roce 72 a vyletěla jsem do Burgasu a byly opravdu strašidelné turbulence, které jsem od té doby nikdy nezažila. Absolvovala jsem asi 50 letů odhadem dosud a letušky zvracely i letušky, jenom já jsem nezvracela.
0: A to je co říct.
1: Ale já jsem od té doby chtěla být letuškou, protože se mi velice líbily, to jsou krásné ženy, že jo, no, dávali tehdy bonbonky na začátku před startem a protože vlastně v době, kdy jsem byla dítě, tak byly levné letenky do 12 let po republice. Vlastně, když jste třeba letěl do Karlových Varů.
0: To mi zatajili tohle.
1: No, takže my jsme měli, jako když jste jel z Prahy do Karlových Varů vlakem, tak tehdy stál vlak 42 korun, protože to bylo z Prahy je do Varů, to je okružní jízda Západočeským krajem a po celé republice. A tam jsem měla už dospělou, ale to jsem o tom nechtěla mluvit, tam jsem měla dospělý lístek na vlak a dětskou letenku, čili já jsem létala do Varů za 30 korun, to je dneska neuvěřitelné, ale chci říct to, že první let do Ameriky, teda se mi povedl v uvozovkách 10. prosince 89, jsem letěla do Frankfurtu s tím, že pak poletím do Washingtonu DC. Letím do Frankfurtu a teď hlásí pilot právě

0: letíme nad Balatonem. Tak jsem si zavolala stévarda a říkám, co tady dělá ten Balaton? Já jsem si myslela, že jsem na lince Praha-Frankfurt. A on říkal, OK, jste správně, ale my jsme včera kvůli mrazu neletěli do Bělehradu, takže letíme do Frankfurtu přes Bělehrad. Tak jsem si říkala, tak já prvně v životě letím na západ. Všimněte si, data 10. prosince 89 mě soudruzi komunisté nikam nepouštěli. A doletím vlastně do Bělehradu. V Bělehradu 3 hodiny v letadle na ploše, protože bylo letadlo přetížené. No samozřejmě ve Frankfurtu nám uletělo letadlo, takže jsme strávili na účet letecké společnosti noc v hotelu Ramada a ve večeří samozřejmě. No a tam jsem poznala zajímavého muže, který byl z Austrálie, tak si říkám, ta moje špatná výchova rodičů, buď počestné děvče, které, že pán mě jako pozval na okružní jízdu taxíkem po Frankfurtu, pak jsme si dali vínko a pak jsme se asi půl hodiny líbali ve výtahu a on prostě, já jsem takovej, nevím, no, kdyby se vrátil čas o těch 37 let, tak bych nebyla počestná dívka, no. A pak jsem si na vizice přečetla, že to byl slavný filmový producent z australské společnosti filmové, takže...
1: Teda Moniko, vás pustit do letadla, tak hned něco vyvedete. To je
0: no
1: moc
0: ne,
1: hezké.
0: Ale já jsem jedné sexuoložce, dokonce musím si zjistit, jestli to tam uvedla. Poskytla rozhovor do její knihy, že vlastně já jako doporučuju Seznamka, sice je to trošku jako dražší, že vlastně než nějaké ty internetové aplikace, které teda jsem jako Marek Lambora nikdy nepoužila. Teď jsem s ním četla rozhovor a on říkal, že to tento způsob seznamování mu není blízký, no tak pan Marek Lambora jistě nemá nouzi o seznamování, ale v podstatě, když si sednu do letadla, tak se se mnou okamžitě někdo seznamuje, takže to je zajímavý afrodiziakum.
1: Tak dobře, já se musím tím pádem zeptat, kdy plánujete příští cestu letadlem? No. Aby případní zájemci věděli, jo, že mají přijít na Ruzyň.
0: Asi až příští rok na jaře.
1: Dobře, tak pak si to zkontrolujeme. Moniko, moc krát vám děkuji.
0: A všem přeju krásné září a krásné dny. Naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou. A dobrý večer všem přeje i posluchačka Dana. To vím, protože napsala na rozhlas.cz/Linka a pokud vám se třeba nepodaří dovolat se na 731 800 900 a máte-li příběh na téma poprvé v letadle, vřele doporučuji těch pár řádků svěřit právě téhle webové stránce. Ale zpět k tomu, co napsala Dana. Tak dneska je zrovna téma pro mne. Poprvé jsem letěla letadlem do Moskvy. Bylo to už v roce 1974, mě bylo takových čerstvých 20. A psala jsem si s kamarádkou z Moskvy, tehdy to bylo takové dost rozšířené, dopisovat si s někým z Ruska. A ta kamarádka z dopisů mě pozvala na návštěvu k nim. Letělo se z Bratislavy, letadlem jsem letěla poprvé v životě, a tak jsem byla zvědavá na nevšední zážitek. Jenže to byl takový nějaký postarší Iljušin, při pohledu z okýnka se letadlu kývala křídla a mně se udělalo strachy tak špatně, že mě museli letušky umístit na podlahu a tam jsem ležela až do Moskvy. Naštěstí oni bydleli přímo na Rudém náměstí a ukázali mi za těch 14 dní všechny možné pamětihodnosti, takže strach ze zpáteční cesty nějak pominul a tu už jsem absolvovala v pohodě. Letěla jsem později několikrát na dovolenou, ale už nikdy jsem takový strach jako poprvé nezažila.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiblížil se čas dalšího telefonátu s posluchačem Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je poprvé v letadle a já vítám pana Vlastu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vlasto, letáte dnes často letadlem?
1: Tak neřekl bych často, ale jakoby průběžně.
0: Průběžně, řekněme dovolené.
1: Pět let, přesně tak, ano.
0: A podobně. A kdy to bylo poprvé?
1: No tak to si pamatuju velice dobře, protože můj otec, jsem z Plzně, můj otec pracoval ve Škodovce jako já celý život, to je jako bokem. A v roce 60. letech, mimo že se dodávají elektrické lokomotivy do Sovětského svazu, tak taky byla velký výdej těch lokomotiv do Bulharska. Mm-hmm. On tam trávil celý rok a my jsme tam s mojí maminkou v podstatě za ním jeli na dovolenou takzvanou, na mateřské. Mm-hmm. Mě bylo 5 let, bylo to v roce 64. Mm-hmm. Takže jsme letěli IL-18 z Prahy a tam bylo zajímavé to, že to letadlo po vzletu tak mělo letět rovnou do Sofie, ale vysadili mu 2 motory a my jsme místo do Sofie, tak jsme museli nejspíš do Budapeště, něco tam zpravovali. To mi trošku spíš vyprávění, jo. Podle fotek si to pamatuju, ale no, pak jsme se pokračovali, takže jsme místo do Sofie stavěli v Bukurešti. Tam jsem údajně mámě utekl, to nebylo jako dneska všechno hlídelný, tam jsem utekl někam jakoby do toho vestibulu, tam mě potom nějak naháněli. A až jsme se dostali do té Sofie, kde nás čekal táta. V podstatě v té Sofii, to byl další let, tak tam jsme potom letěli na týden, myslím do Bulgarska nebo někam z té Sofie, tím tou místní, jejich Balkantum, nebo co se to jmenovalo, byl 14, což byla vlastně Dakota.
0: Ano.
1: Tak to byly moje první takové lety, které si pamatuju z raného dětství. A pak mám ještě takový jednostar, jestli můžu.
0: Jistě.
1: To už bylo jakoby další doba, to už byla doba teenagerů, to znamená rok, byl to rok 79, tak jsem, mě bylo 6, mě bylo 19, tak jsem si vzpomněl, že bych mohl letět do Finska. Tak jsem šel do CKM a tam mi řekl, že musí mít nějaké povolení a tak dál, jakoby od SSM a tak. Takže jsem zklamaný odešel a rodiče mi doma povídali, tak hele, věc se podělal Sovětského svazu, já tam byl první v životě, už se tam nikdy asi nedostanu samozřejmě teďko. Ale takže jsme navštívili Moskvu, z Moskvy jsme letěli vlastně do Tbilisi, z Tbilisi do Soči jsme jeli vlakem a ze Soči zase do Moskvy a z Moskvy do Bratislavy, ten let byl vyprovovaný z Bratislavy. A já jsem si koupil ještě letenku z Prahy do Bratislavy, v té době to bylo za 170 korun, takže všichni vlastně 80% toho zájezdu bylo Češi, takže všichni se v Bratislavě šli na vlak a já jsem se tam počkal na letadlo, který letělo, říkám, za 180 korun, kde jsem si vlezl do taxíku a taxík mě odvezl na hlavní nádraží a to bylo za 60, si dobře pamatuju, takže to byly úplně jiné ceny, jo. No a pak nepočítám ty další, samozřejmě jde jakoby Boeingy a teďko, co teďko máme za letadlo, ale to první si pamatuju jako úplně, jo, ještě jsem si vzpomněl, no, tam bylo fajn, že když jsem byl jako ten malej, tak nám tam vlastně rozdávali bombony.
0: Jo.
1: Letušky, no. A ještě jsem je vzala s sebou a mohl jsem se jí podívat pilotům do kabiny. No, za letu, normálně.
0: To už dnes těžko někdo zakusí. Jasné,
1: ale tak takový zážitek to bylo, tak asi tak nějak to bylo takový.
0: Takže Vlasta, který svoji letovou kariéru zahájil na vrtulových strojích IL-18, IL-14 a IL-18, ano, tak ten ano. Nám pověděl o tom, jaké to bylo poprvé v letadle. No a myslím si, že cíle vašich cest, které jste tady popsal, tedy nemluvím teď o Sofii, ale spíše ty země ruské, se nám tady objevují několikrát. Já už tady před sebou mám další vzkaz na podobné téma, tedy další příběh na podobné téma.
1: Ještě si můžu takový takovou vsuvku, to si pamatuju z té Moskvy, když jsme letěli do toho Tbilisi, to znamená nad Kavkazem, tenhle trvá 4 hodiny a oni v té době, když to nebylo, já nevím, kolik hodin delší, tak jsme dostali jen čaj po té cestě, co si pamatuju, ale pamatuju si, že ten pilot zjistil, že jsou tam nějaký pasažeři z Československa a puštěl nám tam gota několikrát za sebou. To bylo takový fajn docela, to by se říct, tak je bokem.
0: Krásné. Děkuju, Vlasto. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Naschle.
0: Krásný večer všem přeje i Eva, která na web rozhlas.cz/linka napsala ten svůj příběh na téma poprvé v letadle. Byla jsem naprosto nepolíbená letadly či leteckým provozem, ale v červnu roku 1972 jsem odlétala s 2,5letým synem na 14-denní dovolenou. Let Praha Konstanta. Letadlo IL-18. Na letišti téměř nikdo, všichni mi pomáhali. Usadili nás hned za piloty a zatímco já hypnotizovala vrtule, aby se točily, můj syn a letuška seděli na podlaze a v uličce si posílali autíčka. Časem se objevil někdo z pilotů a se slovy kluku, ty se tady nudíš, ho vzal k pilotům. Jo, to byly časy. A let zpět byl náročný, ale dodnes na své první moře a první let vzpomínám ráda. Hezké vysílání přeje Eva.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké to bylo poprvé v letadle? Kam jste letěli? Vzpomínáte si se všemi detaily na ten den? Na ten okamžik, kdy jste poprvé po schůdcích vstoupili na palubu letadla? Jaké bylo? Tryskové? Turbovrtulové? Nebo to byl plachťák? To už jsme tady vlastně taky měli s paní Boženkou. Ale teď je na telefonu číslo 731 800 900 připravena se svým příběhem Alena, která telefonuje z Ostravy Poruby. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny sováčky zdravím a chci jenom jako říct, že můj první let byl pravděpodobně, měla jsem buď 6 nebo 7 roku a byl to malé letadlo, vyhlídkový let nad Ostravou, asi hodinu nebo já nevím.
0: Nevzpomenete si náhodou na typ letadla?
1: Ježíš, tak to teda nevím, no tak víš, že tam byl pilot, bylo to snad asi pro 4 lidi, teď přesně jako teda nevím, jo. A mně se strašně líbilo to, jak se teď s tím letadlem začal naklánět doprava, doleva. To byl pro mě strašný požitek, jako jenom zážitek a tak dále. Já říkám, škoda, že on se neotočí úplně celý. Mě to bavilo prostě. Jakože. A tak.
0: Jste rozená letecká akrobatka.
1: No pak potom, aby si řeknu dál, ano. A potom já jsem ještě několikrát chtěla letět, prostě mi to zaujalo, já jsem začala ty letadla mít ráda, milovala. Několikrát jsem jako letěla do Prahy, to jsme letěli teda jako jo a tak dále. A já jsem pořád jsem říkala, já chci být moje povolání stevardka, já si přeji být stevardka. A já si myslím, rodiče myslí, že mi to přejde, ale jak mi bylo 14-15, když se mělo rozhodovat, kdo půjde na nějakou školu, já jsem říkala, já chci být stevardka, já na tom trvám a tak dále. Takže rodiče se ptali, myslím, v Praze, co jaké jsou podmínky. No tam bych se nedostala, protože podmínky měla mít Česko s padákem a tak dále, což jsem neměla. Dva světové jazyky, no tenkrát jsem znala akorát ruštinu, němčinu ještě jako ne. No prostě nedostala bych se tam v žádném případě. Tak ale potom jenom, že jsem několikrát letěla takovými těmi různými letadly tučkem, že do Bulharska jsme letěli, nebo jsme letěli jako na Malorku nebo na Krétu různými letadly. A pro mě to byl takový zážitek, že já jsem se víc těšila na ten let letadlem, než na tu dovolenou, jako jo. A pamatuju si, jak jsme s mužem sedli to letadlo, teď to letadlo se takhle rozjelo, sedělo po té plošině, teď se zastavilo, teď se začalo předutočit ty vrtule, teď se to najednou začalo zbedat, ty podvozky dolů, že nahoru můj muž se vždycky křižoval a já říkám, to byl pro mě největší zážitek. Já jsem se nahoře lepší cítila, než když byla dole auto nebo cokoliv. To bylo moje, milovala jsem letadla, když jsem nějakou dobu byla v Praze, tak jsem na Ruzinském letišti jsem to sledovala, jak to odlítává tam zpátky. To byl pro mě zážitek.
0: Mám takové podezření, že v minulém životě jste byla ptákem.
1: No, víte, že je to možný, to je asi možný, protože ve výšce jsem se vždycky cítila lepší než dole na zemi. Asi je to možné, vidíte. To je možné, že jsem byla ptákem.
0: To je možné.
1: To je fakt možné.
0: Já vím, že to je jenom takový dohad a navíc z toho určitě bude
1: jako
0: lidi
1: jo,
0: dělat srandu. Ale ještě mě zajímá jedna věc. Chtěl bych totiž aspoň částečně vysledovat ten váš úplně první let, ten vyhlídkový let nad Ostravou. Jste říkala, že jste byla malé robě. V kterém to bylo roce?
1: 6 nebo 7. Počkejte, hned vám to řeknu. 51 nebo 52. Tak nějak. 51, já jsem teda 40. ročník. Mm-hmm. No tak co to bylo, takové letadlo, byl tam pilot, nevím, jestli tam synu byl tatínek, já nevím, no jestli to bylo pro 4, to teď nevím, no vyhlídkový let.
0: Jo. Já se snažím rychle zjistit, od kdy se vyrábělo aerotaxi L200 Morava, tak první let rok 1957, tak to asi nebyla L200,
1: to
0: muselo být něco jiného.
1: Ne, já jsem měla 6-7, takže mi mohlo být tak, to by mohlo být 52, 53. ročník, tak nějak to mohlo být.
0: Tak v tom
1: 57.
0: případě...
1: asi už ne. To už ne.
0: V tom případě to byly asi nějaké trenéry z Moravanu, nebo možná ten Beaker, který už tady
1: to
0: taky
1: nevím.
0: Zazněl. Ale to nevadí.
1: Se tomu nevyznala.
0: Ne, to je v pořádku. Já jsem si jenom sám pro sebe chtěl tak nějak odvodit, jaké to mohlo být letadlo.
1: No, mě by to taky zajímalo, to nevím. No.
0: I tak ale děkuju za váš příběh na téma poprvé v letadle a ať jste dál ve vzduchu jako doma.
1: Jo, dobře. Naslyšenou. Teď už to nejde. Mám to. Děkuji vám moc krát. Na shledanou.
0: Poprvé v letadle. Téma noční linky, kterou posloucháte. Telefonujete do ní na číslo 731 800 900 a píšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Aleš napsal: domnívám se, že jsem se k tomuto tématu již vyjádřil na téma mých nejbáječnějších prázdnin. Tady si dovolím suvku. Já to nevylučuji, Aleši, je to možné, ale já to neslyšel, takže velmi rád přečtu, co jste napsal. Můj otec měl sestru a ta se svým manželem a třemi dětmi bydlela v Nejtku, což je od Ostravy přece jen daleko. A tak jsem pravděpodobně ke svým 10. narozeninám dostal nejúžasnější dárek svého života. Prázdninový pobyt na úpatí Krušných hor a leteckou dopravu s přestupem v Praze tam i zpět. Dodnes nechápu, že jsem sám v dětském věku zvládl obě trasy bez problémů. Od té doby jsem cestoval letecky mnohokrát, především služebně na trase Ostrava, Praha a zpět. V roce 1985 jsem absolvoval i let na trase Ostrava, Burgas, což byla ovšem labutí píseň. Po sametu už jsem na dovolenou, natož na leteckou přepravu, nikdy neměl. Nicméně si nestěžuji, Ostravu jsem před 20 lety vyměnil za kraj Ústecký a už bych neměnil. Krušné hory miluji a toulám se jimi pěšky i na kole. A do Nejtku nejezdím. Teta, strýc i tři sestřenice emigrovali po srpnu 68 za kopečky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jak jste se cítili, když jste poprvé letěli letadlem. Poprvé v letadle, to své poprvé v letadle nám teď chce popsat pan Josef. Volá z Půlpánova, jak bychom řekli my Brňáci, ale oficiálně jsou to Šlapanice. Dobrý večer, Josefe.
1: Ano, přesně tak. Zdravím všechny posluchače. Tak já jsem trošku vyučený v oboru, ale jako letecký mechanik. A když jsem se učil jako za leteckého mechanika, to byl 52. ročník po Pradě. V 56. jsme končili v Vypaském Mikuláši. Bohužel nám jako pan ministr zakázal motorové letání, protože z jižních Čech za kopečky uletělo z toho těch svazarmovských letišť několik pilotů, tak se měli dovoleno jenom buď to parašutismus nebo bezmotorové letání. No já jsem si vybral ten parašutismus, takže poprvní jsem byl v letadle jako litovský svatý Martin, to jsme v sobotu neděli, a do Sýbla nás jako vyvezli nahoru, ale dolů už jsem nepřistál letadlem, ale se skočil padákem, čili tak to já jsem začal svůj éru jako u parašutismu. Potom jsem udělal 8 ze skoku celkem, potom jsem mě poslali do Brna jako mechanik na rohrách na MiG 15, 17, 19, tak to zrušili, dali nás na vrtulníky, na Slatině, to dneska už je to letiště zrušené, tak tam mi potom dali dělat taky palubního technika, tak mám na těch vrtulnících 500 hodin nalítaných, no a když to skončilo, tak od 70. roku jsem nastoupil k Československým aerolíním jako staniční mechanik, no a tam už potom to bylo, co se mohl jako u armády, tak jenom rekreace po vlastních českých, tak u armády potom to bylo z Kuba, z Francie a tak dál. Takže to můžu vám akorát říct, to bylo všecko pěkně.
0: Chodíte, promiňte Josefe, chtěl jsem se zeptat, jestli se někdy chodíte dívat třeba jenom okolo Brněnského technického muzea, kde vlastně na dvoře, no na dvoře v těch zadních partiích mají hned několik letadel. Je tam L410, je tam tuším, že to je Suchoj 25, ale to si nejsem úplně jistý. Je tam nějaký Suchoj starší bombardovací? Chodíváte se někdy dívat na letadla?
1: Byl jsem se tam podívat, ale teď už neprosím vás, říkám, zavírejte dveře, táhneme na 90 a už s tím pochodováním je to horší. Kam je syn doveze, tak ten je taky v důchodě, takže tady bydlíme dva důchodci, ostatní nás už opustili.
0: Josefe, děkuji vám za váš čas, který jste věnoval Noční lince i za váš krátký životní příběh na téma poprvé v letadle a přeji vám krásný zbytek září.
1: No, říkám, nalítaný ho mám potom jako dost, ale to už bylo tak do 70. roku, poslední bylo do Egypta. Tak mějte se, přeji hezkou dobrou noc.
0: I vám, naslyšenou. Poprvé do letadla nastoupila naše posluchačka Zdena z Pardubic a vím to díky tomu, co napsala na rozhlas.cz Linka v roce 1987. Cituju, byl to let s větším kolektivem zaměstnanců a letěli jsme do Moskvy. Můžu říct, že jsem se vůbec nebála a opravdu jsem si let užívala. Měli jsme sebou již seniorku, která stále sledovala stopy ve sněhu a tvrdila, že je vidí. Vzpomínám, že k jídlu nám přinesli knedlo zelo vepřo, kávu, sušenky a pivo a víno. Další let do Ulianovska byl opravdu zajímavý. Cestovali s námi husy, ovečka a to jsme se ani nebáli, když jsme prolétávali sněhovou bouří a klepalo se to s námi jako na trakaři. Děkuji za téma, a přeju zdraví všem ponocníčkům a dlouholetým přátelům. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za chvíli vstoupí do své druhé poloviny, ale i v ní bude platit telefon 731 800 900, který zprostředkuje vaše příběhy na téma Poprvé v letadle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je tu nový den, píšeme sobotu 19. září 2026. Noční linka Českého rozhlasu na téma Poprvé v letadle pokračuje a od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia všem posílám pozdrav. Tady Borek Kapitánček. Už za chvilku se dostane na další váš telefon. Na čísle 731 800 900 jsme ve spojení po celé dvě hodiny. Čekám na vaše příběhy na téma Poprvé v letadle, ale můžete je, pokud se třeba nedovoláte, i napsat na web rozhlas.cz/linka. Dva krátké příběhy, dvoje krátké psaní mám teď před sebou. To první je od Aleny. Popíšu takovou perličku, která se asi taky ledaskomu nepodaří. Moje sestřenice letěla letadlem do Ameriky, tedy nevím, zda to bylo poprvé. Je to už taky hodně let. No a protože se mohlo do kokpitu, tedy tehdy se mohlo do kokpitu za piloty, tak se tam šla podívat a jak se říká, slovo dalo slovo a tak se zapovídala s pilotem, že ji pozval na rande. A byla z toho láska jako trám, v Americe zůstala a taky se za toho pilota vdala a v Americe žije teď v New Yorku. Děkuju, Aleno. A Hanka z východních Čech, ta je, řekněme, z pomyslného druhého konce těch příběhů na téma Poprvé v letadle. Cituju. Jednou jsem letěla do Bulharska, pak do Turecka a skutečně naposled. Při vzletu i přistávání jsem totiž měla pocit, že jsem spolkla pravítko. Nemohla jsem se ani pohnout, ani předklonit nebo otočit do strany. Pobyt byl krásný, ale celou dobu jsem trnula, jaká bude cesta domů. Už bych nikam neletěla. Ty pocity mě úplně vyléčily. Zdravím vás, píšu poprvé. Hanko, já doufám, že ne naposledy, že třeba některé z příštích témat noční linky se vám bude zamlouvat natolik, že se znovu ozvete. No ale když se teď ozvete na 731 800 900, tak můžete říct, jaké bylo to vaše letecké poprvé. Ptám se, kdo je na telefonu. Vítám vás ve vysílání, tady Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
2: Dobrý večer, tady Zuzana z Pardubic.
1: Pěkný
2: zdravím
1: večer.
2: Všechny.
1: Paní Zuzano, prosím, vypněte rozhlasový přijímač, který tam
2: udělala,
1: máte.
2: Ano,
1: děkuju. Já totiž vždycky všem, které přijmu na zmíněné telefonní lince, říkám, že vysílání pustíme rovnou do telefonu, takže není nutné mít, ba naopak, je nežádoucí mít puštěné rádio. Dělá to zpětnou vazbu. Tak a teď už jste na řadě se svým příběhem na téma Poprvé v letadle.
2: Tak poprvé jsem letěla v letadle v Liberci, když mě byly asi 3 nebo 4 roky. Mohlo to být v roce tak 49 až 51. Vyhlídkovým letem nad Libercem. Pamatuju si z toho hrozně málo, že maminka zůstala na zemi a letěla jsem jenom s tatínkem takovým malým letadlem. A pamatuju si z toho hlavně vláčky na nádraží, které se mně strašně líbily. A co se týče typu letadla, tak jsem se koukala. Bylo to patrně Aero AE-45, čili nějaké malé letadlo, které tenkrát měl aeroklub v Liberci k používání dopravy osob veřejnou, prostě tomu vyhlídkovému letu.
1: Ano, takové,
2: sloužil.
1: Takové aero, tak si předchůdce L200 Morava. Ano, Aero AE-45 od roku 48, no. Praví Wikipedie, že se vyrábilo.
2: Ano, takže to byl můj první let, na který si teda téměř nepamatuju, jenom že tu maminku jsme nechali na zemi a ty vláčky na tom libereckém nádraží. Ale jinak v Liberci jsme viděli letadla často, jak lítají. No a od té doby jsem lítala samozřejmě velice často na dovolenou. Jeden takový ten nejdelší let byl poměrně častý, jak už říkali mnozí, do Sovětského svazu, to jsem dostala za odměnu v práci. A to byla samozřejmě Moskva, Taškent, Dušanbe, Ašchabad, Moskva, Leningrad. A v Leningradě jsme dostali konečně československé letadlo, kde nám dali knedlové přoselo, rudé právo a mapu. Pamatuju se, že jsme měli mezi přistání v Bratislavě, kde vystoupili slovenští spolucestující a museli jsme se rozložit po celém letadle, aby prostě bylo rovnoměrně cestujícími zatíženo. A ještě se pamatuju, že v pravé půlce letadla se smělo kouřit a v levé ne.
1: Páni, vy pamatujete ještě tyhle doby? No, teda.
2: No. No, taky jsem narozená v první polovině minulého století, tak něco pamatuju, ale letadly lítám strašně ráda. A teď bydlíme v Pardubicích a z pardubického letiště se lítá na dovolenou úplně úžasně, protože to je pohodlné malé letiště.
1: Akorát už to nemá tolik vrtulí ta letadla, že?
2: No.
1: Když jste letěla naposledy letadlem? Letěla jste z Pardubic přímo?
2: Před týdnem.
1: Před týdnem? A kde jste byla?
2: Na Korfu jsme byli.
1: Je, tak to je jediný řecký ostrov, který je jediný z těch tradičních velkých ostrovů, na kterém jsem ještě nebyl. Možná příští rok. Já byl ještě před týdnem na Rodu. Mějte se hezky, Zuzano, a přeju vám krásné září.
2: Děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Hezkou noc, vysílání. Dobrou noc.
1: Jaké to bylo poprvé v letadle? Ptám se vás, kteří jste ještě neměli to štěstí a nedovolali se na 731 800 900, anebo jste přišli o něco později ke svým přijímačům, protože v noční lince si o těch premiérových leteckých cestách povídáme už od 23. hodiny. Teď je 7 minut po půlnoci, takže ještě nějaký čas na zavolání máte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I v těch dalších minutách vám přeju nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jaké to bylo, když jste poprvé letěli, jaké to bylo to vaše poprvé v letadle. A ať už telefony nebo vaše psané příběhy na rozhlas.cz/linka, právě tyhle příběhy vytváří Noční linku. A s tím dalším je připravena na telefonu 731 800 900 Magdalena. Zdravím na Hradecko, tedy na Králové Hradecko. Tak, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já bych měla nejdřív takový úvod. Já, jak se řekl, bydlím v Hradci Králové, dokonce bydlím v sídlišti, které bylo obsazováno, nebo zabydlovali se tady především rodiny vojáků. Mm-hmm. Můj ex-manžel byl voják z povolání a dokonce naproti mě bydlela část velení 10. armády, včetně pana generála Remka. Uh-huh. A nakonec i pan generál Klíma, který byl poslední, myslím, velitel 10. armády. A takže mé mládí, krásné mládí, protože jsme byli dobrá parta, bylo opravdu pěkné a ráda na něj vzpomínám. A zrovna se mi podařilo dneska se potkat s kamarádkou, seděli jsme u ní na zahradě a koukali jsme na nebe, jak lítají letadla. Mm-hmm. Říkám to neodborně.
0: No, to je v pořádku, tak někdo se dívá, jestli nás zase práškují a vy se prostě kocháte, no.
1: To nebylo asi práškový, já mám dojem, že to startovalo z Pardubic. Ale můj první let. Já jsem byla vždycky soutěživá, protože jsem dělala sport, tak jsem se kdysi přihlásila do soutěže. Myslím, že to byla soutěž SMP a bylo to u Paragánu v Prostějově a byla tam část pro občany a pro vojáky. A já se vyhrála tu soutěž pro občany. A pamatuju se, že jsem dostala vojenskou uniformu, včetně kanad, které mě byly od větší sva větší, takže při tom běhu mě to kloktalo na nohou. A tím pádem, tím výhrou, já jsem se dostala, nebo dostali jsme za odměnu let do pobyt v Moskvě. Tenkrát nám dělal tlumočníka Fero Fenič.
0: No ne.
1: Ještě jako student. A mám to, že jsme letěli Dakotou a bylo tam oddělení, kde seděli asi 4 ruští generálové. A já jsem v té době jako velice dobře mluvila rusky, tak jsem se s nima, nebo oni se mnou dali do řeči. A tak jsem tam chvilku s nima povídala a pak jsem v Moskvě měla díky jim jízdu taxikem po Moskvě, a kde jsem toužila se podívat, kde měl firmu, nevím, jak se to tenkrát jmenovalo, Saša Zajcev, módní návrhář. Mm-hmm. Ale co, v té Moskvě jsme se seznámili zase s našima študákama, který tam kluci vojáci spolání byli na nějaký žurnalistický fakultě, a když se vrátili do Čech, tak jsme se s nima stykali, protože tak nějak jsme zůstali přáteli přes svý partnery vojáky, oni se jezdívali dělat reportáže a tak dále. Mm-hmm. A ještě jednu takovou poznámku, jak jsem říkala, že naproti mě bydleli Remkovi. Mm-hmm. A jednou paní Remková vyjížděla z parkoviště a málem do mě vlítla. A já jsem nevěděla, že to je paní Remková. A tak jsem jí, jak bych to řekla slušně,
0: na tři doby.
1: Možná i neslušných slov. A pak teprve jsem se od sousedky, která dělala na velení armády, dověděla, že to byla paní Remková. A navíc moje kolegyně v práci chodila do taneční, její táta byl taky voják z povolání tam v Čáslaví, chodila s mladým Remkem, s naším kosmonautem.
0: Tady už jsme trošku indiskrétní, pozor.
1: Tak. To bylo v době taneční, to byli mladí, že jo?
0: Já 15, vím, 16, já si
1: 18, no, ale byly to krásné léta. Ta armáda tady chybí a chlapi opravdu v těch uniformách byli krásní chlapi.
0: No jo, tak je jasné, kam inklinujete. Sice jsme se mírně vzdálili tomu vašemu poprvé v letadle, ale cestovat Dakotou, respektive tou naší předělávkou Ilyushin 14 se čtyřmi sovětskými tehdy generály, to taky nezažil každý. Magdaleno, děkuju a přeju vám dobrou noc a děkuju za váš příběh.
1: Já vám taky, Borku, přeju krásné září.
0: Díky.
1: Díky a mějte se hezky.
0: Naslyšenou. Na webu rozhlas.cz/linka teď mám před sebou dva vzkazy, které svým způsobem můžu označit za související. Protože tím, co napsala Blanka, víceméně dám munici Pavlovu strachu z létání. Takže nejdřív Blanka. Poprvé jsem letěla do Bulharska a nezapomenu do smrti. Letadlo nemohlo zasunout podvozek a to už jsme byli ve vzduchu a mysleli, kdo ví, kde jsme. Najednou začalo letadlo škubat, letušky běhaly sem tam, lidé i děti křičeli, padalo nádobí v kuchyňce, takže jsme se vraceli zpět na letiště do Prahy. Nakonec jsme letěli jiným letadlem, ale to už jsme byli se švárou a ségrou trochu pod parou. To se stalo v roce 1971, kdy mě bylo 16 let. Zdravím všechny, Blanka z Přeloučska. No a když jsem říkal, že to tak trošku souvisí s tím, že Pavel ze Židlochovic nevstoupí do letadla, tak vám to hned vysvětlím jeho krátkým vzkazem. Já jsem v letadle nikdy neseděl a přiznám se, že bych měl i celkem obavy z letadla, protože já mám celkem v životě takovou smůlu, že věřím tomu, že by to někam řuchlo. Ale vím od přátel, co mi tvrdí, že jsou lidé, kteří létají kvůli práci dvakrát denně letadlem a nic se nestane a podobně, ale přesto, když se dívám na pořad letecké katastrofy, tak vidím, že to asi nemusí být vůbec příjemné sedět v letadle, kde člověk už tuší, že to asi nedopadne dobře. Pokračování Pavlova vzkazu si za chvíli přečtete na rozhlas.cz.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. Prozatím jste slyšeli 7 příběhů našich posluchačů, kteří zatelefonovali na 731 800 900 a měli hold štěstí, dovolali se. Ale s tím osmým mi teď přichází někdo pomoct. Vlastně bych mohl říct, že povinnost přečíst jeho vzkaz, to, co už napsal na rozhlas.cz lomítko linka, ze mě sejmul autor psaného příspěvku František. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vám zdravím v rozhlase a posluchače u rádia.
0: Já vás taky zdravím, že vy máte puštěný hlasitý poslech na telefonu.
1: Nemám.
0: Je tam dost ozvěna, ale to nevadí. Je vám rozumět, nebudu vám to vyčítat. Tak jaké bylo vaše poprvé v letadle?
1: Já jsem vletěl, pane Borku, asi 3x v letadle.
0: Dobře, ale poprvé to bylo kdy?
1: Poprvé to mě bylo 6 roků, asi tak 6 roků, bylo to v Miroslavi, můj strýc, taťkuj bratr, tam byl na takovým letišťátku a lítával na Větroňu, jo? Mm-hmm. A jednou tam byl asi nějaké takové letecké den nebo co, jo? A tak taťka na mě vzal a mýho bratra, který byl o 3 roky mladší, je furt ještě mladší, o tom žije, a tak nás tam vzal, tam tomu, ten taťku, ten můj strýc teda nám zajistil nějaký ty letenky, to se asi platilo a tam byl takový letecký den a tam prostě nás posadili takového toho letadílka a letěli jsme. Já s bratrem

0: jsme seděli vzadu, před náma seděl pilot a ještě nějaký pán v klobouku, no a teď jsme letěli a víte, jako kluci, já tam v té boku, jak bývala nějaká tapecinu nebo něco, tak tam byly, ta stěna byla plechová, byla tam kulatá díra a já jsem do té díry strčil prstík a držel jsem se do, jo, klepal jsem se strachy. Tak to bylo po první letadlem.
1: Jste ucpával, ucpával jste větroně, jo?
0: No, ale my jsme letěli motorovým. Ten
1: jo, takhle,
0: na
1: jo tak, aha, no. Já to špatně pochopil, moje chyba.
0: No, a po druhý to už bylo někdy 59. jsem dělal v Řeži u Prahy a dělali jsme tam dešvagrem a tak na Vánoce říkám, který, poletíme letadlem do Brna, jo? Tak jsme si koupili letenky, tam se letalo, tam se vozilo první autobusem na letiště, jo, od nějakého kina, já nevím, jestli to jmenovalo Kotva nebo jak v Praze, tak to tam nás to zavezlo na letiště a letiště jsme na letišti, tam dá takový ten Ilušin nějaký, asi pro 30 lidí to bylo jenom, no, a letěli jsme a teď jsem poznal přesně podle pavilonu Z, že jsme na Brně, nad Brnem, jo, a to, jo, je to kulatý, to bylo pěkně vidět. Tak to bylo na Vánoce a po třetí jsme letali v letadle, když tady Umedlova práškoval dvojplošník, tak jsme práškoval práškovací letadlo zkrátka, jo. Mm-hmm. A oni, ti piloti vždycky, já nevím, jestli to bylo v sobotu a v nedělu, dělali nám takový za peníze samozřejmě, to jsme vždycky to zaplatili a dělali nám takový výlet, no, svezli nás v letadle na Židnochovicama a tak, jo. No, tak to jsem tam byl já, manželko a naše dvě děti. A to bylo tak někdy v sobotu, kdy oni nějak moc nepláčkovali, ale tak si tam, myslím, přivíděli, protože jsme jim to platili, tady tyto lety.
1: Teď jste je nabonzoval, to je hezký.
0: No, a ještě takovou zajímavost, že jsem byl v Praze v té letecké věži, jo, na letišti, představte si to. Hmm. Čekali jsme maminku, že přiletí z Austrálie, dlouho nic letělo, letadlo z Frankfurtu se vždycky vrátilo, protože Praze byla mlha na letišti a když už to trvalo hodně dlouho, tak já jsem se vypravil do té věže a na nějakou informaci, jo. No a samozřejmě tam moc toho nevěděl, jak jsem se asi vrátil zpátky a ještě jsem byl ve věži v Brně, v Tuřanech, tam jsem byl jako nějak pracovně. No, a tak tam jsem taky byl takové zvědavé, tak jsem šel do té věže a ten pán, co tam obsluhoval ty monitory takový, zrovna odlikl nějaký letadílko a já říkám, kde je to letadílko? Tak on mě ukazoval na té obrazovce, kde, jak už je daleko, jo?
1: Jo.
0: Tak to jsem, to já a já, moje...
1: Teď jste mi připomněl moje vojenská léta, kdy jsem nakukoval operátorům přes rameno, oni se dívali na tu kulatou obrazovku malovýškového radiolokačního systému RL-42 Maják a říkal, a já jsem říkal, a tohle je letadlo? Ne, to je nějaký kamion v Německu, prosím tě, neblbni, tady je letadlo.
0: No, a tak jsem se ho taky ptal na nějaké zajímavé věci, tak mě říkal, jak třeba nějací Japonci, když lítají přes na Brno, nad Brnem, jak oznamují legračně Židnochovice, jakože tady je někde terén a to, jo, jak ti třeba Japonci to neumí říct, jo, kde
1: jak to zhruba zní? Pamatujete si, jak to zhruba zní?
0: No tak Židnochovice nebo tak nějak, já už přesně nevím, ale bylo to je taková jedna zajímavost, co on mě řekl, jo.
1: Rozumím.
0: Tomu vždycky museli zasmát, jak ti piloti vyslovujou, jo, to asi to někdy si dávají takový.
1: No jo, tak ona čeština je záludná pro cizince, to konec konců nejenom pro cizince, když jsem vzpomněl svá vojenská léta, my jsme měli politruka, který neuměl vyslovit ani moje příjmení. Ale Františku, já vám moc krát děkuju za tenhle váš troj příběh vlastně, no a jsem rád, že jste zavolal. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Já děkuju moc, že jste vzal, dobrou noc.
1: Poprvé v letadle. Jaké to bylo? Kdy to bylo? Co jste u toho zažili? Jak ta cesta probíhala? Dáte si ji znovu, nebo to byla jedna jediná a taky poslední cesta?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Mám plochu. ploché nohy po tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Jaroslav Uhlíř, dá se říct, nabídnul sám sebe. To já vám nabízím jenom tu možnost právě teď vstoupit do vysílání noční linky Českého rozhlasu s vaším příběhem na téma Poprvé v letadle. Jarmilo, jaké to bylo poprvé v letadle?
1: Dobrý večer, dobrý večer. Ráda na to vzpomínám, protože v roce 63 jsem se vdávala. To byla svatba v sobotu a v pondělí jsme jeli, manžel to někde koupil, ani jsem, to bylo jako překvapení a jeli jsme na svatební cestu z Mošnova do Prahy. Bylo to jako takové, no nezvyklé, tehdy v roce 63 jsme měli tu svatbu a jeli jsme TU-104, tehdy to byla nějaká změna zrovna na tom letišti, ale jeli jsme, byli jsme obsazeni a přijeli jsme do Prahy, ale už za 27 minut, manžel to vždycky dával k dobru, že za 105 korun jsme jeli až do Prahy. Ale to bylo strašné, jak to tam jako dunělo, hodně hluku tam bylo. My jsme nemohli ani mluvit, jak nám zalehaly uši. Ale za 27 minut tehdy jsme byli, no a pak jsme šli zhánět nocleh, samozřejmě. Neměli jsme nic zehnaného, náhodou jsme tam bratrance potkali a říkal, to je strašné, vy jedete tak na pas blind, jak se tak u nás říká tady na Moravě. Bydlíme kousek od letiště, teď je tam zítra zrovna velké setkání to NATO. Tam je vždycky, tady je strašně hodně těch letadel. A moje děti tam byly a ledak do noho. Je to tady jako oblíbené velice.
0: No tam já to tam znám, protože vždycky, tisíce. Když letím na Levkáru, tak máme mezi přistání v Ostravě. Takže vím, jak no, to tam vypadá, ano.
1: Je to, no potom jsme vyskra taky letěli, ale tehdy to bylo ohromné. A ještě takovou vzpomínku mám, že jsme chodili po té Praze a nakonec nás u hlavního nádraží byl hotel a to víte, manžel nějak mluvil nakrátko, jak se tady u nás mluví a říká mu, znáš Barník? Jako ptal se ten vrchní nebo ten recepční u toho jeho manžela, on říkal, znám. A jak, co říkáš na Baník? Tak ho chválil, tak to dostaneš nocleh. Tak jsme tam stali, teda byli jsme tam jako až do neděle a vždycky jsme se dívali na Bílá labuť. Yeah. Ona svítila červeně. A tak to máme takovou pěknou vzpomínku. No, vydrželi jsme spolu 60 let. Už tady není náš tatík a děda a praděda už. A takže máme na to takové pěkné vzpomínky. Pak jsme už jeli ještě víckrát, ale na to první vždycky bylo moc pěkné vzpomínání.
0: Ano, to máte jako s prvním polibkem. Mimochodem, jak jste reagovala, když vám manžel řekl, že vlastně vaší svatební cestu absolvujete letadlem?
1: No to víte, to bylo překvapení a i, no to bylo aj trošku pekla, protože to víte, tehdy byla doma svatba, jsme měli jako v baraku hudbu a i to, bylo leda, co třeba pochraňovat, skovávat do hospody, dávat stoly a stolky a my jsme si odjeli, že?
0: No tak svadebčaní
1: no,
0: přece.
1: Už je to dávno a už je to všechno pryč, už to není pravda, ale ráda na to vzpomínám, no.
0: Už jste letěla víckrát letadlem, dokonce jste mohla v letadle i mluvit, protože to tolik nehlučelo, že jo, to dokážete srovnat. A Jarmilo, já vám děkuji za tuhle vaši autentickou vzpomínku. Mějte se hezky.
1: Rádu se stalo a mějte se dobře všichni. Ráda vás poslouchám všechny.
0: Díky a naslyšenou.
1: Víte co, mám dvojčata, jako vnučky. A představte si, že já je vždycky v loži, jsem mývala vždycky vedle sebe, oni jak byli tady nadovolené se mnou a vždycky. Mami, jedeme na noční linku a jedna z druhé strany, druhá taky. A velice ráda vždycky poslouchám paní Noru z Frenštátu, protože je tady z našeho kraje. A takže často vás poslouchám, tak a mějte se dobře a všichni buďte zdraví.
0: Mockrát vám děkuji, paní Jarmilo, a nashledanou. Noční linka na téma Poprvé v letadle ještě chvíli pokračovat bude, třeba i vašimi vzkazy. A tenhle je docela dlouhý, je od Daniely z Prahy, ale přesto vám jej zkusím odrecitovat. No, tak dejme tomu, že ocitovat. Létat nebyl můj sen. Život mi však nachystal mnoho pracovních i osobních cest. Byl rok 1954 a sběrné suroviny vyhlásili sběrovou soutěž pro děti. Podmínky byly dost kruté. Pamatuji, že jsme sbírali kosti, obaly od zubních past, hromadu hadrů a papírů. Spíš maminka než já se rozhodla, že bych se z malého okresního města mohla dostat na vyhlídkový let nad krajským městem. Byla jsem dcerou pana faráře, pomáhali nám věřící třeba tím, že přinesli balík starých hadrů, právě ony zubní pasty, a dnes bych řekla, že mi pomáhala celá náboženská obec. A vyhlídkový let jsem ve svých 12 letech vyhrála ještě s několika dalšími sběrači z celého kraje. Maminka zůstala na betonové ploše, myslím, že i slzičku uronila, a já to zvládla, aniž by mi bylo špatně. Byl to ale zážitek, který mě nenatchnul. Do Bulharska a Rumunska jsme na dovolenou jezdili autem a když jsem letěla služebně na Kubu, tak jsem se klepala jako osika. Zatímco ostatní si po přípitku v salonku sedli do letadla a spali, já celých 11 hodin nezavřela oči. Měli jsme mezi přistání v Kanadě a kdosi se rozhodl požádat o azyl. Hledalo se jeho zavazadlo a měli jsme tím pádem malé zdržení. Rodinka vedle mě se culila a při návratu už v letadle paní přiznala, že budou také v Kanadě emigrovat. Smůla byla v tom, že naspátek jsme letěli přímo do Prahy. Také jsem musela absolvovat strastiplnou cestu do Mongolska. Letiště tam připomínalo spíš velikou louku než mezinárodní letiště. A když nejkrásnější byl návrat, kdy jsme letěli několik hodin s východem slunce. Jsem už v letech, kdy si mohu dovolit říct, že do letadla už nikdy nesednu, ale ráda se na tyto stroje dívám z balkonu svého bytu, když přistávají na ruzení. Daniela z Prahy. Děkuji za váš příběh, Danielo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a Zdeněk Rytíř byli vlastně styloví, tedy hodili se k dnešní noční lince, protože zmínkou o první kosmické turistce jsme vlastně dnešní noční linku začali. Ale vzhledem k tomu, že pořád ještě to kosmické cestování není tak obvyklé, tak jsem raději zůstal opatroníž u vašeho poprvé v letadle. Dobrý večer, při poslechu noční linky vám přeju, tady Borek Kapitanček a na poprvé v letadle se ptám Ládi, který čeká na telefonu, je ze Zlonína a chce říct, jaké to bylo v jeho případě. Pěkný večer.
1: No, dobrý večer, dobrou noc a hezkou noc. No, mně se to přihodilo v roce 88, kdy jsme letěli z Alžíru do Prahy někdy na podzim. To bylo na přelomu srpna, září. A to bylo 134. Oni tomu říkali jako lepší nebo větší autobus. Jako. To bylo asi pro 50 lidí. Hmm. A letěli jsme zpátky a mezi Karlovýma Varama a nad Prahou nás zastihla nějaká bouře velká. Po křídlech lítaly blesky. Jako. Hmm. Letadlo se kroutilo. Teď se otvíraly ty schránky nahoře, jak jsou nad sedadlama. Padaly z toho zavazadla. No, ale trvalo to jenom chviličku, jako jo. Ale bylo to děsně nepříjemný teda, no. Pak jsme proletěli a kapitán nebo letušky říkali, už je všecko v pořádku. A řeknu vám, nebyl to příjemný zážitek teda.
0: No teda já vám povím, Láďo, jestli teď poslouchá někdo, kdo má teprve tu první cestu letadlem před sebou, tak ho moc nemotivujeme.
1: Ale to byly začátky, já nevím, jak dneska už je to třeba jiný, jako no.
0: No tak bouřky jsou pořád, to se může vždycky stát.
1: No, řeknu vám, ty blesky, jak lítali po křídlech, se tam posunovaly, nebylo to příjemný, ale ono to, do toho letadla neuhodí, že jo?
0: Protože no tak, není uzemněný, ano, jako. Ano, přesně tak, no. To je podobné jako v autě, ale opravdu jenom podobné, to je zase Faradayova klec. No nic, Láďo, já vám moc krát děkuju. Moment, vy jste říkal, že to bylo z Alžíru do Prahy. Jak jste se dostal do Alžíru? Taky letadlem?
1: No, já jsem tam byl na montáži asi 4 měsíce. A tam jsme letěli IL-18 tenkrát, no.
0: Takže
1: to bylo na jaře nějak. No.
0: Tam turbovrtulovým a zpátky už tryskáčem, jo? 134.
1: Takhle to bylo, člověk si nemohl vybírat, že jo?
0: No to je jasně, já si to jenom dávám dohromady všechno. Já vám moc krát děkuju, no. Láďo. Mějte se hezky.
1: No. Třeba se ještě někdy uslyšíme, Borku, no.
0: Díky, naslyšenou.
1: Tak jo, přeju všem hezké večer a krásnou, dobrou, klidnou noc.
0: Děkuji za všechny. A abych nebyl macešský ani k webové stránce rozhlas.cz/linka, kam třeba ti, kteří nemají to štěstí a nedovolají se, píšou svoje příběhy, tak zkusím třeba to, co napsala Helena z Náchodska. Poprvé jsem letěla letadlem Andulou, řízenou známým pilotem Ivanem Tučkem. Byl to kamarád mého kolegy lékaře a uspořádal pro nás zaměstnance chirurgického oddělení a naše děti vyhlídkový let. Dělal s námi různá alotria, bylo mi špatně, ale děti byly malé, tak jsem se soustředila na ně a přežila. A Jana píše, nebylo to sice úplně poprvé letadlem. A moment, tak to už jsem četl, teď jsem přeskočil jeden řádek, moje chyba. Konec konců všechny vaše vzkazy týkající se tématu po jedné hodině na rozhlas.cz/linka uvidíte. Ale teď k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech. Poprvé jsem letěla v roce 1981 z Prahy do Leningradu. V Praze jsme na letišti čekali 4 hodiny na letadlo, které mělo přiletět z Drážďan. Měli jsme proto 4 hodiny zpoždění. Letěli jsme přes Polsko a viděla jsem z okénka Mazurská jezera. Let byl v rámci družby škol, i přes takové zpoždění na nás na letišti studenti družební školy čekali. Letadlo to bylo asi TU-134, to už přesně nevím. Připadalo mi docela malé. Zatím naposled jsem letěla loni z Itálie do Vídně s rakouskými aerolinkami. Letušky rozdávaly vodu a čokoládové bombóny, z reproduktorů zněl valčík na krásném modrém Dunaji. Přeji krásné babí léto. Evo, děkuji za vaše psaní. I za tu vzpomínku, kdy jsme na palubě letadla dostávali třeba ty bombóny, co by malé děti. Dostávali jsme jídlo. Tedy ne, že bych do letadla zásadně chodil hladový, ale přece jenom dnes už to není takové jako dřív, že?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. A vlastně někteří z našich posluchačů na sebe prozrazují hodně intimní věci, jako třeba Inka, jejíž krátké psaní se pokusím reprodukovat těsně předtím, než dám slovo naší posluchačce Vicky. Inka totiž píše, já letěla poprvé letadlem v 15 letech, a to z Prahy do Berlína, a bylo mi celou dobu tak špatně, že jsem seděla připravená s pitlíkem, že budu zvracet. To se naštěstí nestalo, ale když jsem se pak z tábora vracela zpět, bylo to to samé. Stále propady a houpání a od té doby nelétám a nebudu létat nikdy. Teď je mi 70 a pořád mám obavy. Tenkrát jsem také byla poprvé a naposledy na táboře, a to na mezinárodním, na Rujáně. V té době postižení nesměli na tábor. Přeji hezký zbytek noci všem, Inka z Hradce Králové. No a teď už je na řadě Vicky se svým příběhem na téma Poprvé v letadle. Vicky, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a krásné dobré ráno, brzké.
0: Brzké.
1: Všechny zdravím vás, posluchače i vás, Borku, a pobavím vás takovou estrádní vyhlídkou, jako. A sice nejedná se o mě, ale jedná se o manžela, který letěl poprvé, když jsme letěli na Tenerife na dovolenou, a zaplatila nám to dcera, a bez ohledu na to, jestli máme čas, nemáme, prostě zaplatila, řekla, postavila nás před hotovou věc a řekla, a tolikátého letíme na 10 dní a hotovo. No, tak my jsme se razili kufry, jak se říká, protože taková věc se neodmítá. Ona byla na to hrdána, že nám to mohla jako trošku splatit, jak se říká, tu výkovu a to všechno. No a takže jsme čekali na toho 25. května, kdy jsme měli odletět. A manžel se nepřiznal, já už jsem letěla po několikáté, ale manžel se nepřiznal, že letí poprvé. A teď začalo přitom, jak jsme se vypravovali, tak začalo jeho problémy. No ale nedá to na sobě znat, jenom pořád byl pryč a asi seděl na záchodě, já nevím. A teď teda jsme dcerou a s manželem odjeli tam na to stanoviště, na to letiště, to už si nepamatuju přesně, odkud to bylo, a čekali jsme na vybavení, všechno proběhlo v pořádku, všechno, a teď je taková ta zóna, kdy se čeká už jako, že už nesmíte jako ven z té zóny a že se jako čeká už na ten let a už vás budou odbavovat.
0: Ano, už jste odbavení a prošli jste i kontrolou bezpečnostním rámem.
1: Ano, tak, všechno. A teď jsme, manžel byl zase pořád pryč. Kam šel, my nevíme, my jsme seděli jak přilepení na těch lavičkách, židličkách teda. No a dobrý, tak se odletělo všechno a manžel byl nervózní, říkal, ale mě k okýnku prosím ne, tak jsme seděli tři vedle sebe, tak já u okýnka, manžel vprostřed, dcera poslední jako v té trojce. No a tak jsme vzlétli a při přivítání nás přivítal vícenásobný mistr světa, myslím si, nebo jenom republiky, nevím, Petr Jirmus.
0: Ano, ano, ano.
1: Tím okamžikem manžel se sklidnil a seděl v klidu, dokonce chtěl během letu aj jako k okýnku a všechno bylo v pořádku. My jsme byli s dcerou vykuleni z toho, co se s ním stala taková změna, že já jsem to tak moc nesledovala. Ale on byl velký sportovec, takže on to sledoval, takže on byl sklidněný, v pořádku, přistáli jsme všechno. A jenom dcera mě hlásila, já jsem totiž, jako mám den narozenin toho 25. května, a když byl pořád pryč, respektive jenom se vzdalil asi na záchod tam v té zóně, tak dcera říká, mamko, ty dárky ani neuneseš, to bude problém s náma, protože taťka, on si na to velice potrpěl, nás obdarovat celou rodinu, a takže tak dobře, tak jsem říkala, no tak uvidíme, co bude. No houbelec, On byl tak nervózní z toho, že nevydržel na místě, to my jsme nevěděli. Až potom se během pobytu přiznal, že prostě opravdu byl z toho úplně v šoku, ze všeho. Ale jak slyšel Petr Jirmus, tak opadla prostě vlna nervozity a byl v klidu a nás to velice překvapilo, co? No a potom nám to všechno povykládal, tak jsme se tomu jednou potom večer, jak jsme, než jsme odletali zpátky, tak jsme se tomu zasmáli.
0: No na jednu stranu tomu rozumím, tomu opadnutí nervozity, protože když vaše letadlo pilotuje mistr, absolutní mistr světa, no tak to je něco. Ale na druhou stranu, Petr Jirmus, a já si ještě pamatuju tu dobu v 80. ano. letech, kdy létal na Z-50, tak je to akrobatický pilot. Tak to buďte rádi, že vás při letu na Tenerife nevystavil nějak tomu svému akrobatickému umění. No tak to oni nemůžou, samozřejmě, jo, ale to, musel jsem to říct. No. Děkuji vám moc krát, Viki.
1: Ale ještě řeknu, ještě řeknu, že zpátky jsme letěli a to už byl klidné a to už byl Petr, ne Petr, prostě to už byl v pořádku.
0: To už se i juchal, že jo?
1: Jo, ano.
0: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Viki. Naslyšenou.
1: Ano, dobrou noc. Naschledanou.
0: No a závěrem ještě aspoň to, co napsala Jana na web rozhlas.cz/Linka. Za chvilku to tam uvidíte. Pěkný večer všem. Nebylo to sice úplně poprvé letadlem, ale byli jsme v Americe u rodiny v Tampě a prodloužili jsme si cestu ještě o pobyt v Miami. Zajistili jsme si bydlení v bungalovu hned u letiště a protože já se vydržím hodiny dívat na letadla a v Miami je obrovské letiště, tak jsem celou noc seděla před ubytovnou a sledovala vzlétající i přistávající letadla. Bylo to fantastické. Vážení přátelé, tímto vzkazem se s vámi budu muset rozloučit vlastně i s celou dnešní noční linkou. No dnešní. S tou aktuální noční linkou, protože dnes, tedy v sobotu 19. uslyšíte tu úvodní znělku vlastně ještě jednou. Bude to Jarka Barboříková, která bude sedět v tu chvíli za mixážním pultem a tématem její noční linky bude zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Děkuju za všechny vaše příběhy a přeju vám krásně strávenou dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik a přece jenom, ať se vám zdá něco hezkého, protože v neděli přijdu zase já a znovu budu zvědavý. To příští takzvané brněnské noční linkové vysílání bude na téma Povedená tchýně, povedený tchán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

0: Mám vanu plnou fialy.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
3: Nekecat a líbat!
4: No,
3: tady.
4: No počkat, já tu nejsem od líbání, já tu mám moderovat.
3: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
4: No tak, ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
5: No, kde bych jako měla začít?
4: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
6: Pak?
4: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
6: Zašli graci bez hudby!
4: To je fakt.
2: To by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: A už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám, mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já taky teda, musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože... Jako ne, to, no to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je tak, džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová nějaká... bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
4: nemohli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to no, mě jde.
7: Dobře.
6: Tak se, chlapče, vraň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
6: Já.
7: Ono to bude hezky navazovat,
6: jo, pojď. To je ono.
7: S příchodem, přijď mě.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchody.
7: Přijď mi.
6: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
6: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. To jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si nějaký retardéry?
6: 4 mám retardéry.
7: No tak.
6: To jsou mi věci.
7: To je zatím jeden.
6: To byly 2. To jsou mi věci, 2.
7: Dobře. Tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
8: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám nodou.
7: No dobře.
8: Karle, co?
7: No.
8: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička, jedu.
6: To jsou mi věci, no takhle.
7: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavné finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
8: No, jasně.
7: Jo?
8: Jo, ale mám text. Tady.
6: Tak.
8: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
7: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Otřicmat Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
8: Tohle vážně musím líbat.
6: Jo! Bez toho se ta hra nehnedá, tak je to Shakespeare napsal.
8: Co neprskáš? Co neprská?
6: Prská, no doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
7: Klid.
6: Herci.
7: Prosím vás, nehádejte se. Připravte se. Já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát. Jo,
8: pojďte. Prosím tě.
7: Jdi si lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
6: Shakespeare, to viděl.
8: Lehni.
6: Tudle.
7: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
8: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
6: Neměla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá, ale...
7: Prosím vás, klid. Dobře, nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
8: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
6: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to... Čistí paměť, pak mi to pálí.
7: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
6: Pro mládež? Tak to bych si mohl nušlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
7: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
6: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mi to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě by bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
7: Ty jsi měl včera narozeniny?
6: Ano, narozeniny jsem měl.
7: To ani nevím. A kolik ti bylo?
6: No to já nevím, ale
8: mě nějakého. Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
6: Ano.
7: Ne.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito,

0: Středně, ne, bojíš.
1: Je to dobrý.
0: Teďka mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co? Ne? Středně, ne, buď. Opatrně. Chceš se napít?
1: Ne.
0: Ale ne, napij se, Ježišmarja, nech po mě se chčíčíš, nebo co?
1: Ale napij se.
0: No, na tvoje Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, to. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
1: Ne.
0: Stydíš se poprvé?
1: Ne, po druhý.
0: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsem zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
2: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posle říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasměm se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem zničení se opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, tady vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý. Tak jsem se jako usmívala, čtu tady. Nemluvit, dobře. A teď najdu, takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
4: a teď já.
5: Ona Alžběta.
3: V životě, opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš ho Lučo, když tak nějak zvednout, ale něco, teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí a on jak začal chodit mezi lidma, jdeme tady záchod, ty nejíš, ty jsi vrná Luce, nejíš, že tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože že bude státní nějaká, že ostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnaní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
5: Neptala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Fox Hamby?
3: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
2: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků, dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do ní pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek Pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna. Muřínoha, soba, pálená, starý hmo.

0: se řekne, to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. Vcarování, milí páni, z udělání, jste na všecko krátký znenadaň. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škabrata teď byla poraď.
1: A teď Lucie Bílá, jako vypravěčka vtipů, opět ukázka z Bolkovin.
2: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dát, nevadí? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu.
3: Ale je dobrý.
2: Pánko, volko, muž, mě okradli mě, co jsem vzal? Tášku, a co jste tam měla? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na ně slepý, pozri, tak proti zdi, jak strašná rána, kuň mrtvej. Vidíš, že byl slepý? Nebyl slepý, byl statečný.
3: Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo.
2: Co děláš, vlastně? Nic, mám tam mobilku věc zašitou, abych nebude musel tady v té tašce nosit. To je dobrý čeč. Ten druhý za chlubu začne dělat. Co děláš? No nic, jak to nemusím jít, jako ty zblázním v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
4: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
1: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si také postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, která hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucínko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem trávala ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka od někač z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říkala, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla si vyndat tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic hodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma. Oni to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že to prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příjem. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do světa.
4: No jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má na tur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom tričko a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s vocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho vocas hodila přes rameno a jela vlastně na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
6: Franto! Kde seš?
7: Co je zase?
6: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
7: Ale tak když víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
6: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
7: Teďka právě, jo.
6: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
7: ale
6: co?
7: Ale teď jako nemůžu.
6: On je normální, tohle co?
7: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
6: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty to slavíme, já to teda
7: slavíme, slavím. Jasně.
6: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo. A to tady.
6: Ale otevři, někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
6: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
7: Dále. Dobrý večer! Přicházím z dalekého království.
6: No, co řeš?
7: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt. Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? To v životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království? To je odtud směrem na východ.
6: Zdrástvuj a neřvi.
7: Já nejsem z Rusko.
6: Ale zveš.
7: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
8: Na furt, já vím.
7: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
6: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
7: Já už z toho blbím.
6: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
7: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví. Tak to je váš cíl.
6: Neprskej na něj, ty.
7: O, nebesa nelhala.
6: Ježiši.
4: kdo tě poslal.
8: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
7: Nad naším barákem svítí nějaká hvězda?
4: Tak byl mě asi nějaký výročí, ne?
7: Asi nějaký výročí, dětku.
8: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
4: Jidáš.
7: Jidáš.
4: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
7: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
8: Přináším dary od našeho valašského krále.
4: To děláš dobře, vy.
8: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
4: Vážně.
8: Ano, každý bude chtít úctit budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
4: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, odejsa, ať se sebere, já fakt nemám tady...
7: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
8: Ano!
4: Ty pořád jedáš, jedáš, ale bylo
7: jméno. Mně se to líbilo, hodilo se to k tomu.
4: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
8: No nic, nechám tu dary.
4: O ne, dětku.
8: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
7: Počkej,
4: ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
8: Ne, tam už je jenom srimovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
7: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
4: Že jo?
7: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
4: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
7: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teď, už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš?
4: Vidíš?
7: Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
4: No.
7: Jo?
4: Ale práskat z něho bude. No. Tak pěkně tohle člověče. Víš? Práskat z něho bude.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, tadyhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X. A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle. To,
4: já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: To byste asi nedokázali.
3: No ne, já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au, domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne, buchtičky? Ne, to nejde, au, doma, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste byli malá, tak jste byli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nemali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla jsem jí hlavu.
4: A zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku. Tam neměla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to
4: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto ale... a trepat nožičkami.
3: No,
4: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem půjdu.
4: To je... Víte, nebezpečné.
3: Já to bych měl přeci vytáhnout.
4: No, to je panice. To je... Tam išlo o život, to bylo v panice.
3: Je pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala.
4: No ale,
3: ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu strašně. Moje mamka nikdy nekřičela, ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

hlavou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.